90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2. Bring the action.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám, nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Výhraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Novotný, prosím.
0: Halo?
3: Novotný, prosím.
0: I prosím vás, to je u Mnicha?
3: Ano, hotel u Mnicha.
0: Je to u Mnicha, jo?
3: Ano, ano.
0: I prosím vás, já vám volám z Dědce ze Solovouce, já bych potřeboval od vás, my bychom chtěli, abyste nám vysvětili kostel tady. Jestli byste k nám mohli postavit vašeho Mnicha nějakýho?
3: Ne, ne, prosím vás pěkně, to je hotel u Mnicha.
0: Já, on byli v hotelu, jo? Nebo já teďka nerozumím,
3: počkejte. Takhle, prosím vás pěkně, v těchto věcech by bylo vhodné, abyste se obrátili na pana faráře. Jestli chcete, já vám dám telefonní číslo.
0: Máte telefon na pana faráře?
3: Jistě, ano.
0: Helejte se, a, já vám navrhuji jednu věc. V těchto těch věcech by možná by to chtělo, aby jsme se obrátili na jinou víru.
3: Možná. No, to záleží na vás.
0: No, jde o to, že s tím je potom mín práce.
3: No, možná, že máte i pravdu. Tak chcete to číslo na
0: Dejte
3: to?
0: Dejte mi číslo na pana faráře, prosím vás.
3: Takže 392.
0: 293. Ano, mám?
3: No, 309.
0: Kolik?
3: 392. 309.
0: 93. 903, ano.
3: No, takže to je...
0: A přečíslí?
3: 0182, to je stejné 3, jako jsem.
0: 82, 0. A jak se jmenuje, prosím vás, ten kněz?
3: Pan Liška.
0: To není člověk, jo?
3: No, zkuste ho oslovit, tak to uvidíte, co vám řekne.
0: Je to pan Liška?
3: Ano, přesně tak.
0: Prosím vás, není náhodou z Německa?
3: To já nevím, zeptejte se ho.
0: Liška Lišová. Není to Zikmund.
3: Dobře, takže pokud jsem vám mohl být tímto způsobem nápomocen, já se s váma zatím loučím, no a přeju vám hodně úspěchu.
0: Už vás to nebaví, jo?
3: No, to jsem neřekl, ale mám svoji práci, víte?
0: A co děláte? A co takhle děláte furt?
3: Já vám přeju příjemný zbytek dne a zatím naschledanou.
0: Helejte se, děkuju za přání, já vám přeju to samý.

0: že je ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ano?
0: Rudin, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, to je pan Wagner?
3: Ano.
0: Helejte se, vy jste policista, že jo?
3: No.
0: Já vám volám tady z policejní ústřední.
3: No, co jako?
0: Víte o tom, že jste měl stát už hodinu tady na křižovatce na Přípotoční?
3: Na jaký?
0: Přípotoční.
3: No to nevím, ježiši.
0: Prosím vás, jasně jste dostal zadání, že máte stát na Přípotoční na křižovatce na světlech. Nefungují světla, měl jste řídit dopravu. Kde jste?
3: Prosím vás, já nevím, kdo jste, jo, to za prvý. A za druhý, já jsem na rozstylech a hlídám křižovatku na rozstylech. Takže jaká Přípotoční, to já si vůbec nemyslím, že jsem tam měl být. Mě řekl na rozstylech hlídej, ať nepřepadne někdo oby.
0: Oby, jo?
3: Ano.
0: Pane Wagner, prosím vás, jak dlouho děláte policistů?
3: 2 roky.
0: A měl jste nějaký kázeňský jako přestupky už během té doby?
3: Ne, zatím ne, zatím párkrát jsem zaspal, párkrát jsem nepřišel do služby, a jinak to bylo v pohodě všechno.
0: Takže příslušníku Wagnere, ať jste za 10 minut v práci.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 80. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: 8.2 a 105.5 FM. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zabil mi postel.
1: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
1: Na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a ne jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy.
2: Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek.

0: 5.59. Přesně. Opět pondělní ráno. A opět jsme tady s váma a jsme za to moc rádi. Dobré ráno, Katko.
1: Dobré ráno.
0: Je to skvělý, že se člověk ráno probudí.

0: Tak pojďme zprávy. 6. hodina je tady. Jak se říká, musíme vytvářet hodnoty. Já teda ten termín nikdy neměl moc rád, když to někdo říká, pojďme vytvářet hodnoty.
1: Tak my žádný hodnoty moc nevytváříme.
0: Naštěstí žádný hodnoty nevytváříme, ale říká se to tak. Takže pojďme zůstat úplně jakože u prozaické věty zprávy.
1: Dobré ráno. Ministr kultury Otto Klempíř dnes předloží vládě zákon, který zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Ředitelé obou veřejnoprávních médií ale uvedli, že zatím nemají v rukou žádný písemný návrh a stále není jasné, kolik peněz ze státního rozpočtu budou místo poplatků dostávat. Americký prezident Donald Trump jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin potvrdil dosažení dohody s Íránem. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Pákistánský premiér Šarí dříve uvedl, že oficiální podpis dohody proběhne v pátek ve Švýcarsku. Teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně na Karvinsku se letos otevřela o 2 týdny dříve. Svůj provoz zahájila v sobotu. Lidé si budou moci k projížďkám po jezeře zapůjčit pramice, šlapadla či paddleboardy. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční odemykání meandrů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Caroliny slaví. Po 20 letech získali nejslavnější trofej světa Stanley Cup. V 6. utkání finálové série porazili Vegas 3-0 a celkově zvítězili 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava asi dobrý.
1: Ne.
0: Ty jsi na něco narazila.
1: Už jsme narazili na kolony u Brna na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou a houstne provoz taky na silnici 50, ucpává se obchvat Slavkova směrem do Brna.
0: Jako já vím, že to máš ráda, jo, ale proč jezdíš do rádia přes Brno? jakože jsou kratší cesty.
1: Já jsem jenom solidární vůči lidem, proto říkám, že už máme problémy. Takhle, samozřejmě my v Praze žádný problémy nemáme.
0: To je metafora nějaká.
1: Je.
0: Já jsem se tě ptal, jestli jsi narazila nějaký problémy a ty, no jela jsem prostě do Brna, pak kolem Svitav. Dej si to do Vejzu, normálně to rádio.
1: Jo.
0: Já jsem si říkal, proč vyjíždí vždycky tak ve 2 po půlnoci už.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: No, počasí na tento týden, vypadá to, že teď to přijde, viď?
1: Bude to velmi slibné. Dnes oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ještě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, no a od čtvrtka už tropy.
0: Od čtvrtka tropy. Asi jste to slyšeli, ale jako pozor. Tropy.
1: Jo, jakože 34 v pátek třeba. No.
0: 34. To si pamatuju, už mi bylo 34, to bylo dobrý.
1: To byly časy.
0: I když.
1: 50 je 50, ne?
0: Když si, počkej, ježišmarja, 34, tak to je hrůza.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost už 20 let. Automyčka Express.
0: Tak začínáme. Začíná ranní show. Začíná další týden. Začíná poslední část sezóny před prázdninami. Ještě jedno světlo. One more light.

0: Tak se nám rozednilo. One more light. Tak jsem si říkal, že nebudu nic tahat do vysílání. Normálně jsem si to jakože řek, takhle říkám, ne, jedeme ranní show, jedeme ranní show, jedeme ranní show. Takže jsme tady. Dobré ráno. A teď tady otevřu dveře a potkám u kávovaru, když jsem přišel do rádia, Lucii Šilhánovou. A ta normálně slzy jako hrachy a objímá mě. A první větu, kterou slyším tady v rádiu,
1: Co řekla?
0: Upřímnou soustrast. Já tomu nemůžu věřit, tyjo, že prostě, že je to tady zase, tyjo, že jdeme druhý kolo, přijdu sem, tady zase titulka Blesku a jedem. Tak ne, tak já jsem vám chtěl říct, že to ve vysílání nebude nějak jako prostě.
1: Znát? A ty to dokážeš?
0: No, ale mám tebe.
1: No.
0: A mám lidi, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, no. Dobré ráno,
0: Tatko.
1: Vidíš? Ahoj, vidíš? Pojď nás vytáhnout.
0: A to je, já jsem v pohodě, tohle entuziasmus, nadšení, slyším to. Jak se máš? Dobré ráno, pondělí, jdeš do práce?
2: Já jsem zrovna v práci, ale koukám, že vy máte nějakou špatnou náladu, oba dva.
0: Dobrý je to. Ale jsme v práci a jsme tady a to je vlastně dost.
2: A to je důležitý, že jakože jsme tady, a kdo tady není, tak je na naší straně a jsou to andělci. To si pamatuj, Leoši.
0: Co jsi říkal teďka, tam vypadla část té věty na začátku, co jsi říkal?
2: Já se na chvilku, počkej, já se přepnu na to. Je to lepší?
0: Lepší, říkej.
2: Já jsem chtěl říct, že jako je důležitý, tak to, že jsme tady.
0: Jo, že jsme
2: takže
0: tady.
2: Se můžeme slyšet. A kdo tady není, tak jsou andělci a jsou tady s náma.
0: OK. Děkuju za první telefon. My už hrajeme píseň od zpěváka, který se mne Víkend, což je podle mě ideální zahrát si. Jako, a pak
2: je to ideální, je to krásný, je to prostě relax. A tak to má být.
0: Je
2: a
0: to
2: úsměv
0: tak.
2: A prostě
0: je to tak.
2: Se nesmíme vzdát.
0: A přátelé, ve dveřích taky vás mám rád, pane. A ve dveřích je Jakub Kohák a tady je jeden velký úsměv. Jakube, vem si mikrofon.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dámy a pánové, 2 týdny do prázdnin.
2: No jo.
1: Takže, Kubo.
2: Jejda.
1: Pojď. Co je nového? Co, no. Vytáhni se ze škapulíře.
2: Ne, takhle, já ti řeknu přesně, 2 týdny do prázdnin, to je takový období tlaku.
1: Ano.
2: Kdy se vytváří tlak na své děti, na ratolesti.
1: Ano.
2: Aby vytáhli na poslední chvíli známky ve škole.
1: Jistě.
2: Jestli ty to znáš, nevím.
1: Je to tak. A je ještě čas, nebo už je pozdě?
2: No, jak na co, že?
1: Já mám pocit, že už je to jako trochu pozdě.
2: Co jako v tělociku to ještě jde. Hodíš salto mortále.
3: Je to takový to dobrovolní přeskoušení. Víš, že už, no, že už to máš úplně skoro na hraně.
2: Tak,
3: a
2: tak.
3: Ještě jakoby ukážeš tu svoji invenci, no, a přihlásíš se dobrovolně a řekneš, já bych si to chtěl opravit.
2: Přesně, musíš se ptát, paní učitelko, můžu si to ještě nějak opravit? A hodíš tam smutný oči.
1: A paní učitelka udělá co?
2: Paní učitelka se podívá do toho záznamníku, že jo? Nebo jak se tomu říká?
1: Ano, do výkazu třeba.
2: A řekne, Kvído, možná by to ještě šlo. A nebo, ajajajajajajaj.
1: Já už jsem to odevzdala, my už jedeme do Bibione.
2: A nebo, ať se rodiče staví u mě v kabinetu, že ano?
1: To je opravdu na poslední chvíli, já to vidím úplně jako, když visíš na hraně útesu nebo mrakodrapu a už je držíš jenom za tu jednu ruku.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak většinou se pustíš.
2: A ruka povoluje.
1: A nebo najednou, opravdu, teď v pondělí, příští pátek vízo, že jo?
2: Tak.
1: A teď ty se jako už pustíš a teď je ta učitelka chytne za to zápis
2: a
1: vytáhne tě nahoru.
2: Jasně. A nebo letí kolem pták, že jo? Teď tě zadrápne za záda a trošku tě jakoby pomůže ti nahoru, že jo?
1: A to je pan, to je kdo? To je ten pták je kdo?
2: Ten pták, to je pan ředitel, se kterým si dal tvůj táta schůzku a dohodli se, že by to ještě šlo.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense. Oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Jaké

0: obuví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
3: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: hodin, 23 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska má svátek Vít. Informace o tom, že je Vít.
1: Vítě.
0: Svatý Vít. On má člověče svůj vlastní chrám, Vít.
1: Má a víš, že dneska se tam něco děje.
0: Tak asi má svátek, ne? Tak tam dělá prostě večírek.
1: To mě nenapadlo, že to je v rámci tady jeho svátku, ale v chrám svatého Víta dostal nový varhany.
0: Nekecej.
1: Jo. A na ty varhany se vybírali peníze, aby se mohly pořídit. Vybralo se 135 milionů.
0: Počkej, ještě to řekni.
1: Že na ty varhany byla sbírka.
0: Já jsem rozuměl, ale chci si to užít ještě jednou, že až řekneš tu částku.
1: Jo.
0: Vybíralo se na varhany v chrámu svatého Víta.
1: Mm-hmm.
0: OK.
1: Byla to národní sbírka, zase národ sobě, něco takového.
0: Ale to my Češi máme rádi a hlavně to umíme.
1: No.
0: My jsme schopní podle mě vybrat cokoliv. Jo, když máš prostě dobrou story, vybereš bilion.
1: Mm-hmm.
0: Kdyby jsme se my Češi dohodli, že pojďme někam poslat někomu třeba nějaký peníze, aby byl bohatší než Musk, ne?
1: Jo.
0: Aby byl první v žebříčku. Neříká, hele, nějaký Musk, pojďme udělat z někoho prostě jakoby trilionáře, ať jsme slavný.
1: Mm-hmm.
0: Tak já ti říkám, že bychom to dali dohromady a zbytek by někdo prostě doposlal.
1: Tohle to jsou takový švejkoviny, no. My to máme rádi.
0: Švejkoviny, jako když jsme hlasovali o tom, jak se má jmenovat to letadlo těch estonských nebo jakých aeroní. Jak tam byla kunda, hned se hlasovalo prostě. My to máme rádi. Anketu o nejslavnějšího Čecha historie vyhraje Jára Cimrman.
1: Jo, to jsme my.
0: To jsme my. Takže vybíralo se na varhany.
1: A tedy na nový nástroj z dílny španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga přispěli v národní sbírce tisíce dárců a vybralo se více než 135 milionů korun. Nicméně nevíme, kolik teda ty varhany nakonec stály.
0: Podle mě stály 134 milionů. 990 tisíc.
1: Nějak se to udělalo, že to takhle vyšlo.
0: To prostě takhle vyšlo. Ty miliony stály 134 milionů 990 tisíc.
1: Tak oni se nakonec rozhodovali, kolika pláty zlata to pokrajou, tak to prostě udělali, aby to vyšlo.
0: No. No.
1: Tak a dneska v 17
0: a
1: hodin.
0: A kolem bylo máslo ještě, strašně moc máslo.
1: Jo. Máslo je teď levný, to teď to bys nenahnal máslem.
0: Tak benzín?
1: Ne, akcie má SpaceX.
0: Akcie má SpaceX a lískama na Evu Farnou.
1: Jo. Od překupníků.
0: Od překupníků, ale od
1: aby překupníků. To jako mělo tu
0: tak
1: hodnotu.
0: Dobrý.
1: No a dneska v 17 hodin budou slavnostně požehnány. Budou dokonce svatý ty varhany.
0: Tak
1: teda.
0: Přátelé, existuje dokonce píseň, která se jmenuje V chrámu. Je z muzikálu Jesus Christ Superstar. Tak pojďme si to dát, jako abychom drželi dekorum, že jedeme teda v chrámu.
1: Hmm.
0: Navíc je to jedna z nejlepších písní, která tam je. Co tak jako tak, když pokivuješ?
1: No, jo.
0: Tak jo, Jesus Christ Superstar v chrámu.

0: Uzdravte se sami. Jesus Christ Superstar, píseň nebo skladba, část muzikálu, která se jmenuje V chrámu. Hráli jsme to, protože dneska má svátek Vít. Dneska má svátek Vít, chrám svatého Víta. Dneska je tam velká akce. V chrámu svatého Víta se budou se dneska uvádět do provozu varhany.
1: Bude se jim žehnat.
0: No jo. Moje pravá ruka Katka říkala muzikálu Jesus Christ Superstar mastička. Ona to neznala, já jsem jí to naučil. Ona říká, ty jsi mi naučil to nejlepší dílo. Nejlepší dílo.
1: A mastička tomu říkala, kvůli tomu, že se to tam zpívá v tom textu.
0: Tam se to zpívá, Bára Basiková, tak se zpívá, že tam spánky vonou mastí.
1: Zažeň příval strastí, pak já mohu snást tě spánky vonou mastí třít, tak.
0: No.
1: Takže to slovo no takhle zarezonovalo.
0: A po těch čtyřech koncertech v O2 Aréně mi dala vinyl, nechala vyrobit vinyl. Ty jsi u toho byla?
1: Ona mi to říkala, že ho pro tebe má jako dar.
0: Jedno jediné vydání, vinyl přímo z O2 Arény. A já jsem si ten vinyl nikdy nedokázal pustit. A jí to hrozně trápilo, vždycky říkala, tyjo, tak už to přebolelo, pustí si to. A teď ve středu jsem měl trénink v kanceláři číslo 500.
1: Ano.
0: A říkal jsem si, že u té příležitosti, že si to pustím. Říkám, tak už, jdeme na to. Už prostě je to dlouho, je to rok a půl, tak pojďme si to pustit. A nakonec se to nestalo, tyjo.
1: Tak se to asi stane ještě.
0: Tak se to asi stane.

0: 6.36, posloucháte ranní show na Evropě 2, ve studiu je tady s náma i teenager David Jordan, což je náš videomaker a já ho beru do vysílání jak kdy, podle toho, když má co říct. A on je mimo jiné fotbalový fanoušek, takže já jsem o víkendu toho moc neviděl, tak nám řekni pro nás, co to jako neviděli. Katka, předpokládám, je v mým týmu teďka.
1: Samozřejmě.
0: Tým neviděli, jestli tam bylo něco zajímavého na tom mistrovství.
2: No dobré ráno, všichni vás tady zdravím. No tak zajímavost byla ta, že hráli Švédi s Tuniskem.
0: To bylo zajímavý, jo?
2: No ale v tom, že Švédové vlastně se na mistrovství světa dostali bez jediný výhry v kvalifikaci.
0: To je zajímavý.
1: A jak je tohle možný?
2: Remizovali díky tam tomu druhému místu, jak se postupovalo těch baráží, tak se dostali přes baráž a konečně vyhráli ta Švédové.
0: Já si myslím, že to není jako zase tak zvláštní, se člověk, že se dostaneš na mistrovství světa bez jediný výhry, jako třeba my jsme se tam dostali bez toho, že umíme fotbal. což je prostě podle mě ještě větší frajeřina.
2: Je to větší kouzlo, jo. Je to pravda.
0: To je vlastně zázrak, skoro dá se říct. Až.
2: Neuvěřitelný zázrak.
1: Tak já jsem zaznamenala teda jenom to, že hrálo to Curaçao.
0: Ten nebo drink. Modrá laguna
1: hrála. No.
0: A dala gól. Dala gól Německu. A no. Všichni měli.
1: 7-1.
0: Pak teda 7-1. Ale jako dobrý, bylo to jedna chvilku, takže to víme. A to Švédsko to hrálo dneska v noci, ne?
2: Dneska v noci 5-1 porazuje Tunisko.
0: A vy jste se koukal?
2: No tak po vočku, jako ráno
0: Vy jste nespal?
2: No, tak jako malinko jsem jako zavřel očička, ale pak jsem ty Švédy dokoukal dneska.
0: A jinak teda? Švédskou sestavu neznáte náhodou?
2: No. Ranní show Evropy 2.
0: Evropa 2, kde to stojí? Doprava, Katko.
1: Kolony jsou u Brna na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou a silnice 50 se ucpává na obchvatu Slavkova směrem do Brna.
3: Honda přiváží Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Havou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejda.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V
11: tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
18: No, Alena Volkra, Three Fighters.
19: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
20: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
21: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
22: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
23: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
24: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
23: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
25: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Starková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
26: Evropa 2. Evropa 2.
27: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

0: Zatancuj si so mnou, líb bych to neřek. Zatancuj si so mnou. Chci se zeptat naší Evy. Víte, tomu se říká...
1: Freudovský přeřek.
0: Freudovský přeřek, přesně tak. Chci se zeptat naší Katky na Evu, protože byla včera v Edenu. Tak říkej,
1: tak
0: prosím.
1: Tak tohle bylo taky samozřejmě.
0: Tak říkej.
1: Světová show, co ti budu povídat? Nic takového jako v českých rozměrech bys nenašel.
0: Já ti to tak závidím.
1: No.
0: Já jsem měl lísky taky na včera.
1: Já vím.
0: Měli jsme jít
1: měl
0: spolu.
1: Jít se mnou taky.
0: Měl jsem jít s tebou. Nakonec to nedopadlo. Asi jsem nedokázal jít za zábavou včera. Ale byla jsi tam ty, tak přenes to na mě.
1: No, Eva na začátku zpívala písničku Boží mlejny melou a pomalu a jistě, někteří to vědí, další to zjistějí a já jsem to jako poslouchala a vzhledem k událostem, který se prostě dějou a staly, tak jsem si říkala, že tenhle text bych teda přehodnotila.
0: Dobře.
1: Počkej, jako všichni to chválili, to je jasný, tak já jsem jako by chtěla jenom mít takovou jednu, tak víc.
0: Já jsem slyšel, že ona na začátku říkala v nějakém videu, říká tam, že prej, někdo jste si sem přines svoje radosti, někdo svoje velké smutky.
1: Ano.
0: Jak to přesně tam bylo?
1: Takhle to bylo, to bylo úplně úvodní video.
0: Že někdo jste si sem přines do Edenu svoje velké smutky.
1: Jo.
0: A pokračovalo to? Že teda...
1: A teď to tady odložte, nebo to tady pojďte sdílet a pojďte si to užít, no. Všichni jsme tam přinesli nějaké naše emoce, s kterýma jsme tam dorazili.
0: A nejsilnější moment? Rozmysli si to, zahrajeme si Evu Farnou. Naživo v 8.08 v ranní show na Evropě 2. Eva Farná na Evropě.

0: všichni, pojďme.
1: Všichni. Yeah.
0: Ano. Tak měl jsi mě vůbec rád. Aspoň trochu rád.
1: Patriku, netoč si Evu Farnou a zpívej. Ty si, vole, ty jsi jak ty fanoušci v tom kotli, ty vole.
2: Kdybych měl být rád, že to je poprvé, co nikoho točím.
1: Yeah. Teď jsme přišli od druhou sloku. To je
0: moje. Ona je stejná jak ta první, ale.
1: Aha, tam, je, dobrý. Tam je stejný text.
0: Úplně.
1: A dokážeš to navázat, nebo to je ztracený, Marek?
0: Svůj klid.
1: Je to Marek.

0: fakt jako je intimní moment, jestli teda zavolá nebo přijde. Do toho Edenu zavoláš nebo jen přijdeš, Patriku? Přijď.
1: Zavolám.

0: Je pondělí 15. června 2026, tedy dnes, jo, tohle live, bavíme se o těch dvou koncertech včera a předevčírem. Katko, nejsilnější moment?
1: Tak přemýšlím, co bych vypíchla. Samozřejmě Eva lítala nad lidma, to asi jako by byl takový jako velmi, velmi silný zážitek.
0: A zpívala u toho?
1: Samozřejmě, jako, dělala salta, prostě na Pink.
0: Jako a la Pink?
1: A la Pink, ona wow. Tam na Pink vzpomínala, zpívala od ní písničku, říkala, že to byla její modla před 20 lety. Měla tam dokonce na stage svůj dětský pokojíček, kde měla taky plakát Pink a samozřejmě Vojty Kotka.
0: To
1: to byla pravda. To
0: takže takhle, lidi, takhle se to smáli, lidi se
1: smáli. No, tak byla to taková vzpomínka na malou Evu před 20 lety.
0: Trošku spoilujeme, že koncert je ještě zítra, ne?
1: Je to tak, ale tak ono přece jenom, kdo se podívá na Instagram, tak viděl spoustu těch momentů. Mně se líbila kamarádská linka mezi Evou Farnou a Terezou Ramba.
0: Ano.
1: Která přišla i na druhý koncert, teda jak jsem pochopila, byla i na tom prvním, i na tom druhým, vytáhla jí Eva na stage, pařili tam spolu, to bylo moc hezký. A za mě asi nejsilnější moment, který si myslím, že se asi nebude opakovat v úterý,
0: ano.
1: Který asi nebyl ani na tom prvním koncertě, bylo, když nad Edenem vyšla obrovská duha, kterou včera Pražané mohli vidět.
0: Dokonce dvojitá.
1: Dvojitá duha. A bylo to v momentě, kdy Eva zpívala píseň verze 02 svýmu mladšímu já, což bylo hrozně emotivní, protože tomu předcházelo video, kdy Eva, teďko, nevím, 32 letá,
0: ano.
1: Mluvila ke svýmu mladšímu já a bylo to prostě strašně dojemný, takhle slzy.
0: A do toho duha.
1: Do toho duha a potom následoval blok písniček od Davida Stypky.
0: Ježíš, ještě.
1: Právě.
0: Ještě naložila.
1: Právě. No, takže jako
0: musela to být krása.
1: No.
0: Rok jsem měl lísky, rok jsem se na to těšil a prostě je mi to, není mi to souzeno vidět Evu Farnou na tom koncertě. Hraní show, dobré ráno. Haló.
2: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
2: Já teda nechci mluvit k Evě Farné, to se mě úplně nepodařilo, ale my jsme byli v pátek v Edenu na Mirai. Ale až
0: počkej.
2: Jsme dorazili tam, jeli jsme 250 km tam, já to dopovídám.
0: Já vím, já už vím.
2: Zjistili, že to je až v roce 2007.
0: 2027. Vy jste normálně jeli na koncert Mirai do Edenu, jo, včera, v pátek.
2: Jo.
0: Oni,
2: 250 kilometrů.
0: Jo, oni jsou...
2: Zjistili, že to je voro.
0: Oni jsou 12. června 2027?
2: No, tak 12. června se trefili, ale ten rok ne.
1: A Mirai tam taky byl včera.
0: Hele, nepřišlo ti divný, že to nikde není napsaný, že prostě na Instagramu, že o tom nikdo nemluví.
2: A ta žena měla lupeně, tak jako...
0: Žena měla co?
2: Jenom se
0: Lupeně. Lupeně. Jo, lupeně. Hele, a když jste přijížděli k tomu Edenu, kdy byl ten okamžik, kdy jste zjistili, že to je v háji?
2: No, že jsme zaparkovali oce v Kobylisích a jeli jsme do Edenu. No.
0: A přijeli jste tam? Přijeli jste tam a tam...
2: Otec nám volal po cestě, na co vlastně, že jedeme a řekl nám, že už jako, že to asi není úplně ono, že tam dneska vůbec nic není, ani fotbal, ani nic.
0: No, teď podle mě, já tam v pátek byl, ty jsi přijel, ono pršelo trochu a tam akorát byly velký oči Evy Farný přes celý stadion si viděl. Říkal jsi si, ten Mirai, ten má krásný oči.
2: No, takže my jsme skoro dojeli i na koncert, akorát,
0: že to si to dali tréninkovi. Moc si děkujem, měj se hezky, papa, ahoj.
2: Dej, taky, ahoj.
0: Čau.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Mirai, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru.
7: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
6: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: 7.02. Přesný čas. Evropa 2 vysílá zprávy. A slovo má Katka Řílová.
1: Dobré ráno, po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na většině území nad tropických 30 stupňů. Na těch nejteplejších místech bude nejspíš až 35 stupňů Celsia.
0: Přátelé, před hodinou to byly 34, jo? To bylo 34, otepluje se už během zpráv, nějak se nám tady otepluje.
1: Já jsem říkal, že v pátek 34 a teď na víkend až 35.
0: Ne, říkala se 34, to ti nestačilo, tak prostě 35 už je předpověď. Já se úplně bojím, kolik bude předpověď v 9.
1: 9.
0: Pojďme si to rozebrat. To je neuvěřitelný, ne?
1: Je. Moje kamarádka měla nápad, že bychom vyrazili o tom víkendu na loď a jakože má, říká, má být hezky, pojedeme na loď na Slapy.
0: Tak tam bude říká, nesnesitelně, ne?
1: Právě, tak jsem říkala, možná bude až moc hezky. Bude lepší být někde ve stínu. No.
0: Ty bláho, 35.
1: 35 je fakt dost.
0: 2 týdny do prázdnin, jo. Pozor, volá nám člověk. To je vtipný, my mám tady uloženého. Jakože volá a že dělá soláry.
2: Nazdár, čauky, nazdár.
0: Mám tady uloženýho člověka, který se jmenuje Štěpán Soláry.
2: Ano.
0: To jste vy. Takže,
2: právně,
0: takže
2: vy
0: voláte, že dobrý teda. Evidentně.
2: No úplně bomba, nám sluníčko svítí, to je úplně super a pro naší společnost úplně ideální záležitost a pro zákazníky ještě líp, ale o tom se bavit nechci.
0: Blíží se prostě žeň? Blíží se žeň?
2: Ano, ta je celoročně skoro, ale to je v pohodě. Teď je to sice top, ale funguje to celý rok.
0: No, ty se chceš bavit o něčím jiným?
2: Jo, chci se bavit. Já už tady celý týden něco v sobě dusím, ale je to dobrý, má chci se něco zeptat. Byly teďkom koncerty, jeden, někdo tam zpíval, my jim rozumíme, ale máme tady zpěváky a já se chci zeptat, Leoši, protože jsi starší než já, o 10 let, a jestli jsi to měl taky v mládí, když jsi poslouchal zpěváky, tak jsi jim rozuměl. My tady máme éru teďkom nových zpěváků a jim není rozumět, já nechci jmenovat. Můžeme to nějak rozebrat, jestli se tam cítíš taky stejný, no, musíš nějaký
0: to,
2: problém.
0: Nebo... Musíš to brát, že bez ohledu na to, co to je za muziku, je to generační záležitost. Prostě to, že ty nerozumíš hudbě mladých a tomu, co poslouchají mladí teďka, a že se jim to líbí, to bych řekl, to je téma, který je starý jako lidstvo samo. Takže vlastně naopak buď rád, že se naše generace nějak jako nevymyká, že to vlastně pořád je dokola. Je takže to je prostě normální, tak dřív rodiče nenáviděli mladí, že měli rádi rock'n'roll a možná předtím ještě něco jiného, pak byla metalová muzika a další věci. Prostě teďka máš problém se srozumitelností, ale řeknu ti to, kamaráde, bohužel, jsi starý pardál.
2: Tak... No já už to mám s tím problém, mě bolí klouby. Když jsem hrál poprvý tenis a dneska mě bolí celý tělo.
0: Tak neotravuj.
1: Pusť si to pomalej
0: no, a, jsi starý,
1: no. Hele, a napiš
0: jsi,
1: si to
0: jsi
1: rukou.
0: Jsi starý, pusť si olympik.
2: A... Ne, zase tak starý nejsem.
0: Proč? Olympik jsou super.
2: Jsou, ale jako...
0: Počkej, no, hele, co ale? A jak ne, hele? Tak já pustím olympik. Tohle je písnička
2: Green
0: totiž...
2: Day, Green Day,
0: ale ty jsi taky Green Day. Tohle je totiž písnička o ranní show, jo. Kdo tě budí, když ne já? No, a pozor. Kdo tě nudí, když ne já? Tak Štěpáne, buď ještě na telefonu.

0: všichni zpívaj.
1: Já taky.
0: Ty taky, Štěpáne.
1: Já taky, dokonce jsem měl představu, jak mě vedou rodiče na ten koncert.
0: No jasně. My a náš svět našeho posluchače Štěpána je slunce a solární panely.
1: Přesně tak.
0: Tak a my jsme měli ve zprávách, že?
2: Že budete mít žně.
0: Že bude 35. I když možná, Katko, 630, dojď.
2: Možná, no ano, už to stouplo na 630.
0: Prostě,
2: a půl.
0: Prostě ale prostě
1: kdyby tam byla ta 40, tak by to bylo bomba.
0: Hele, a řekni nám, prosím tě, já se teďka nahrávám. Mm-hmm. Já tady mám totiž mrázka ústřednu, kdy Patrik volal tvýmu kolegovi v roce 2000. Jo. A mě zajímá, jak to vlastně funguje, jako. Vy máte teda ty soláry, ale vy jedete, i když to nesvítí, ne?
1: Přesně tak, my jedeme z difuzního světla, no, může být takzvaně pod mrakem, jak to vysvětlím pro ostatní lidi.
0: Z difuzního
1: pod mrakem,
0: světla?
1: Tak taky funguje. Difuzní světlo, ano. No. To prostě sluníčko, když je světlo, tak sluníčko je a sluníčko svítí, když to řeknu v překladu laicky. No a pokud vidíte světlo, tak sluníčko svítí a takzvaně vyrábí elektřinu. Úplně jednoduchý princip. Když je tma, tak nefunguje. Tam už využíváme potom distribuční síť.
0: Tak a přátelé, teď si představte, že Patrik neví vůbec, o co jde, jako co se děje, nebo to minimálně předstírá. A volá právě tady kolegovi Štěpána, jo, a ptá se ho vlastně na to, tak si to posedněte. Štěpáne, díky.
1: Taky děkuju, mějte se, ahoj.
3: Firma Bovex, prosím.
4: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, já teďka se blíží zima a kdyby náhodou prostě bylo hlučný počasí, tak jsme si řekli s manželkou právě, že bychom si od vás koupili slunce, když ho máte v nabídce.
3: Aha, a máte od nás prospekty?
4: No ne, tak já mám prospekty vlastně. Já každý ráno se dívám na vaše prospekty.
3: Aha.
4: Vždycky, když svítá.
3: Jo. A máte, no počkejte, tak jak to, vy chcete už úplně, už jste domluvený s někým od nás?
4: Já bych chtěl úplně, právě.
3: Víte co, tak kolem, já nevím, při čtvrtě na 11 tady bude pan, který dělá na výrobě. Nebo si zavolil, no on tam...
4: K vám přijde Bůh?
3: Ano.
4: K vám přijde Bůh, ten, co vyrábí světlo?
3: S ním se pak domluvíte hned.
4: A on mluví česky?
3: No jistě, to je český výrobek.
4: To je český výrobek?
3: No jistě.
4: A že to používají všude na celém světě, co?
3: No, používají, no.
4: A má nějaký označení technický?
3: Vydržte. Je to Vakusol.
4: Vakusol, jo?
3: Ano.
4: Já jsem tomu pořád říkal slunce a on je to Vakusol.
3: Ano.
4: Helejte se, a jak teďka prostě třeba texty v písničkách, když se zpívá o slunci, jak se bude zpívat o Vakusolu? Vakusol
3: bude.
4: Svítí!
3: Jo.
4: A vy mi ho sundáte a namontujete, jo?
3: Jistě.
4: A kdo to dělá, prosím nás, to má někdo asbestový na sobě nějaký hadrý, ne?
3: Tak zavoláte si potom po 10:45?
4: Zavolám, ale potřebuji, abyste mi to domluvila, paninko.
3: Dobrý, no on tady bude pan Vařejka, tak se s ním domluvíte přímo s ním.
4: A on se jmenuje pan Vařejka, jo, Bůh?
3: Ano, ano.
4: Aha, prosím vás, vyříďte panu Vařejkovi,
3: ano,
4: že jsem si přál od jeho syna na Vánoce nějaký věci.
3: Dobře, vyřídím.
4: A pozdravujte taky Ducha svatýho.
3: Ano, vyřídím.
4: Děkuju vám, naschledanou. S Bohem.
0: No, možná jsem měl ještě říct, že proč volal Mrázek na tu firmu se soláry, že oni měli reklamu slunce na prodej.
2: Ha, to jsem zapomněl. Už bylo ale dávno, viď?
0: No, to jsem zapomněl říct. Mm. Ale takhle zpětně možná. Proč to...
2: Ne, to je nejlepší do vysvětlovávat vtipky.
0: Proč to Mrázek celý říká? Představte si firmu na soláry, solární panely a slogan byl slunce na prodej. Teď to dává smysl podle mě už, ne? Malinko. Body Talk v 7.13. Evropa 2.

0: Ranní show na Evropě 2, zprávy pokračují.
1: Dobrá. Tedy, hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu. Po 20 letech tak vyhráli nejslavnější trofej světa. V 6. utkání finálové série porazili Vegas 3-0 a celkově zvítězili 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal.
0: To se bude vidět David Jordán tady. Davide, vy jste se určitě kromě fotbalu koukal i na hokej, jak vy to všechno stíháte. Takže
2: dobré ráno.
0: NHL konec letos.
2: Už máme konečnou, no. Dneska brzy, jako letos jsou takový jako brzké, protože vždycky dochází do těch 7 zápasů.
0: Jak to? 4-2 je brzo, jo?
2: Tak je to takový, prostě jeden zápas tam chybí, no.
0: A ten Hertl...
2: No, chudák. A
0: on to nějak jako nevyhrál opět?
2: Vůbec, on hrál v tom San Jose, že jo, který prostě chudáci vždycky byli poslední, tak ty přestoupil do toho Vegas.
0: No, do toho Vegas, který vždycky vyhrává.
2: Vždycky prostě vyhrává a jsou na špici.
1: Teď se zasnoubili, to zase vím já, že jo, s přítelkyní.
0: Hertl se zasnoubil s paní hořoucí paní Hertlovou, jo.
1: Jo, požádáš o ruku. Někde u vodopádu, no.
2: Ten prstenec prostě nedoveze, no.
0: Prstenec?
2: Ten Stanley Cup, jo.
0: Možná no. Potom z dovolený si přijete prstenec, jako vy všichni.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ranní show, dobré ráno. Říkej.
3: Ahoj, tady Honza.
0: Honzo, říkej. Co máš na srdci? No, co máš na srdci?
1: Říkej.
3: No, koukal jsem si 7:17, tak vám volám.
0: Jo, miláčko, je pondělí, ale...
3: Aha.
1: A na chvilku jsem se zarazila.
0: Já taky. Je pondělí 7:17, ale chceme ti popřát hezký ráno. Víš o tom, že bude o víkendu bude 37 stupňů až?
3: Vím, těším se na to.
0: Těš se, čau, ahoj.
3: Je tady kolegyně, se na to těší, taky vás zdraví.
0: A jak vypadá kolegyně? Řekni, popiš jí nějak.
3: Dosti pracovně vypadá.
0: Pracovně, no tak to se teda...
1: Spíš jaká je?
3: Jinak je teda moc super.
0: A jak vypadá pracovně? Pardon, to
3: vidíte.
4: Jako
3: vy tam,
4: taky
3: sedí za počítačem.
0: Dej nám jí prostě, dej nám jí. Jak to, že jste už za počítačem v pondělí v 7:18? Teda vy máte teda takový jako drive.
1: Morálka.
0: Morálka, ty, co děláš za počítačem, slečno?
4: Jsme bez šéfa, tak dobrý.
0: Dobrý, ale bez šéfa byste měli být právě doma v posteli. Jak to, že jste za počítačem v 7:18 v pondělí? Co?
3: To je práci, musí.
0: A co tam děláte? Jako vy, že tam máte tam nějaký tam večírek normálně? Kolik vás tam je?
3: Zatím dva, ještě se pár lidí dostaví možná.
0: A co děláte za práci?
3: My jsme taková laborka tady.
0: Laborka.
1: Tlacha na ty úniky.
0: To zní nadějně, to znamená, máte tam nějaký viry?
3: No, viry ani ne, my tady máme hodně prachu teda.
0: Hodně prachu? Nebo prachu?
3: Prachu, no.
0: Hodně prachu?
3: Prachu máme málo, ale prachu máme hodně.
1: To je všude stejný.
0: Máte v laborce prach? Nevím, jestli to je dobře. Aby vám to neovlivnilo ty pokusy.
1: Tak ale zase, jestli jsou to nějaký archeologové třeba.
0: Hele, takže vy máte prostě normálně teďka, jste přišli do práce a máte tam tu kádinku, tu modrou skalici a jedete to, jo?
3: Jo. Máme tady na to přístroje a měříme to.
0: Dobrý.
1: A děláte takový ty chemický pokusy, že vezmete jedlou sodu a naléte do toho ocet a ono to prostě udělá ten výbuch.
0: Ten výbuch a točíte si to na Instagram.
1: A mentosku dokoli.
3: To děláte
0: vy a za to berete prachy, že dáváte mentosku dokoli.
3: To dělají když na Instagramu.
0: Dobře, tak děkujeme, mějte se hezky, naschle.
1: Ahoj.
3: Taky.

0: Přátelé, pan Hertl přiměl svatbu už v roce 2019, tak jakože, aby nebyla jeho manželka naštvaná, že se znovu zasnoubil pod vodopádama, jako. Paní Hertlová, a to jsi mi ani neřekl, že jsi se zasnoubil.
1: Ne, to jsme nedouci.
0: Jsi se, to byl nikdo jiný asi, to nebyl Hertl.
1: Pardon.
0: To jsme ani neřekl, že jsi byl u vodopádu.
1: Já jsem viděla nějakého hokejistu z NHL, pardon.
0: A ranní show, dobré ráno. To, vy to budete vědět. Kdo to byl? Halo? Davide, vy to víte?
2: Martine Čas. Teď mi to došlo. Martine Čas, ano.
0: Martine Čas byl u vodopádu, jo?
2: Ano, ten požádal svou partnerku.
1: A ono se totiž jmenuje Nicky Mertl.
2: Ano, tak to je podobný. Hertl Mertl.
1: Tak
0: hlavně,
1: obhajoba.
0: Že jsme to rozklíčovali, no. Že říkám, paní, ta...
2: jsme ale způsobili katastrofu.
0: Katastrofu,
2: mezi českým národem, mezi klukama z národa. Ježíš Maria.
0: Ty jeden nevěrníku. Tak vodopády, jo, se ti zachtělo.
1: To je, máme v tom trošku chaos.

0: Jdeme na dopravu, ranní show 7.24, Evropa 2, padá.
1: Kde to stojí,
0: Katko?
2: Pozor si teď, dejte na D8 směrem z Prahy do Ústí u Nové Vsi na 18. kilometru stojí kamion v pravém pruhu na začátku omezení a nebezpečně se tam vybočuje. Jinak se zdržíte na silnici 57, pokud jedete ze Vsetína do Valašského Meziříčí mezi Jablunkou a Bestřičkou je nehoda. Silnice je teď průjezdná kyvadlově a tvoří se obousměrné kolony.
0: A já bych jenom chtěl bych pochválit dálnici z Prahy do Ostravy. Mm-hmm. Co otevřeli ten úsek, to je prostě paráda. Normálně game changer non plus ultra. Už jela někdy teďka?
2: Do Ostravy. A jak je to dlouho otevřený?
0: Nevím, pár měsíců.
2: Jo,
0: ale
2: tak to jsem jela.
0: Plně všechno se změnilo. A všimla jsi z toho?
2: Jako, já totiž nemám asi srovnání s tím, jak to vypadalo předtím.
0: Jo, ty jsi jela nějakou akci, viď?
2: No, já jsem do Ostravy na akci.
0: Do Ostravy na akci, ano, v únoru si jela.
2: Jo, to už bylo ono.
0: To bylo ono?
2: Jo.
0: A nic moc.
2: No tak se sněžilo, no.
0: Tak to už bylo ono, jo, aha, dobrý.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Vtipný je, že chválíme dálnici, jo. No ne, takže se furt jako na dopravu nadává, že jako, že to je hrůza a tohle, ale teď vlastně jako...
2: Zajdlo se to teďko dá Praha Ostrava.
0: No, že vlastně málo kdy si člověk uvědomí, to je jak s plastickýma operacema, jo. Ty vlastně si už nepamatuješ tu dobu předtím.
2: Jo.
0: Ty to zapomeneš, tvůj mozek je adaptabilní, je tam prostě hedonická adaptace a ty si vlastně už si zvykneš na ten současný stav, jasně, vypadám takhle a zapomeneš, že předtím si vypadala úplně jinak, nebo přesně, to je blbý, že se tady zácpa, a zapomeneš, že dřív vůbec žádná dálnice nebyla a jezdilo se nějakýma prostě zapadákovama o 3 hodiny díl, že jo? Takže jenom jsem tě říct,
2: nebo
0: že
2: nebo na koňských povozech, že jo?
0: Nebo takhle až úplně, jako. No ne, tak počkej, tak já ti řeknu tak, jako takhle, jo. Já jsem teďka viděl, jsem na něco koukal a bylo tam něco zajímavého. Jo, čtu, neříkal jsem to do vysílání už. Čtu teďka Kunderu a jeho žert.
2: To se neříkal do vysílání.
0: Tak, a to bych jsem to říkal.
2: Jo.
0: Tak přátelé, a tam ta hlavní postava, jo, upozorňuji, že se jedná o příběh, který je z 50. let, takže 1955. A ta postava popisuje, co bude dělat zítra. A ona jede pracovat na Slovácko, jo, žije v Praze a píše v té knížce, no... Tak zítra mám těžký den, letadlem do Brna a pak dál autobusem, no. A připravuje si kufr.
2: Cože?
0: A já přesně jsem...
4: Čech a do Ostravy mi to ukazuje 4 hodiny 40 minut.
0: Jakože to je málo, že to je málo.
4: To je super, je to super, když jsem dojezdil 6 hodin. A kdo si...

0: Náměstí no, strop.
1: Vlastně.
0: Takže jo, zdravíme Olomouc. A ne tyhle ty Klatovy a měj se, papa, čau.
2: Čau.
0: Raní show, dobré ráno.
3: Tady Jana, ahoj.
0: Říkej Jano, co
3: ty já chci, krásný hlas. Já chci říct k té Ostravě. Já jsem se narodila v 70. letech v Praze a babičku jsem měla ještě hodinu vlakem od Ostravy.
0: No.
3: A opravdu se lítalo jako na Moravu letadlem, protože mě když bylo 3/4 roku,
0: chápeš
3: tak
0: to?
3: Maminka, aby se mnou nemusela jet 7 hodin vlakem, mě ukázat babičce, tak se mnou letěla do Ostravy.
0: A pak kousek ještě autobusem, nebo vlakem.
3: Tam nás vyzvedli prej autem už jako.
0: Normálně se
2: je... Co to jako bylo za letadla?
0: No normálně dopravní ČSA, měli ty vrtuláky a lítalo se prostě. Normálně, že Brno, to je dálka, takže letadlem. Prostě psycho.
3: No, přes 6 hodin na Moravu vlakem to tenkrát trvalo.
0: 6 hodin, no. Tak děkujem, ranní show, dobré ráno. Vemte si telefon, vy teda jedete větrným tunelem, asi ji pálíte.
4: Takzvaně.
0: Haló?
4: Ano, slyšíme se.
0: Vemte si telefon, prosím vás, pokud jste v letadle, tak nemusíte, ale jinak si vemte telefon k uchu. To je strašně teda, mně to přijde hrozně vzrušující, že se prostě jezdilo.
2: Jo.
0: Berete si ten telefon k uchu?
4: No, já mám handsfree v autě, takže...
0: No, a vemte si telefon k uchu a přepnete si to. Nechce se vám.
2: A není to špatný zvuk, takový meditativní.
0: Jo, je to meditativní, výšky. To se budou uspávat dobře děti. Jo. Tak. To jsem nebyl já, to se pán vypnul sám. A podle mě to zkoušel, to jsem já klasicky. Zkouším to nějak přepnout, no, když ti volají do auta, to. Rodina ti volá. My jsme na FaceTime, říkám, no ale já jsem tady CarPlay, to nefunguje. Ranní show, dobré ráno. Haló.
2: Ozvěna.
0: Tam dě... A zase nás někdo poslouchal, to bylo slyšet. Ranní show, dobré ráno.
5: Haló.
0: No, povídejte.
5: Tady je Adel. Já si vzpomínám, když mě, já jsem 89. ročník, a když mě babička vyprávěla, jak s tatínkem letěli právě Ostrava Praha. Babička je od Slaného, takže letěli, když mu bylo teda asi 5 roku. A já jako dítě jsem si to nevedla představit, protože jsem v té době nikdy neletěla. A představovala jsem si to jako taková ta letadla, těmi slepicemi, jak to v těch klecích, jak je to v těch filmech, jak se letí úplně někam do zapadánku. A takhle prostě jsem měla zážitek. Můj otec si to samozřejmě nepamatuje, jako miminko, ale prostě záviděla jsem mu,
0: no.
5: Že už letěl a já ne.
0: A hlavně se samozřejmě hulilo. Ale jako hodně, tam se hulilo, prostě tam nebylo vidět v té kabině. Prostě strašně
5: tak
0: dobrý.
5: To každopádně. Můj dědeček kouřil pořád, takže my máme videa z dětství, nebo z nevím, kolik otci bylo 10 let a děda není na videu nijak jinak než cigaretou. Přes svojí mamince.
0: Cigaretou! A milion snow! Tak vám moc děkujeme.
5: Já myslím, že si to zpíval, takhle.
0: Tak jo, dáme si Saru Rikas, protože to nám udělá hezky, jako. Protože to slovo, jak zní. Měj se, ahoj, papa.
5: Ahoj.
0: Přátelé, kouření škodí zdraví.
2: Ale ty zakouřený obejváky, babiček a dědečku.
0: Ty blaho, chápeš to? Cigarety, dětství. Tyjo, dětství.

0: si moja favorite show, ranní show. Za mě určitě teda. Jo? Chtěl jsem ti to zkázat, ranní show. Milá ranní show, že jsi moje favorite show, že ji poslouchám už 28 let, skoro každý den a poslouchám ji celou od 6 až do 9.
1: Jo.
0: Já neposlouchám moji favorite show třeba jenom půl hodiny, a nevím, do 7 třeba, od 16 do 8. My s Katkou, nebo nevím si Katka, ale já to poslouchám celý.
1: My jsme srdcaři.
0: Já když to poslouchám, tak celý.
1: Když už, tak...
0: Jsi moja favorite show! Ranní show! Dobré ráno.
2: No, dobré ráno, přeju.
0: Ahoj. My si tak jako tady voláme s lidma, je to hrozně příjemný. Tak co máš na srdci? Chceš mluvit o létání v České republice, nebo o čem?
2: Ano, ano. Já mám totiž takový zážitek, že my jsme bydleli ve Zlíně a můj tatínek jezdíval do Prahy na služební cesty.
0: No.
2: A jednou mě vzal s tebou s tím, že jsme jeli do Holešova a z Holešova do Prahy právě takovým nějakým tím malým letadělkem, tam bylo asi 16 lidí a já jsem z toho byla strašně unešená a to můžu říct, že to bylo zhruba kolem 78. roku.
0: A byla to normálně takže... linka, normálně linka Holešov Praha.
2: Ano, ano, ano, ano.
1: MHDčko.
2: Ale mám z toho MHDčko. Dneška zážitek jako 13-letý dítě.
0: No. Že vlastně některé věci, zajímavé je, že některé věci, jak je ta, ten vývoj toho světa, jde vlastně proti, že jo?
1: Jo.
0: Najednou no. Vlastně, že dřív jsme lítali letadlem a teďka ne.
1: A ono to nebylo teda, ono to nebylo drahý.
0: Já nevím, kolik stála letenka tenkrát, jako jestli to bylo nějak...
2: To jako... já nevím, to měl táta placený jako služebně, takže to já
0: no ale nevím. Nestálo to jako extrém?
2: Asi ne.
0: Nebo nevím, jak by nemohli letět jako takhle...
2: Určitě méně než dneska jako cesta autem do Prahy, že?
0: Dokonce. Tak děkujeme, měj se hezky, papa, čau, ahoj. Jak je venku, hlavně jak bude venku, asi 39 stupňů bude o víkendu.
1: Přeskočil se 38.
0: 38 bude o víkendu.
1: Říct, dnes jasno až polojasno, v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo od západu se postupně přidají přehánky. Nejvyšší teploty dnes 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až kolem 20. Během týdne se ale bude oteplovat od čtvrtka už tropické teploty a o víkendu až 35 stupňů.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
0: Už za chviličku česká volba. Takže vydržte, podívám se tady na téma, které povolání si Češi nejvíc idealizují. A taky budete moct vyhrát lístky na Starý Pecky do Mikulova. Ty už budou za 2 týdny.
3: Pro dokonalý... Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
7: fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vsi plus jedna. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
19: Myslím, že to bude za C. Gumák.
18: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
20: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
21: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
22: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Mr. Know It All. To jsem bohužel já. Takový ten, co si myslí, že ví všechno. Každý ho má rád, to jsem já.
1: A ty to sobě víš.
0: Mr. Know It All. Hele, už je tady zase. Chytrolí.
1: Ty to sobě víš, že všechno víš.
0: A už je tady zase, hele. Ježišma, mlč, neříkejte nic.
2: Česká volba na Evropě 2.
0: Které povolání si Češi nejvíc idealizují? Které povolání si Češi nejvíc idealizují?
1: Politik.
0: Politik tam není, ale pátý je moderátor.
1: Jo. No. A co se o tom tak ty lidi jako myslí?
0: Já tomu nerozumím, proč jsme v tom žebříčku, protože...
1: Je pravda, že třeba můj manžel mi často říká, že já chodím do práce na kafe a zasmát se.
0: Tak, a to si lidi myslej, že jo. Tohle je moderátor.
1: Za tohle vyberete peníze.
0: Tak, a ona, to si lidi myslej. A ona je to pravda. Takže co, jako?
1: No jo,
0: my
1: no.
0: Sem chodíme na kafe a zasmát
1: a
0: se.
1: A na dobrý kafe.
0: Na dobrý kafe. Máme to tady rádi. Takže moderátora bych vyhodil z žebříčku, to je prostě pohoda. No. A jestli si myslíte, že to je jako složitý nějak jako přejíždět od někud někam a jakože je, sorry.
1: To je radost.
0: Je to radost, jako.
1: A potkávat se s lidma, ha, to je prostě radost.
0: Takže které povolání si Češi správně idealizují, dal bych páté místo moderátor. Ale ne, žebříček je, které povolání si Češi nejvíc idealizují. Čtvrté místo před náma je herec. Mm-hmm. Herec.
1: Nejsme ani jeden herec, nemůžeme moc posoudit, no, ale...
0: Ale pozor, máme tady Martina Cihláře a to je odborník na věc, která je na třetím místě. Které povolání si Češi nejvíc realizují? Třetí místo, pilot.
1: Martin má dneska tričko jako alá pilot Formule 1.
0: A jako pilot Formule 1, ale jinak miluje letectví. Martine, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ty, protože čteš knížky o pilotech, rozhovory s tím máš to rád, chtěl jsi být asi pilot někdy, ne?
3: Určitě jo. A furt tam ten sen je. A je to realizovatelný.
0: Idealizuje si to zaměstnání, nebo už si přišel na to, že to není zas tak jako v pohodě?
3: Já si myslím, že dřív si to každý idealizoval a každý chtěl být pilot, ale když pak zjistí, co zatím je práce, dřiny, zodpovědnosti.
0: A to se tak říká.
1: Že to nejsou jenom mejdany s letuškama.
0: Ale samozřejmě, jsou to jenom mejdany s letuškama a to letadlo má přece autopilota, ne?
3: A hlavně tam, když tak ten druhej ne, když se zapomeneš někde, ne?
0: Přesně.
3: S letuškou.
0: Ne, vážně, jakože i přesto, že teďka všechno víš, tak stejně by si chtěl být pilot.
3: Asi jo.
0: Je to prostě cool.
3: Ale vlastně už podle toho, kolik mě, tak už je to jako nereálné.
0: Ale vem si, že třeba letíš někam 9 hodin a ty sedíš 9 hodin za tím kniplem.
3: A práci
1: jak
3: máš...
1: Jak knipl.
0: A to je prostě strašná otrava.
3: Ne. A práci máš vlastně prvních 20 minut no. A posledních 20 minut.
0: No.
1: Fakt jo.
0: A zase no, tak jako,
1: neidealizuješ si tak zase to jako, povolání.
3: Zase jo,
1: máš,
3: ne, no,
1: musíš tak, koukat hele, na radary, ne,
3: vzlítneš,
1: na počasí, tohleto.
3: Vzlítneš, přepneš to do autopilota, dobře, letíš, povídáš si, přepínáš frekvence, hlídáš si jídlo, letušky.
0: A znáš to, ten for, jak,
3: ne, to samozřejmě přeháním.
0: Jak v té výsi asi ozve, halo, tady běž, volám let DL12, tam se ozve, co chceš? Když tady běž, volám DL12, co chceš? Chci mluvit s prvním pilotem, první pilot je ožralej, prostě leží tady na zemi, prostě nemůže se vůbec zajímat. Ježíš, tady běž, DL12, dejte mi druhého pilota teda. Ten je na kaši vzadu, na záchodě, prostě s letuškama, ty vole, prostě nemůže vůbec jít telefonu. No a tady věš, s kým mluvím? Tady je autopilot.

0: 7.54, posloucháte ranní show na Evropě 2, česká volba, které povolání si Češi nejvíc idealizují. Páté místo moderátor, čtvrtý herec, třetí skončil pilot. Na druhém místě fotbalista. Aktuální věc, fotbalista, jakože fotbalista, prachy, všechno nejvíc.
1: Prachy za to, že si s kámošima prostě kopeš.
0: Že si kopneš. No a co je na prvním místě, nebo kdo, jaké povolání na prvním místě? Ranní show, dobré ráno.
2: No, dobré ráno.
0: Ahoj, co myslíš?
2: Tady Kateřina.
0: Kateřino, které povolání si Češi nejvíc idealizují?
2: Já si myslím, že učitele.
0: Myslíš, že si lidi idealizují učitele?
2: Aha, jsem učitelka, myslím si, že si nás silně idealizují.
0: Tak to máš, ale je důležitý mít tenhle mindset.
1: Jo, jo.
0: Nech si ho.
1: My to vůbec nebudeme
0: to rozporovat. Všichni závidějí učitelům. Úplně, to je prostě skvělý, ano. Protože nemáte skoro žádnou práci. Jste s malejma dětma v příjemném prostředí.
1: Mraky peněz.
0: Máte milion peněz.
2: Máme.
0: Máte
2: ano,
0: prázdniny.
1: Ano. Placený prázdniny.
0: Nic neděláte
2: nejvíc,
0: vlastně. A vlastně
2: nejvíc,
0: pořád
2: ano.
0: Opakujete něco, co jste se naučili jako děti.
1: A všichni vás mají rádi.
0: Všichni vás mají rádi, nikdo nezlobí. Všichni vás poslouchají.
2: No, rodiče nejvíc.
0: Cože, kdo?
2: Nejvíc.
1: Rodiče nejvíc.
0: Tak co byste...
2: Rodiče, ty nás poslouchají nejvíc.
0: Tak se mějte, paní učitelko, naschledanou.
2: Taky překrát.
0: Krásný den, to bylo milý. Za 5-8 se nám takhle dovolala paní učitelka.
1: Učitelka Kateřina.
0: Kateřino, jenom, promiňte, ale ťukám se na hodinky. Už je čas, měli bychom jít.
1: Tak oni mají pohodu.
0: Já jsem si ráno, že by myšli napřed. Ráno jsem si řídil podle rozhlasu.
3: Jo, včera to dávali.
0: Dávali to včera, jo. Dobré ráno.
3: Nechtěl jsem, ale jsem to stříhnul celý.
0: Tak povídejte.
3: Typu tu letušku třeba.
0: Ne. Pilot, letuška, ne. Já jsem, že lidi ví, že letuška je prostě složitá. Že to jako, že jste celou bůra nohou. Já to rovnou řeknu. Které povolání si Češi nejvíc idealizují? Je to influencer. Chápete to? Ty vole, přesně. Vlastně influencer má takovou pejorativní konotaci, že vlastně podle mě slovo influencer je vnímáno jako urážka. Jakože tyjo, nejsem žádný influencer. Nikdo nechce být influencer, protože influenceři jsou idioti, že jo? Tak to je. Nebo minimálně tak se to vnímá ve společnosti. Takže lidi to jako různě nějak...
1: A cože teda jsme? Jakože...
0: Cože jste?
1: Cože teda jako jsou ty lidi?
0: No jsou to lidi, kteří využili...
3: No, to nejsou lidi, možná nad lidi, ne?
0: Využili příležitosti. Jsou to lidi, kteří... Jsou to jistě oportunisti. Nic ve zlým. A jsou to lidi, kteří využívají technologii a současnou situaci na to, aby zužitkovali nějaký svůj talent, pokud mají tu schopnost oslovit veřejnost, tak to je taky skill, to je taky umění a zase jako respekt a klobouk dolů.
1: Protože... A myslíš si, že třeba s levovým kódem...
3: No, jako ono, kdyby se člověk nad tím zamyslel, ono to je těžký, jako zase vymyslet to třeba každý den, bob den, jako někoho zaujmout.
1: A teď s levovými kódy...
3: Třeba, když někdo bude dělat u pásu, tak no. To přijde jako, že tam ten člověk nic nedělá, no a on se jakoby musí dělat hlavou trochu. No.
1: Nechtěla jsem říct, že slevovým kódem můžeš pomáhat lidem.
0: Já vím.
1: No.
0: Jako v pořádku, já miluju. Jako,
1: slevový kódy.
0: Ne, to ne, ale když někdo dělá jako něco, co miluje.
1: Jo.
0: Což ty evidentně máš to ráda.
1: No tak...
0: Říkám, ty pomáháš lidem.
1: Já
0: máš teďka,
1: lidem.
0: Máš aktuálně teďka nějaký slevový kód na něco?
1: Budu mít pleny za chvilku.
0: Pleny, a jaký slevový kód na pleny?
1: Ještě nevím.
0: To musíš si vymyslet. Tak vymyslíme Kace slevový kód.
1: Ne, nemusím si ho vymyslet, já jsem si ještě neotevřela zadání, víš?
0: Jo.
1: No.
0: Tak tam dej hovno 20.
1: To se hodí, to je dobrý, se bude dobře pamatovat.
0: No, dobrý slevový kód
1: ale
0: na
1: nevím, pleny. Jestli bude 20%, teda to už je dost.
0: A kolik dáš?
1: 15 asi.
0: Hovno 15.
3: Měli voňavý.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: Tak děkujeme našemu posluchači, měj se
1: hezky. Mně se líbí, jak se jakoby těm influencerům, víš ty, jakoby král influencerů, no, který ale, to tady jako tu tradici vybudoval vlastně. No.
0: Ale pozor, já to jako nenapadám.
1: No.
0: Já jsem spíš popisoval tu situaci ve společnosti, jak to lidi vnímá. Já jsem neříkal, že jsou. To je důležitý.
1: Ale no, je pravda, že ty malí děti, když říkají, čím chtějí být, oni neříkají, že chtějí být influencer, oni říkají, že chtějí být youtuber.
0: No.
1: To je takový jako víc sexy.
0: No, to bylo předtím, než byl influencer a mělo to taky podobně, takhle ten nepříjemný zápach.
1: Jo.
0: Tak děkujeme, měj se hezky, ahoj.
3: Jo,
0: hezký víkend. Čau,
1: hezký víkend. Taky.
0: Máš večírek, kámo, v pondělí v 8 ráno popřát lidem hezký víkend, klobouk dolů.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
4: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k auto jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automička Express.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Poznáváte to?
12: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
11: Ale s tím bude konec.
12: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
11: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
12: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
11: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
12: Děkujeme za trpělivost.
11: Vaše hlavní město Praha.
13: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
14: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
13: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
15: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám si vezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
16: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
17: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
18: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
17: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
20: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Dámy a pánové, v televizi, tak se to vždycky říkalo, začala nová reality show. 8.06. Haha, ranní show na Evropě 2. Show se jmenuje Are You The One? Are You The One?
1: Are You The One Česko.
0: Tak se to jmenuje?
1: Jo.
0: Are You The One Česko. Tedy, budeme to překládat nebo ne?
1: Přelož.
0: No tak, jak bys to přeložila? Protože ono, jako když je to napsaný, tak je to jasný. Když to takhle řekneme, tak to nemusí být jasný.
1: Jsi ty ten pravý, bych to asi přeložila.
0: Jsi ty ten pravý. Jsi to ty?
1: Jsi to ty.
0: Are you the one?
1: Jsi vyvolený.
0: Vyvolený. To ne, pozor, to už bylo. I když, pozor, má to něco společného, protože vyvolení byli na Primě a tohle je show, která je vlastně taky na Primě.
1: Mm-hmm.
0: Tak, a my se vás ptáme, kdo z vás už to viděl. Už to jede, dávají 3-4 díly týdně.
1: Venku jsou 3 díly aktuálně.
0: Strašně moc dílů dávají a je to prostě stahovka. Klasická stahovka, kluci, holky, mají tam boom, boom, room. Co se asi dělá v boom, boom, room? Všude kamery. Mají se rádi. Ale ty víš ten princip, je to přece jenom trošku něco jiného.
1: Ano. Je to takhle, já to přečtu, jo. Jak poznáte, že jste našli toho pravého nebo tu pravou a dá se to vůbec poznat na první pohled? Právě to zjišťují účastníci nové reality show Are You The One Česko, kde hledají svůj love match na základě, a to je právě ten game changer, odborné analýzy.
0: Vidíte, game changer, love match, Are You The One. Jsme ještě still v Czech Republic? Jsme still v Czech Republic, nebo už ne? Takže já to zkusím říct česky. Je tady nová reality show, seš ty ten pravý nebo pravá.
1: A reality show taky přelož.
0: Taky reality show. No. Je tady nový televizní pořad.
1: Uh-huh.
0: Jsi to ty, lásko? Česko, kde hledají svůj protějšek, svůj vysněný intimní protějšek na základě odborného rozboru.
1: Uh-huh.
0: Vyhodil jsem i analýzu. Uh-huh. Odborného rozboru. Tahle seznam, tento seznamovací pořad už teď běží na Prima Plus a skutečně změnil pravidla hry, protože tam jsou jako věci, které dřív nikdy nebyly. Tak, budí pořádnou dávku emocí a je na Prima Plus, to je potřeba říct, Prima Plus, to je ta, když máte Prima Plus, už od zrádců, tak můžete koukat na Are You The One a zrádci si snad koupili všichni, protože zrádci jsou nejlepší show na světě. Je to tak, ne?
1: Asi jo.
0: Tak zráci bude trojka, těšíme se po prázdninách. Takže stejně tomu, přátelé, neuniknete, abyste si koupili Prima Plus, jo. Takže
1: nebo to máte možná ještě po Asia Express.
0: Po Asia Express. Není potřeba čekat na zrádce, stejně si to budete muset koupit, protože bez zrádců nejste naživu. Říkám jako za sebe, protože to miluju. Ale můžete si koupit Prima Plus už teď. No a vy můžete vyhrát tady u nás v ranní show svůj perfektní mač. Nebo perfektní meč. To není mača, jo? Je to perfektní. Popiš to.
1: Ty bláho.
0: No ty bláho.
1: Meč. Popiš
0: ne, ne, ne, teďka, co můžou vyhrát?
1: Je takhle, stylová sluchátka. Já myslela, že chceš, abych překládala mač.
0: No ono to je jako, dnes můžete vyhrát něco, co prostě vám sedne.
1: Jo.
0: A jsou to?
1: Stylová sluchátka Are You The One Česko a roční předplatné Prima Plus, ať máte o zábavu i hudbu postaráno.
0: A tím z toho budete venku, že to nemusíte kupovat. 257-400-888, halo. Halo.
2: Ahoj.
0: Tak, otázka na tebe. Jak se jmenuje show, se kterou dnes soutěžíme?
2: Are You The One?
0: Správně. Are You The One Česko. To by ti to uznáme bez Česko, protože Are You The One Česko, tak asi to tak jako jo.
1: Mm-hmm.
0: Mimochodem za A zrádci, za C Asia Express, za B Are You The One Česko. Je to Are You The One Česko, řekl to už, nebudu to jako. Jak se jmenuješ?
2: Lukáš.
0: Mě by zajímalo, jestli se nám dovolá někdo, kdo to třeba aspoň trochu viděl. Lukáši?
2: Já jsem o tom slyšel, teda neviděl jsem, ale
0: Slyšel.
2: Slyšel.
0: Tak dáme si píseň a snad se dovolá někdo, kdo to viděl. Mě by to strašně zajímalo jako z diváckého hlediska. Tobě gratulujeme, ty jsi vyhrál.
2: Děkuju.
0: Čau, es, ahoj.
1: Pa, pa.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tady ranní show, dobré ráno. Halo, halo. Halo.
3: Ano, to je Michal.
0: Michale, viděl jsi aspoň kousíček?
3: Ještě ne.
1: Tak to seš Red Flag.
0: To seš Red Flag. Ranní show, dobré ráno.
4: Ahoj, Monika.
0: Vy jste to viděla určitě, přiznejte se.
4: Jo, chtěla jsem, co byli, ale já to mám jako kulisu třeba při vaření.
0: Máte to, ale jako kulisa dobrý? zatím?
4: Jako kulisa dobrý, a že bych si k tomu teda sedla a jako, no.
0: A jsou tam nějaký hezký lidi, jsou, ne?
4: Takhle ti to řeknu, Leoši, já nevidím, takže mě je to boost.
0: Vy nevidíte a koukáte na televizi, jste taky dobrá, ale.
4: No jasně, normálně, běžně.
0: Takže vy radši posloucháte rádio, tam je to takový jako lepší, tam ten obraz.
4: No, tak jako víš co, mám svoje pořady v televizi, svoje pořady v rádiu, asi jako každý.
0: Chápu. Každopádně vám moc děkujeme za ten rozbor, díky.
4: Ahoj.
0: Ahoj.

0: čtvrt na devět, posloucháte ranní show na Evropě 2. Halo, jsme s vámi. Pondělí, rádio jede pořád, i když je pod mrakem, ale bude 39 stupňů o víkendu. Ranní show, dobré ráno.
1: Dobrý den, tady Monika.
0: Další Monika, před chvilkou Monika, teď Monika, ráno v posteli Monika.
2: Jo,
0: byla, no.
2: Dobrý.
0: No, drželi jsme se za ruce normálně. My se držíme za ruce. Ne, ty necudo. Drželi jsme se za ruce.
2: Ty jsi na to mladý.
0: No, prostě jsme se drželi za ruce. To je jedno, Moniko, povídej.
1: Já jsem viděla první asi čtyři díly.
0: No, první tři díly dokonce si viděla.
1: Nebo tři, tak no, tři jsem viděla.
0: No.
2: To jsi viděla všechny.
0: To jsi viděla všechny zatím.
1: No, ano, všechny. A poslední díl končil tím, že jdou právě do té místnosti, kde má nějaký přístroj, skener, rozhodnout o tom, jestli se k sobě hodí nebo ne.
0: Já myslel, že šli do Boom Boom Room.
1: Ne, tam ještě nikdo nebyl.
0: Boom Boom Room nikdo nebyl.
2: Boom Boom Boom Boom, I want you in my room. Ještě máš z toho.
0: Boom Boom Room, to máme doma. Tam jsme spali dneska v noci, ale nic, můžu vám to říct, kdo.
2: Držení za ruku tedy nenaplňuje držení, poslání Boom Boom Roomu,
0: držení
2: jo?
0: Za ruku je taková, jakoby, taková, takový předpokoj Boom Boom Roomu. Jsi na rohožce prostě venku. Dobrý. Takže, no tak nám to popiš. Ari Duman.
1: No, jsou tam krásní lidé.
0: Uh-huh. Ano.
1: Ale zatím ale. Se to tak jako nerozjíždí.
0: Ono se to rozjede. Prej se to rozjede, protože dostanou napít.
1: Oni teda pořád pijou, možná je nealko, ale pořád drží skleničky v ruce nějaký, jako s koktejlama to vypadá, ale možná jsou nealkoholí.
0: My jsme to říkali, my jsme se tady o tom bavili, že problémem těch show, ale obecně, jako, to je takový jako, že společenský fenomén je, že ty lidi tam přestali chodit kvůli vlastně účelu té show, ale chodí tam jenom proto, aby se stali slavnejma. A že tím trpí vlastně skoro každá show současnosti a je to takový nepříjemný fakt a fenomén a nevím, co s tím budou jako televize a obecně, co s tím budeme jako všichni dělat, že i diváci to cítí a diváci by se chtěli bavit, že ty lidi vlastně si nejdou do Survivoru vyzkoušet, jako jak jestli přežijou nějaký jo. věci a tohle, nebo si nejdou najít partnera, ale prostě chtějí se jenom proslavit, aby mohli dělat reklamy na Instagramu a chodit na večírky. A to vlastně je tam trošku podle mě cítit z těch show. A je to cítit čím dál tím víc. No.
2: Ale já myslím, že o téhle show právě říkali, že se snažili vybírat.
0: Ano, to je důležitý říct.
2: Normální lidi.
0: No a vidíš, normální lidi, paní to viděla a normální lidi se totiž chovají normálně, nedělají nic, jo. Jsou v pokoji a dělají nic. Co by dělali, jo? Seděj a koukaj, jo.
1: Ale je tam trošku vidět, že tam jsou opět lidé, kteří se chtějí zviditelnit.
2: No tak no. Hurá, díky bohu za ně.
0: Tak dobrý, jak to bude dobrý nakonec.
1: Jo, je to trošku vidět. No.
0: Tak jsme si to řekli. Tak děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Krásný den, nashledanou.
0: Já teda to udělám nějaký oslý můstek, Ari Duan, já jsem tu svojí one, počkej, my jsme se o tom vůbec nebavili, my jsme měli v sobotu 11 let výročí. My jsme před 11 lety byli pozváni na svatbu, ta svatba byla na Čapím hnízdě, tam jsme se poznali. To místo se pro nás stalo géniem loci. Najednou tam zažijete něco, co prostě zahájí vaší cestu.
2: Osud.
0: A máme to tam moc rádi.
2: Co ty říkáš touhle dikcí?
0: Prostě máme to tam rádi. Tam jsme se poznali.
3: Začalo to nevinně, na svatbě dvou kluků. Venku trochu mrholilo, podal jsem ti ruku. Sundal sako, zvednul deštník a už jsme tam stáli. Jak kdybychom mířili už do katedrály. Začalo to nevinně, na svatbě dvou kluků. Nikdo necpal.

ráno, po noci rozední. Budem spolu, lásko, přesně 1000 dní. Těch posledních 15 už jsme manželé. Dali jsme si slib před oltářem v kostele. Slib je slib a nebyly to jen 3 slova. Chtěl bych je teď říkat pořád dokola. Já, Leoš, beru si tebe, Moniko, za svoji manželku. A slibuju ti, že ti budu v dobrém i zlém, v dostatku i chudobě, v nemoci i ve zdraví, oddaným a věrným mužem. A že tě budu navždy milovat.

0: 8.22. Miláčku, všechno nejlepší k výročí. Ranní show, 8.22. Povídej.
1: Volá někdo? Ne?
0: No tak počkej tady.
1: Já myslela, že právě.
0: Vybuchla ústředna tady. Ranní show, dobré ráno. Haló. No.
2: Dobré ráno, ještě dodatečně Leoši, přeju všechno nejlepší k narozeninám. Já vám, že už
0: k narozeninám, děkuju. Děkuju.
2: Není vůbec zač, a teďka teda koukám na ten song a teda pecka.
0: Ježišmarja. To
2: tak,
0: já to shrnu rovnou. Ty jsi pogratuloval k narozeninám, říkal jsi, že film a všechno tohleto, tak já řeknu, že my, když jsme u narozenin, my máme narozeninové staré pecky, jsou 27. června, to je za 12 dní, ne teď v sobotu, ale tu další, první prázdninový den. A my teďka máme pro lidi 4 lísky, takže díky za to připomenutí a za chvilku jsme zpátky. Ahoj!
2: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj, čau, čau. Ahoj.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla.
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
11: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y. La, la, la, la,
13: la. No pojď!
14: Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
14: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
16: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
14: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
18: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
19: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, Alena Walker, Faded.
17: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
19: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
14: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
1: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
9: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
6: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
13: Evropa 2.
0: Je to tady. 8.28. Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. A tohle

0: Dámy a pánové, jsou tady opět staré pecky, a to v Mikulově. Bude to první prázdninový den v sobotu 27. června od 19.30. Staré pecky se vracejí v té nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově. Narozeninová sestava hostů, Vojtečka, Sagvan Tofy, Kapitán Demo, Jan Bendik, Ego,
1: Katka Říhová. Proč nepřečteš sebe?
0: Nevím, mě to
1: Katka
0: přišlo hrozně
1: ženantní. V top formě. Katka Říhová, přátelé, v top formě. Ještě nikdy takhle nespívala. Jo. Když jsme to jeli před 5 lety, tak vůbec nebyla taková zpěvačka.
0: No vůbec.
1: Takže bude. Teď královnou jsem já. Co bych zpěla dal?
0: Nejlepší nápad určitě.
1: Tři slova a další věci.
0: No.
1: Ale pozor, nebude tam, pojďme si říct, Katka, při vší úctě ke Katce, nebude tam nejlepší zpěvačkou.
0: Tak to rozhodně ne. Nejslavnější legenda totiž vystoupí jako překvapení. Legenda legend. Tak, to je největší mejdan léta. Leoš má totiž 50, tak uvidíme, co se mezi léty 1976 až 2026 naučil. Pokud byste náhodou nevyhráli a chtěli přece jenom oslavit narozeniny s Leošem, můžete si vstupenku koupit, kde? Na ticketportál.cz. Vezmi partu nebo i děti na koncert Leoše Mareše, který je spojen s vystoupeními dalších hvězd. Narozeninové staré pecky Mikulov už v sobotu 27. června. To vypukne. Vstupenky seženete na ticketportál.cz.
1: A nebo tady teď v ranní show jeden z vás bude mít to štěstí. Haló.
2: Haló, dobré ráno.
1: Jak se jmenuješ?
2: Bára.
1: Bára nebo Klára?
2: Já mám strašnou radost. Klára.
1: A Kláro, popiš nám tu radost. Proč máš radost?
2: Je to neuvěřitelný, mám hroznou radost.
1: Ale proč?
2: Protože půjdu na starý pecky.
1: Je to tak. Jestli teda chceš.
0: Jestli teda uhodneš.
2: To je strašně moc.
1: Je to teda den po vysvědčení. V sobotu 27, to, teďka.
2: To zvládnu.
1: Vládneš to. A dojedeš odkud do Mikulova?
2: No, z Prahy.
1: Tak, byla jsi tam někdy v Mikulově?
2: Myslím, že ne.
1: Český Provence. A my se ptáme, kde přesně to tam je, ale bude to úplně jednoduchá otázka, prostě to se ani nemusíme ptát.
2: Amfiteátr.
1: Je to amfiteátr pod Turul de Mikulov.
0: Jsi dobrá. Ty si to zasloužíš, Kláry.
2: Ježiš, to nemůžu.
1: Je to tak, letíš s náma z hůru k výškám. Mimochodem, tahle píseň tam zazní.
0: Ježiš, to miluju.
1: Jo. No, Helena to zpívala tam už před 5 lety a teď se k tomu vrátí.
0: No, tak to je top.
1: Tak se měj a těšíme se. Ahoj,
2: super, taky,
1: pa, pa.
0: To bude mejdan.
1: Ať je léto.

0: Co je nového 15. června? Evropa 2.
1: Pěkné ráno, po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdy se mají teploty dostávat na většině území nad tropických 30 stupňů. Na těch nejteplejších místech bude dokonce až 35. Většinu týdne také bude slunečné počasí. Premiér Andrej Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Chorvatský premiér mu slíbil důsledné vyšetření nehody. Ke srážce katamaránu s plachetnicí došlo v neděli u chorvatského Splitu. Nehodu nepřežili nejméně 3 Češi, další člověk se pohřešuje. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30 dopoledne v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta. Teď má slovo Zuzka.
2: Letošní 79. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově na Břeclavsku letos jako novinku zavádí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po 5 letech obnoví mobilní aplikaci. Vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září. Termín se opět shoduje se znojemským historickým vinobraním. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení počtu obyvatel v zemi. Návrh počítal se zostřením protiimigračních opatření, aby počet trvale žijících osob v zemi do roku 2050 nepřekročil 10-milionovou hranici. Ve Švýcarsku nyní žije zhruba 9,1 milionu lidí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 směrem do Brna nepřehlédněte porouchané vozidlo, nebezpečně se tam vybočuje kolem 9. kilometru a na silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí mezi Jablunkou a Bystřičkou je dopravní nehoda. Silnice je průjezdná Kyvadlově a tvoří se obousměrné kolony.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Dnes oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě dnes až 23. Tolik zprávy, je pondělí 15. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2. Europa 2. Maximum.

0: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automyčka Express. Čistá radost. Už 20 let. Automyčka Express.
1: A už za chviličku úplně čistý Jakub Kohák.
2: Dovolená u moře z Blue Style.
3: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
2: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
4: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
18: Už je vykouzleno.
17: Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
18: Žádná kouzla?
17: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
19: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
20: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dámy a pánové, 2 týdny do prázdnin.
2: No jo.
1: Takže, Kubo.
2: Jejda.
1: Pojď. Co je nového? No. Vytáhni něco ze škapulíře.
2: Ne, takhle, já ti řeknu přesně, 2 týdny do prázdnin, to je takový období tlaku.
1: Ano.
2: Kdy se vytváří tlak na své děti, na ratolesti.
1: Ano.
2: Aby vytáhli na poslední chvíli známky ve škole.
1: Jistě.
2: Jestli ty to znáš, nevím.
1: Je to tak. A je ještě čas, nebo už je pozdě trochu?
2: No, jak na co, že?
1: Já mám pocit, že už je to jako trochu pozdě.
2: Co jako v tělociku to ještě jde. Hodíš salto mortále.
3: Je to takový to dobrovolní přeskoušení, víš, že už to máš úplně skoro na hraně.
2: Tak,
3: a
2: tak.
3: Ještě jakoby ukážeš tu svoji invenci a přihlásíš se dobrovolně a řekneš, já bych si to chtěl opravit.
2: Přesně, musíš se ptát, paní učitelko, můžu si to ještě nějak opravit? A hodíš tam smutný oči.
1: A paní učitelka udělá co?
2: Paní učitelka se podívá do toho záznamníku, že jo? Nebo jak se tomu říká?
1: Ano, do výkazu třeba.
2: A řekne, Kvído, možná by to ještě šlo. A nebo,
1: já už jsem to odevzdala, my už jedeme do Bibione.
2: A nebo, ať se rodiče staví u mě v kabinetu, že ano?
1: To je opravdu na poslední chvíli, já to vidím úplně jako, když visíš na hraně útesu nebo mrakodrapu a už se držíš jenom za tu jednu ruku.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak většinou se pustíš.
2: A ruka nebo, povoluje.
1: A nebo najednou, opravdu, teď v pondělí, příští pátek vízo, že jo?
2: Tak.
1: A teď ty se jako už pustíš a teď je ta učitelka chytne za to zápis
2: tak.
1: A vytáhne tě nahoru.
2: Jasně. A nebo letí kolem pták, že jo? Teď tě zadrápne za záda a trošku tě jakoby pomůže ti nahoru, že jo?
1: A to je pan, to je kdo? To je ten pták je kdo?
2: Ten pták, to je pan ředitel.
1: Pan ředitel?
2: Se kterým si dal tvůj táta schůzku a dohodli se, že by to ještě šlo.

0: Happy foto, happy foto, pi foto, ototo. Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od Happy Foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se musí jednání stihne než do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
6: Nehledej volné místo v nákupním centru
7: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
6: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
6: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
6: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkujeme.
10: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
14: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
15: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
16: Evropa 2.
17: 8.55, Evropa 2, ranní show je zpátky. Ještě musíme otevřít téma Eva Farná.
18: No.

0: 8.57. Chci se zeptat naší Evy. Naší Evy. Víte? Tomu se říká...
1: Freudovský přeřek.
0: Freudovský přeřek, přesně tak. Chci se zeptat naší Katky na Evu, protože byla včera v Edenu. Tak říkej,
1: tak
0: prosím.
1: Tak tohle bylo taky samozřejmě.
0: Tak říkej.
1: Světová show, co ti budu povídat? Nic takového jako v českých rozměrech bys nenašel.
0: Já ti to tak závidím.
1: No.
0: Já jsem měl lísky taky na včera.
1: Já vím.
0: Měli jsme jít
1: měl
0: spolu.
1: Jít se mnou taky.
0: Měl jsi mě vůbec, měl jsem jít s tebou. Nakonec to nedopadlo. Asi jsem nedokázal jít za zábavou včera. Ale byla jsi tam ty, tak přenes to na mě.
1: No, Eva na začátku zpívala písničku Boží mlejny melou a pomalu a jistě, někteří to vědí, další to zjistí a já jsem to jako poslouchala. A vzhledem k událostem, který se prostě dějou a staly, tak jsem si říkala, že tenhle text bych teda přehodnotila.
0: Dobře.
1: Já tak, zase, hele, počkej, jako všichni to chválili, to je jasný, tak já jsem jako bych chtěla jenom mít takovou jednu, tak výzku.
0: Já jsem slyšel, že ona na začátku říkala v nějakém videu, říká tam, že prej, někdo jste si sem přines svoje radosti, někdo svoje velké smutky.
1: Ano.
0: Jak to přesně tam bylo?
1: Takhle to bylo, to bylo úplně úvodní video.
0: Že někdo jste si sem přines do Edenu svoje velké smutky.
1: No.
0: A pokračovalo to? Že teda...
1: A teď to tady odložte, nebo to tady pojďte sdílet a pojďte si to užít, no. Že všichni jsme tam přinesli nějaké naše emoce, s kterými jsme tam dorazili.
0: A nejsilnější moment?
1: A nejsilnější moment? Ty bláho.
0: Rozmysli si to, zahrajeme si Evu Farnou. Naživo v 8.08 v ranní show na Evropě 2. Eva Farná na Evropě 2.

0: světa. Všichni pojme.
1: Všichni. Je,
0: ano. Tak měl jsi mě vůbec rád. Aspoň trochu rád.
1: Patriku, netoč si Evu Farnou a zpívej. Ty jsi, vole, ty jsi jak ty fanoušci v tom kotli, ty vole.
2: Kdybych měl být rád, že to je poprvé, co nikoho točím.
1: Yeah. My jsme přišli od druhou sloku. To je moje
0: ona je stejná jak ta první, ale.
1: Aha, tam je dobrý. Tam je stejný text.
0: Úplně.
1: A dokážeš to navázat, nebo to je ztracený, Marek?
0: Svůj klid.
1: Je to Marek.
0: Nás se nedělal.
1: Dajdem.

0: jako je intimní moment, jestli teda zavolá nebo přijde. Do toho Edenu zavoláš nebo jen přijdeš, Patriku? Přijď.
1: Zavolám.

0: Ναι.
1: Οκ. Νίκη. Αράνζ.
0: Je pondělí 15. června 2026, tedy dnes, jo, tohle live, bavíme se o těch dvou koncertech včera a předevčírem. Katko, nejsilnější moment?
2: Tak přemýšlím, co bych vypíchla, samozřejmě Eva lítala nad lidma, to asi jako by byl takový jako velmi, velmi silný zážitek.
0: A zpívala u toho?
2: Samozřejmě, jako, dělala salta, prostě na Pink.
0: Jako a la Pink,
2: ona wow. Tam na Pink vzpomínala, zpívala od ní písničku, říkala, že to byla její modla před 20 lety. Měla tam dokonce na stage svůj dětský pokojíček, kde měla taky plakát Pink a samozřejmě Vojty Kotka.
0: To je humor.
2: Ne, to byla pravda. To
0: takže tak, lidi se smáli.
2: Tak byla to taková vzpomínka na malou Evu před 20 lety.
0: Trošku spoilujeme, že koncert je ještě zítra, ne?
2: Je to tak, ale tak ono přece jenom, kdo se podívá na Instagram, tak viděl spoustu těch momentů. Mně se líbila kamarádská linka mezi Evou Farnou a Terezou Ramba.
0: Ano.
2: Která přišla i na druhý koncert, teda jak jsem pochopila, byla i na tom prvním, i na tom druhým, vytáhla jí Eva na stage, pařili tam spolu, to bylo moc hezký. A za mě asi nejsilnější moment, který si myslím, že se asi nebude opakovat v úterý,
0: ano.
2: Který asi nebyl ani na tom prvním koncertě, bylo, když nad Edenem vyšla obrovská duha, kterou včera Pražané mohli vidět.
0: Dokonce dvojitá.
2: Dvojitá duha. A bylo to v momentě, kdy Eva zpívala píseň verze 02 svýmu mladšímu já, což bylo hrozně emotivní, protože tomu předcházelo video, kdy Eva, teďko, nevím, 32 letá,
0: ano.
2: Mluvila ke svýmu mladšímu já a bylo to prostě strašně dojemný. Takhle slzy.
0: A do toho duha.
2: Do toho duha a potom následoval blok písniček od Davida Stypky.
0: Ježíš, ještě.
2: Právě.
0: Ještě naložila.
2: Právě. No, takže tak jako emoční nálož.
0: Musela to být krása.
2: No.
0: Rok jsem měl lísky, rok. Jsem se na to těšil a prostě je mi to, není mi to souzeno vidět Evu Farnou na tom koncertě. Hraní show, dobré ráno. Haló.
3: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
3: Já teda nechci mluvit k Evě Farné, to se mě úplně nepodařilo, ale my jsme byli v pátek v Edenu na Mirai. Ale
0: počkej.
3: Až jsme dorazili tam, jeli jsme 250 km tam, já to dopovídám.
0: Já vím, já už vím.
3: Zjistili, že to je až v roce 2007.
0: 2027, vy jste normálně jeli na koncert Mirai do Edenu, jo, včera, v pátek.
3: Jo.
0: Oni,
3: 250 km a
0: jo, oni jsou,
3: zjistili, že to je o rok.
0: Oni jsou 12. června 2027?
3: No, tak 12. června se trefili, ale ten rok ne.
2: A Miraj tam taky byl včera.
0: Hele, a nepřišlo ti divný, že to nikde není napsaný, že prostě na Instagramu, že o tom nikdo nemluví.
3: A ta žena měla lupeně, tak jako...
0: Žena
3: tak
0: měla co?
3: Jenom se
2: lupeně.
0: Jo, lupeně. Hele, a když jste přijížděli k tomu Edenu, kdy byl ten okamžik, kdy jste zjistili, že to je v háji?
3: No, že jsme zaparkovali oce v Kobylisích a jeli jsme do Edenu. No.
0: A přijeli jste tam? A přijeli jste tam a tam...
3: Otec nám volal po cestě, na co vlastně, že jedeme a řekl nám, že už jako, že to asi není úplně ono, že tam dneska vůbec nic není, ani fotbal, ani nic.
0: No, teď podle mě, já tam v pátek byl, ty jsi přijel, ono pršelo trochu a tam akorát byly velký oči Evy Farný přes celý stadion si viděl. Říkal jsi si, ten Mirai, ten má krásný oči.
3: No, takže my jsme skoro dojeli i na koncert, akorát,
0: tak že ale
3: to dali tréninkově.
0: Není to vtipný. Moc si děkujem, měj se hezky, papa, ahoj.
3: Dej taky, ahoj.
0: Čau.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru.
6: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automička Express.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: maximum muziki. Europa 2.
1: Ranní show skončila, ale na Evropě 2 jedeme dál. Je tady tlapková patrola, dámy a pánové. Ivana.
2: Dobré ráno.
1: A Koťa.
3: To jsem já. Dobré ráno.
2: Tak, Darek.
1: Co máte pro naše posluchače?
3: No tak pokud jste škodolibí, můžu vám říct, co se mi stalo o víkendu.
2: No.
3: Moje žena opět chytila kytku.
1: Ne.
2: To je teda už
4: takový... A ty
2: jsi
4: se k tomu opět postavil čelem.
3: Ano, ano, přesně tak.
1: Řekni mi, je tam tlak, Koťáku?
3: Je tam velký tlak, ale...
1: A jakože, jak dlouho jste spolu? Klasická otázka.
3: 9 let.
1: Ježišmarja. Nejčastější věta. A proč jí bereš na svatbu po 9 letech vztahu?
3: No, nebylo to nemoudré.
2: Ty jsi blbej.
3: Bylo to nemoudré.
1: Nejsi blbej, ale jako musíš počítat s následkama.
3: Ale tohle to prosím vás bylo něco jiného. Tohle, ona Lucka je taková dost ambiciozní a navíc dělala aerobik, takže ona umí vyskočit.
1: Takže takhle, jakože prostě ty vlastně znehodnocuješ ten její výkon, že chytla kytku. Že to není osud, že to je aerobik.
4: Zmlátila ostatní prostě družičky, co je to chytala kytku.
3: Je to ambice. Je to ambice u té Lucky. A tentokrát ale měla takový jiný forma. Ta kytka měla takový jako kdyby stuhy.
2: Jo.
3: A chodil se takový kolotoč. No a ta nevěsta měla zavřený oči a stříhala nůžkama ty stuhy.
2: Ano.
3: Jo, a tak to jste měli vidět, Lucie, co dělala. Furt to takhle přeházovala přes ty nůžky a furt takhle se vyhejbala. No
1: počkej,
3: nakonec...
1: já to nechápu.
3: No ty máš ty stuhy a chodíš jako kolotoč. Jsi takový kolotoč a ty holky chodí a drží každá jednu tu stuhu a chodí dokola. A uprostřed je nevěsta,
1: a
3: ta drží kytku a takhle přestřihává všechny ty stuhy. A ta poslední...
1: Byla tvoje holka.
3: Ta byla moje holka. Opět.
1: Tak jenom jsme se chtěli zeptat, kdy to máte?
3: Bude to přesně do roka a do dne, pochopitelně.
2: Bude to v Edenu?
1: No kde jinde než v ráji? Kde jinde než v ráji? Adame Koťáku.
3: No.
1: Tak začíná jejich show, tedy našeho snoubence, novomanžela, budoucího.
2: Svědkyně, možná svědkyně, možná.
1: Svědkyně
2: jeho. Se
3: ty máš oddávající, já bych chtěl, abys nás oddala.
1: Takže ty jsi se přidala k těm jeho vystup, teda konec.
2: Proč ne, no?
1: Začíná vaše show a my zítra. Papa.
2: Tak čau.
1: Ahoj.
2: Děkujem.

0: tak.
1: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
2: Dobré ráno.
1: Co si to tam brumláš?
2: A tak já si tady tak jako tak no. To říkám, tak co těm lidem dneska povíme zajímavého?
1: Já jsem chtěla povědět něco zajímavého, co jsem se tady dozvěděla od našeho kolegy.
2: Tak to řekni.
1: Leoš odcházel s tím, že mě velmi, nebo nás vzdělal s jedním rčením, který jsem chápala celý život špatně a je to fakt strašně zajímavý.
2: Uděláme to napínavý, jo?
1: Dobře.
2: Tak řekni to rčení.
1: Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.
2: A vy si teďka představte, co si pod tím jako normálně představujete. Že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, to znamená, že třeba dvakrát neuděláš tu stejnou chybu.
1: Ano, jo, že když třeba jednou se rozvedeš, tak po druhý už se nevzdáš. Nevzdáš. Po druhý už se nevdáš, vlastně nevzdáš. A tak tím pádem nevstoupíš do stejné řeky. Ale co to opravdu znamená, tak to si musíme nechat, ne?
2: Ano.
1: Že jo, posloucháte Evropu 2.
3: Odpoledne jako odpoledne.
0: No, ale... Dneška jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
4: Teď to jako prém.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
0: A já to chtěl říct dřív.
4: Já to chtěl říct dřív.
3: Odpolední show s Tomášem.
0: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
3: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
3: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Sofí.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
3: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem. Začali jsme se tady bavit o tom, co znamenají, jaká pořekadla se říká.
1: Chtěl jsem říct pranosteky, ale jsou to pořekadla, to asi spíš.
0: Ale Bůh ví, co to je, ale když se to řekne, tak víte, co to je. To vlastně
1: dvakrát
0: nevíme.
1: Do stejné řeky nevstoupíš, tak zkuste se teďka vybavit, co si myslíte, kdybyste svému dítěti měli vysvětlit, co znamená dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, co byste mu řekli?
0: Tak já bych viděla svoje děti a řekla bych, broučci, víte, jak jste minule tady dělali ty kotrmelce doma a rozbili jste si hlavu? Tak už to dělat nemůžete, přeci dvakrát do stejné řeky nevstoupíte, jinak si ji zase rozbijete vlastně.
1: No.
0: Takhle bych jim to popsala.
1: Tak a ono ten meaning, nebo to vyznění tohohle z toho je vlastně úplně jiný. Ale už nám to teďka řekl, že to nevěděl, já to taky nevěděl, Ivča to taky nevěděla. Takže se nemusíte stydět, pokud jste to taky nevěděli.
0: A teď už to všichni budeme vědět, protože ono to znamená, že všechno se vlastně neustále naopak, že se neustále mění. Ta řeka není stejná, jo. Ta řeka se neustále mění, proto je tam ta řeka. A když vstoupíš do té řeky podruhý, už to není úplně ta samá řeka, jo. Prostě voda mezi tím nějak odtekla, přitekla nová, bla, bla, bla. A stejně tak se mění prostě lidi, vztahy, životní situace. Úplně prostě všechno.
1: Kdybyste se třeba chtěli vrátit ke svému bývalému,
0: ano.
1: Tak už je to úplně jiná řeka. On se mohl poučit, on už je třeba úplně jiný.
0: Je
1: to jiná řeka.
0: Když se vracíte do staré práce nebo na místo, který si pamatujete jinak, může to být úplně vlastně v tu chvíli nová práce.
1: Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ano.
0: Chápeš, ono to vlastně je strašně pozitivní. A to jsme se dozvěděli jenom díky Lošovi, ještě že máme takový kolegy, kteří nás něco můžou naučit. Posloucháte Evropu 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Olvin tento týden. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto.
6: I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma.
8: I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, what a la volka,
16: Hlekl si, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Ty nejlepší 4 dny v roce.

0: jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
1: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
2: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF, www.shakespeare.cz.
3: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 39 minut k tomu, od mikrofonu a zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Dobrý den.
0: Já jsem se vrátil, byl jsem dvakrát v rámci těch 5 dní, jsem se objevil v Hradci Králové, probíhal Rock for People.
1: Ano.
0: Opět velká gratulace všem pořadatelům, protože tohleto celý skoordinovat, prostě ty kapely, ty přesuny, jako velká logistická paráda.
1: Mě jenom blbě, když si to představím, že bych se na něčem takovým měla podílet.
0: No ale včera jsem každopádně s tátou mým, který je prostě rocker, tak jsme se šli podívat na Iron Maiden, jak jim to hraje. A musím teda říct, byť to jsou chlapíci, kterým jako mnohdy. Včera jsem tam viděl kapelu Saxon a já jak mám tu ambici, že bych třeba někdy v budoucnu chtěl být jako bubeník, nebo pracuju na tom, tak jsem tam viděl 73-letýho bubeníka, ale jak mu to šlo od ruky. No paráda. Paráda.
1: Počkej, ty chceš být, to jsi nikdy neřekl.
0: No já už asi 15 let mám koupený paličky a učím se, tak jako pomalu. No nic, ale poenta, co jsem chtěl říct, tak kapelu Iron Maiden asi znáš.
1: Ano.
0: A tam je hrozně zajímavý, že frontman této kapely, Bruce Dickinson, je možná ještě 70, jako není. Ale za prvý, vynikající hlas, na to, že to je jako, je to prostě heavy metal, tak má výborný hlas, to mě jako hodně bavilo. To jejich aranžma, oni mají takový ty děsivý covery, víš, takových těch...
1: Já vím, to zní, to je úplně hell, počkej, pojďme si to trošku jenom... Takhle zněj, jo, kluci. Koťák, kdyby jste ho tady viděli, teď bubnuje, ano, no tak povídej.
0: No a co je zajímavý, tak právě Bruce Dickinson, kromě toho, že je frontmanem této kapely, tak si řekneš, no jo, tak ten bude mít zhýralý život, ale on je to šermíř a zároveň je to licencovaný pilot. A normálně ve volném čase lítal pro nějakou leteckou společnost dokonce. A když měli v roce 2008 až 2016 nějaký hrozně dlouhý turné, tak oni si koupili, Iron Maiden si snad koupili nebo pronajali si letadlo, ale Boeing 747, Jumbo Jet, okay. A na něm byl obrovský nápis Iron Maiden a právě ten Bruce Dickinson to letadlo pilotoval po celý tý tour.
1: Počkej, sám prostě si kluky odvážel na tu tour.
0: Koukej, hele, tady mám fotku, což je nepřenositelný, ale tady lec, můžeš vidět. Takhle jak jako prostě letadlo Iron Maiden.
1: Pilot a dělá takovouhle hudbu. No to je sen, to se mi líbí.
0: No a příští rok, teda děkujeme opět pořadatelům, se můžeme těšit, v Hradci Králové se představí Blink 182.
1: Ježíš, to je pravda. A víš, kdo by chtěl, aby byl pilot? Pepa Vojtek z Kabátu, kdo jiný má tady být pilot, když už frontman z Iron Maiden, tak...
0: Tak tímhletím navážeme, k tomu mám další zajímavý téma.
1: Ale to až za chvíli, teď už teda... Něco trošku jemnějšího. Na Evropě 2 posloucháte dopolední Maximum muziky s Ivčou a Koťákem.

0: Dneska tady na Evropě 2 máme takový vzdělávací okénko. To už jako je od rána a přichází to do dopoledne. Ještě, že mám tak chytrýho kolegu, který mi teď jako oznámil, že jsou třeba piloti mezi rockerama a pak mi řekl, musím ti říct něco o jedné kapele, která bude příští rok na Rock for People.
1: Ono to tak jako hezky tematicky navazuje, jo. Zmiňoval jsem tady, že Dickinson, tedy frontman kapely Iron Maiden, prostě pilotuje 747, Jumbo Jet a že tím dokonce lítali i tour, jo. A zároveň jsem taky říkal, že na Rock for People příští rok se představují Blink 182. No a když to spojím tím tématem toho letectví, tak je zajímavý teda, že Travis Barker normálně nelítá letadlem.
0: Ten bubeník?
1: Ten bubeník, který by se měl teda představit v Hradci Králové příští rok. A prosím tě, je to díky tomu, že on normálně v roce 2008, teďka o tom mluvil v nějakém dokumentu, přežil velmi vážnou leteckou nehodu a on ji přežil jako jedinej.
0: To si děláš srandu.
1: Jako jedinej, no. 2008, takže bylo to takový to letadílko, oni má jak praskly pneumatiky a prostě on byl jedinej, který přežil tu leteckou jako katastrofu.
0: No to jsem vůbec nedivím, že nechce být pilot.
1: No, tak pilot nechce být a on nechce ani lítat.
0: No tak snad ale přiletí do Hradce.
1: No to by mě teda zajímalo, jak to řeší v těle těch případech, jako lodí, ta
0: lodí,
1: se blbost.
0: Lodí, jede
1: no,
0: na lodi.
1: Že má vlastní loď asi.
0: Ale doufejme, že tohle uslyšíme příští rok a že přijede teda nějak, třeba i pěšky, že přijde.
1: A už aby vyrazil.
0: No, protože jinak neuslyšíme tohle.
1: Já to žeru, já to naprosto žeru, to je nejlepší single,
0: ever,
1: nevím, no
0: ever.
1: Fakt jo.
0: Blink 182, All the Small Things, pojďme si to dát celý.
1: Nech to tam.

0: až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Európa 2.
1: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: plus even. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy. Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
7: Maximum tvý muziky.
8: Evropa 2.
9: Evropa 2.
10: Evropa 2.

0: 10.00 posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné dopoledne. Ministr kultury Otto Klembíř dnes předloží vládě zákon, který zruší poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Ředitelé obou veřejnoprávních médií ale uvedli, že zatím nemají v rukou žádný písemný návrh a stále není jasné, kolik peněz ze státního rozpočtu budou místo poplatků dostávat. Americký prezident Donald Trump jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin potvrdil dosažení dohody s Íránem. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. Pákistánský premiér Šarí dříve uvedl, že oficiální podpis dohody proběhne v pátek ve Švýcarsku. A teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Opavě se otevřel Breda Point, multifunkční prostor v přízemí meziválečné architektonické legendy obchodního domu Breda. Nabídne prostor pro kulturní akce, setkávání i nostalgické vzpomínky. Fungovat ale bude jen dočasně. Po přestavbě mají v budově vzniknout kancelářské prostory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 pozor na 9. kilometru, překáží tam porouchané vozidlo, je to na trase z Lanžhota do Brna a na silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí za Jablunkovem počítejte s dopravní nehodou.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude oblačno, zpočátku ještě místy polojasno, na severu a severovýchodě čekáme ojedinělé přeháníky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů na jižní Moravě až 23. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
0: Je to tak, budeme pokračovat až do 11 hodin a za chvilinku si prozradíme, jak si užít mistrovství světa ve fotbale s takovou technologickou novinkou na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Tak tohle byla moje kamarádka Dominika Hašková, single We Are Domy a If I'm Honest.
1: Kamarádka.
0: No jasně, jsme spolu teďka byli na svatbě.
1: Nekecej, jo, vy jste spolu byli na tom ostrově, takže teď se chodí na svatbě. Počkej, kdo se ženil, koho znáte?
0: No právě Filip Prokop se ženil, taky jeden z účastníků a právě ho oddával jako
1: těch Survivorů, jo.
0: No, ty Survivoři, přesně.
1: Člověk, když tam nejde, tak vůbec nechodí na svatby.
0: No, ale bylo to krásný. Přátelství. A bylo to krásný. Já teda chci říct, co bylo krásné taky, což mohou potvrdit návštěvníci koncertu Evy Farné, Eden vyprodán prostě, ale ne jenom jednou, ne dvakrát. Dneska má teda Eva pauzu, ale zítra vyprskne svůj třetí koncert v Edenu jako všechna čest. Všechna čest. A ještě jednou opakujeme všem polským posluchačům, je to naše holka.
1: Je to naše, jo? Je naše.
0: To naše holka.
1: No tak narodila se tady.
0: No a já chci říct takovou zajímavost, před chviličkou jsme tady rozebírali spíš jakoby rockovější témata, Rock for People, no a když se řekne rock a Česká republika, tak jsou to kabáti.
1: Ne,
0: a
1: asi.
0: A musím teda říct, že kabáti, jestli si to správně vybavím, nechci to špatně interpretovat, tak myslím, že na Slavíkách kluci říkali, no jako dobrý, hele, vyprodat Eden. Jako jo, jednou, dvakrát, vlastně dobrý, v pohodě. No ale my jsme za minulý rok, a teď to nevím, jestli nekecali, ale že za minulý rok prodali 500 tisíc lístků na svoje koncerty.
1: Ne.
0: Takže to je jako je úplně jako ten jiný vesmír, rozumíš? Vyprodat O2 Arenu super, ale prostě hele, bardi dokázali
1: ty
0: 500 tisíc lístků.
1: Hele, Pepa Vojtek sice toho nikdy moc nenamluví, ale když něco řekne, tak bych mu to věřila. A vůbec si nedivím, že na tohle přijde 500 tisíc lidí, ne? Ale podle mě stejně trošku ten jeden záviděj. Posloucháte Evropu 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem. Mám takovou obavu, že teď mi nebudeš v něčem rozumět, ale stejně to zkusím, Koťák.
1: Takhle, Ivanko, mně se to s tebou stává často docela, jo.
0: Stává. Já ti chci říct jedno překvapení, na který jsem teď přišla a celý svět ho ví a já jsem ho jako nevěděla a přijde mi to strašně jakoby vlastně takový bizární. Asi znáš slavnou stavbu z Barcelony, která se jmenuje Sagrada Familia.
1: Mm-hmm. Teď ji dostavili?
0: Antoni Gaudí, no právě. To je ono, já tomu nemůžu věřit. Antoni Gaudí už jako v 19. teda století na začátku začal na tom jako pracovat. On sám 50 let na tom makal, začalo se to stavět. A vlastně, když někdo řekne, že je nějaká rekonstrukce něčeho, tak já si představím prostě rekonstrukci něčeho teď aktuálního. Teď rekonstruujeme. My jakoby, my ty nový lidi, ty baráky, které vznikly v 70. letech, teď rekonstruujeme. Ale vlastně mě překvapilo, že něco se rekonstruuje od roku 1882. Já nevím, jestli mi rozumíš, mě to překvapilo.
1: Jaká firma to dělá?
0: Jaká firma to dělá? A hlavně mě teda překvapilo, že chudák Antony, on to nějak navrh a ono to vypadá jinak.
1: Ne.
0: Ty jeho původní návrhy jsou trošku jiný.
1: Nebo oni je podle mě ale jako voštok to postavili, ne?
0: Zvýšili to. Ano, ale nevíme, jestli to Gaudí by to chtěl, sakra. On je architekt a oni jenom uděláme to vyšší.
1: Takže se ho nezeptáme, no.
0: Nejvyšší věž teď má 175, myslím, metrů. A Antony to takhle nechtěl. Ale teda baví mě, že on má takovou slavnou hlášku, kdy mu říkali, když už to navrhnu, tak mu říkali, kámo, to jakoby nepostaví ze svýho života. To nepostavíme. Jo, budou to dělat lidi ještě prostě ve 21. století. A on řekl, můj klient na to nespěchá. A oni se ho zeptali, kdo je klient a je to Bůh, vlastně, tak vlastně tomu nakonec rozumím.
1: Byl jsem se teda podívat a musím říct, že ty jeho stavby v té Barceloně jsou, mají to kouzlo.
0: Jsou nádherný. Já viděla Sagradu minulý rok a vlastně jsem byla trošku překvapená a až pobavená, protože jak tam probíhá celou dobu ta rekonstrukce samozřejmě. Já jsem si myslela, že jdu k hotovýmu a najednou jsem viděla tojtojky dvě, jak šplhají nahoru, asi kvůli dělníkům, který tam nahoře něco dělá. Mě to úplně zkazilo, já mám fotky Sagrady a dvou tojtojek, ale jako Gaudí, třeba bych chtěl i tohle. Posloucháte Evropu 2.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se včera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
1: jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou... si zabouchl klíče v bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2. Malinov. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
6: Bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
15: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
17: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
18: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
19: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
20: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
19: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
20: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
19: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
21: Mateří douška právě v prodeji.
22: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chase and Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
23: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
24: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem. Já jsem vám na začátku hodiny slibovala, že vám řeknu takový jako návod, jak si trošku zpříjemnit mistrovství světa ve fotbale nějakou jako technologickou parádou. Viď?
1: Technologický parády, já mám moc rád.
0: No, právě. A my jednu vlastně nabízíme, se dá říct, na evropa2.cz, kde je jedna soutěž.
1: Ano, a o co to bude? Bude to o televizor?
0: No to se ptám já tebe.
1: No já se ptám tebe, ty jsi říkala, že mě překvapíš teďka.
0: Já jsem tě překvapila tím, že o tom vůbec mluvíme. Prosím tě, můžete právě v jedný úplně jednoduchý soutěži na evropa2.cz zodpovědět správně na jednoduchou otázku a vyhrát televizor s novou technologií Micro RGB a taky dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Tak o co to bude o tohle?
1: Tak to se mi líbí moc. A počkej, no. Tak já na to kliknu. Pozor, klikni. Soutěží se, už to tady vidím, soutěží se jenom do neděle, tedy do této neděle 21.
0: Je to tak?
1: Června. No a ta soutěž spočívá v tom...
0: No musíš odpovědět správně na otázku, kterou nemůžeme říct a ty nemůžeš soutěžit, takže už nic lidem teď neříkej, jenom my musíme nějak držet palce.
1: No a chceme říct, že teda soutěžíme se Samsungem, pokud jsme to neřekli. A čte se to Samsung nebo Samsung?
0: Samsung. Posloucháte Evropu 2.

0: Shakira a Billy na Evropě 2, 10 hodin 33 minut. Ivanka tady otevřela stavidla svých vědomostí a řekla, že se dojímá nad tím, že se Sagrada Familia rekonstruuje už asi 144 let. Ono takhle. Ona to není úplně rekonstrukce. Jako ta budova se úplně jako nezatepluje, jo, ona se staví stále.
1: Říkají tomu rekonstrukce, protože ona už se pak jako dodělala, pak se jako nějak zase dodělávala dál a prostě říkají tomu rekonstrukce, to mi teď nevymluvíte.
0: Je to stavba, ale dobře, aby ses necítila blbě, tak já ti taky řeknu, i mně se občas stávají takové, řekl bych, zásadní přešlapy na to, že mi je 38.
1: To by se stává, že něco nevíš?
0: Teďka se mi to stalo poprvé v životě, jo. Já jsem s Luckou mojí si tak jako posíláme ty místa, které bychom třeba chtěli vidět, kam pojedeme, já nevím, na podzim. Tak jsme říkali Dánsko. Nejšťastnější země na světě, že jo? A říkám, no tak ale kam tam do toho Dánska? Tak si tak jakoby posíláme a najednou to na mě začne vyskakovat na tom Instagramu, víš, jakoby ty města v tom Dánsku. A já si říkám, ty bláho, tady koukám, to je ale krásná koláž toho Kopenhagenu, to se mi moc líbí, Kopenhagen. A pak zase na mě vyskočila nějaká jiná, říkám, Ježišmarja, Kodaň, to je taky pěkný. A... No poenta je, že vy to asi víte, přátelé, ale já jsem to nevěděl. Kopenhagen a Kodaň jsou je jedno a to samé.
1: Broučku já... je, no. Tak ty jenom kam pojedem do Kopenhagenu?
0: Představ si, jak jsem se cítil trapně, když týluce říkám, ale ty je bláva, tak já nevím, mám fakt dilema. Tak dáme Kodaň nebo Kopenhagen? Obě dvě ty města vypadají fakt hodně dobře.
1: Víš, že jsi mě teď strašně potěšil, Made My Day, doufám, že... Fandíme, že už teď ví.
0: Ale i když jste hloupí, tak se můžete dostat na Evropu 2.
1: A na dvě místa najednou.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Už ve středu tě v odpolední show

0: Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na orlen.cz. Týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Welcome to Saint-Tropez.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum s Ivčou a Koťákem. Ano, my se loučíme, tady Pavel. Čau, Pavle.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak co? Co dneska? Budeme soutěžit nějak, budete?
1: No,
0: co budeš dělat?
1: No, samozřejmě budu soutěžit. No,
0: samozřejmě.
1: Mám tady něco pro celou partu, zatím to neprozrazujte, já si to prozradím sám.
0: Dobře.
1: Pro celou partu a je to velmi žádaná věc.
0: Co to může být? Tak můžeme hádat trošku aspoň.
2: Bude to třeba nějaký festival?
1: No, nechte se překvapit.
0: Sakra. No
1: to
0: tak...
1: je teasing na to, aby naši posluchači byli napjatý jak struny a poslouchali dál.
0: Oni už jsou, budou tady s tebou napjatí až do kolika tady seš?
1: No, jsem tady do 13 hodin, ale jak dlouho budou napjatí, to já nevím, jestli to bude po 11, po 12.
0: No, to dáš ve 13 určitě. Jako,
1: abych to nedal zítra, jo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou... Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26.

0: 19. hodina, ladí vás Evropa 2. Máme pro vás čerstvé zprávy. Káťo, pojď do nich.
1: Pěkné dopoledne. Hnutí ANO by i nadále s přehledem vyhrálo volby do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z nového volebního modelu společnosti Kantar pro Českou televizi, podle kterého by získalo 31,5% hlasů. Oproti dubnovému měření si však mírně pohoršilo o 0,5% bodu. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes kolem 17. hodiny uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně na Karvinsku se letos otevřela o 2 týdny dříve. Svůj provoz zahájila v sobotu. Lidé si budou moci k projížďkám po jezeře zapůjčit pramice, šlapadla či paddleboardy. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční odemykání meandrů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje Belgie s Egyptem, Saudské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na silnici 68 směrem z Třince do Bystřice. V úseku Oldřichovice-Bystřice probíhají stavební práce a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá oblačno, na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přeháněky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 po nich pokračuje Pavel Cejnar.
0: Pohodové pondělí vám přeju 2,5 minuty po 11. hodině. Teď Teddy Swims hnedka na začátek. Tak úsměv a dobrou náladu.

0: 15,5 minuty po 11. hodině vás ladí dnešní stále pondělní dopolední Evropa 2. No a já už jsem to tak trošku jako naznačil, že i dnes někomu uděláme velkou radost. Jak myslím velkou radost? No, pokud máte nějakou partičku, tak ji můžete, když vyhrajete, pozvat celou na jeden festival. Ten festival se jmenuje Bloodfest. Bloodfest je to ikonický festival zpěváka Youngblooda. Jeho jediná letošní zastávka je právě tady, Česká republika. No a už v sobotu 27. června vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Prostě Youngblooda tady nemusím představovat. Pokud budete chtít pro celou svoji partu, tedy 6 vstupenek na Bloodfest, tak pozorně poslouchejte, jakmile uslyšíte jakýkoliv single od Youngblooda. To je pro vás znamení k tomu, abyste zvedli telefony a volali studio na 257 400 888. Tak pohodové pondělí vám přeju, Jelly Roll a nebo taky Charlotte Gott už za chviličku z Maxima muziky Evropy 2. Tak užívejme do pohody s Evropou 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
2: na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
4: A teď pozor!
1: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense. Oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: U
3: už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na orlen.cz.
11: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
12: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
13: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
14: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Youngblood vyráží.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla.
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
6: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller.

0: pondělní dopolední Evropa 2. Před chviličkou jsme se tady bavili o dovolený, že se na to těšíme, že dovolená není jenom odpočinek, ale že mění pohled třeba na svět a hlavně nás motivuje. To je jasný, no a u této příležitosti jsem tady našel výsledek nového žebříčku, jo. Je to jistá společnost, která zveřejnila žebříček nejlepších letišť světa za uplynulý rok 2026, který hodnotil 279 letišť ze 76 zemí. Možná, že vás to namotivuje, kam se třeba pojedete podívat, abyste byli jako spokojení. Jinak při sestavování pořadí hrála největší roli dochvilnost letů, která tvořila zhruba 60% celkového hodnocení. Zbylých 40% připadalo na zkušenosti cestujících, kvalitu služeb, vybavení, komfort terminálu a dále a dále a dále. Hodnocení vycházelo také z tisíců recenzí pasažérů a různých pasažérek. Tak když se na to podíváme, tak hodně letišť pochází z Jižní Ameriky anebo taky Afriky. Tak úplně nejlepším letištěm Panama City, Tocumen z Panamy. Dále z Brazílie je tam hnedka asi tak 6 letišť, tam na tom jsou docela dobře. Cape Town Airport z Jihoafrické republiky, anebo taky Durban King z Jihoafrické republiky, taky v první desítce. No a když se možná ptáte, jak dopadla Praha, tak z takových těch známých 107. místo Bratislava, 114. místo Vídeň, 143. Budapešť a Praha, 174. místo, za náma je Krakov, 176. a tak dále a tak dále. Takže je stále co zlepšovat, pokud někam poletíte, ať se vám tam líbí, ať nemáte nějaký dlouhý pauzy na čekání na přestupech, ať prostě to letí na čas. Prostě vám přejeme happy fly a budeme rádi, když cestovat budete i s námi. My jsme totiž vaše Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy. Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
2: Mimoncem, všude, kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
1: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
2: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
1: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
2: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
1: Mateří douška právě v prodeji.
0: Evropa 2.

0: nezadatelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flex.

0: Je to tady, je tady poledne, pondělní s datem 15. června. Evropa 2 má pro vás čerstvé zprávy. Káťa Říhová je tady.
1: Pěkné poledne, po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na většině území nad tropických 30 stupňů. Na těch nejteplejších místech bude nejspíš až 35 stupňů Celsia. Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení počtu obyvatel v zemi. Návrh počítal se zostřením protiimigračních opatření, aby počet trvale žijících osob v zemi do roku 2050 nepřekročil 10-milionovou hranici. Ve Švýcarsku nyní žije zhruba 9,1 milionu lidí. Teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu. Ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Dnes to oznámil premiér Keir Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na silnici 68 směrem Střince do Bystřice. V úseku Oldřichovice Bystřice probíhají stavební práce a pravý jízdní pruh je uzavřen.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes převládá oblačno, na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přeháněky k večeru, ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 po nich pokračuje Pavel Cejnar.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Jen bych chtěl připomenout, že ještě nebyla soutěž, bude flashback, ale teď z maxima muziky Evropy 2 třeba One Republic. Tak hezké pondělí s Evropou 2.

Ladí vás dnešní pondělní, teď už odpolední Evropa 2, no a stále čekáme na Youngblooda. Pozor, tohle není Youngblood, tohle jsou All Time Low na vaší Evropě.

0: Už je to doslova za dveřmi. Ikonický festival zpěváka, který se jmenuje Youngblood, tedy Bloodfest. Jediná letosní zastávka je Česká republika a bude to v sobotu 27. června. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Bude to v samotném srdci Evropy, tedy tady u nás ve východních Čechách, v moderním areálu Park 360 v Hradci Králové. A bude to opravdu velkolepý. Kdybyste chtěli detaily a podrobnosti, tak mrkněte na bloodfest.com. Tam sežene taky lísky. No a kdybyste chtěli vstupenky pro celou vaši partu, tak k dispozici vám je telefonní linka 257 408 88. Telefonní linka sem ke mně do studia. A nemám otázku. Já vám to dám rovnou. Kdo se dovolá ve správný okamžik, může formovat svoji partu a jdete na Bloodfest. Ještě jednou, Bloodfest v Parku 360 v Hradci Králové v sobotu 27.6. Tak kdo se bude radovat? Kdo uvidí Youngblooda naživo? 257 408 88. Kdo to bude? Jsem sám zvědavý, jestli muž nebo žena, odkuď z Čech, Moravy a Slezska. Hradec Králové je na strategickém místě, všude stejně blízko. Tak já se ptám, kdo půjde na Bloodfest? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Roman.
0: Milane, takhle jednoduchý to u nás je. Ty teďka jedeš autem, že jo?
1: Jedu, já kam? Cestujem.
0: Milane, zeptám se tě, kam cestuješ ano, zrovna jste autem, kam jedeš?
1: Haló?
0: No, kam jedeš, se ptám.
1: Slyšíme se?
0: Ano, já tě slyším velmi dobře, kam pak cestuješ? Milane.
1: Do Plzně jedeš.
0: Výborně, tak prosím tě, vyhráváš je vstupenek na Bloodfest, proběhne to v sobotu 27.6. v Parku 360 v Hradci Králové. Moc si to tam s celou partičkou užijte, vydrž mi na telefonu, šťastnou cestu ti přeju a hlavně opatrně na cestách a budeme rádi, když budeš cestovat i s Evropou 2. Jo, měj se hezky.
1: Díky, super.
0: Ahoj.
2: Každou středu večer se na Evropě

0: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Nice boy. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: obuv ví.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: talk about.
1: Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Linkin Park na Evropě 2, pojďme zavzpomínat.
1: Evropa 2 Flashback.
0: Vybral jsem single z roku 2005. Vybral jsem kolumbijskou dámu, která se jmenuje Isabel Mebara Kripoli. Předtím je jméno, které vy dobře znáte, stage jméno Shakira, tedy Shakira Isabel. Shakira a její single, který má název Don't Brother. To už jsem dlouho neslyšel a dneska úplně ideální možnost. Je na to počasí, nálada, všechno. Zazpomínat právě tady na tu skvělou písničku, kterou si mimochodem Shakira napsala sama. Tedy Shakira, Don't Brother a dnešní pondělní flashback Evropy 2.
2: She's the greatest girl.

0: Europa FM. Maximum nový muziky. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června.

0: Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, to si, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business,

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
0: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
5: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Směda nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Tři čtvrtě na jednu a je tady můj kolega Jindra Ekl. Jindro, ano. Já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady byl za tebe ve středu, ve čtvrtek i v pátek, protože ty jsi byl, a můžeme to říct úplně v pohodě, naprosto v klidu, ty jsi byl na festivalu, u kterého byla Evropa 2 velice blízko a byl to festival Rock for People.
1: Je to tak, je to tak.
0: A viděl jsem, že jsi dělal rozhovory, protože ty jsi říkal, že tam jedeš pracovně jako za Evropu 2, třeba s kapelou Papa Roach. Můžeš říct, s kým jsi ještě udělal rozhovor? Třeba?
1: Prosím tě, byli tři, což bylo super, i když na druhou stranu Limp Bizkit nebo Gorillaz nevyšli, to je škoda.
0: Ano, mhm.
1: Gorilla si radši vybrali.
0: No a kdo
1: vybrali.
0: Teda? Papa Roach?
1: Jo, byli to Papa Roach, byli to All Time Low, který byl taková punková.
0: Dneska jako jsem hrál, ano.
1: Jo, jo, který byl mimo jiné i u mě v rádiu přímo, což ano. Bylo hezký, se viděl se po letech. A The All American Rejects.
0: A pozor.
1: No, což je taky jakoby věc, kterou budou pamatovat lidi spíš mezi 30-40.
0: A kteří tě ohromili nejvíc z těch třech kapel?
1: Člověče, jako všichni byli fajn, no. Jako Papa Roach jsou srdcaři, no.
0: Jo, Papa Roach jsou Papa Roach. No tak uvidíme, kdybyste chtěli detaily, mrkněte na naše sociální sítě.
1: Jo,
0: E2.cz, Instagram, Evropa 2, Facebook. No a Jindra samozřejmě vám o tom řekne víc. Já vidím na tobě, jak normálně se usmíváš. Odpočinutej, co? Hele, jako festiák je prostě festiák.
1: Je to tak.
0: Mimochodem, my budeme vysílat 4 dny společně s Ondrou Vodným z festivalu Beats for Love a taky se moc těšíme.
1: To se vám prostě vůbec nedivím.
0: Hele, jednou za rok ten festiák je potřeba dát.
1: A ty Dolní Vítkovice jsou jako speciální.
0: Taky, těšíme se na to. Hele, už odstříháváme metr a těšíme se na to. Tak Jindra pokračuje, já se loučím, mějte se hezky zítra v úterý, lehce před 11:00. Ahoj.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
5: Co je za otázky, blbý?
6: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vrko.
5: Takže jsi je psal ty?
6: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
7: No, to jsi odvážný teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
8: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rýgrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, Mik 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Volkra a tří Spider.
11: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do

0: pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
2: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
1: No tak to radši převezmu já, vysílá.
2: To je to zívání někde mezi songy, jo?
1: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Luckou.
1: Pěkné odpoledne, na dálnici pojedou tanky po D35 ve směru na Ostravu, se bude v úterý z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až 15. hodinou na zhruba 9-kilometrové trase. Podle chorvatské televize našli potápěči tělo pohřešovaného člověka ze včerejší nehody plachetnice u chorvatského Splitu. V terénu jsou stále všechny složky, policie, námořní policie, státní zastupitelství a agentura pro vyšetřování námořních nehod. Původní informace mluvily o 3 českých obětech tragédie. Plachetnice je v hloubce 52 metrů a teď ji musí odborníci vytáhnout. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně na Karvinsku se letos otevřela o 2 týdny dříve. Svůj provoz zahájila v sobotu. Lidé si budou moci k projížďkám po jezeře zapůjčit pramice, šlapadla či paddleboardy. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční odemykání meandrů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl se tak vytoužené trofeje nedočkal.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D8 na výjezdu z Prahy, na 4. kilometru narazilo osobní auto do svodidel a 15 minut se zdržíte před dopravním omezením před mostem Šmejkalka na D1 z Brna na Prahu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne zůstane většinou oblačno, ojedinělé může i zapršet, k večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty jen 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě až 23 a k tomu bude foukat mírný severozápadní až západní vítr. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, vidíš, oblačnost, člověče. Spousta lidí, co byly třeba minulý týden na Rock for People,
1: co by tak, za to dali.
0: Tak jako vzhledem k tomu, jak mělo být sucho, víš, takový ty prostě předpovědi, katastrofa, prostě El Niño, jo, obrovský teploty, nula vody. Jak to nevyšlo. A teď mi je úplně jasný, že zase bude to samý, co minulý rok, jak bylo celý červenec prakticky a polovina srpna, víš, taková jako deštivá, vlastně nic moc, jakože no, léto
1: takový,
0: nikde.
1: Takový ideální podstav.
0: Zase pak si můžete říct lepší, že jakoby teda prší, než kdyby vůbec teda skutečně nepršelo, že? No nic,
1: musíš
0: no.
1: Musíš na tom najít něco pozitivního.
0: Musíte na tom přesně, jinak to nejde. Hezky odpoledne vám přejeme se do Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2. Kde začít? V rámci tedy těch dění, které byly, možná je zajímavá jedna věc, kterou jsem se fakt jako pobavil, je to jenom úhel pohledu, neříkám, že to takhle samozřejmě je, ale pamatujete, kdysi v rámci tedy té ukrajinské delegace přijel vlastně prezident tamní do Bílého domu a vlastně ho někdo byl kritizován dokonce samým tedy prezidentem USA, že vlastně nemá teda sako, jo, což jako je jednoznačně věc, která jako asi se by slušela mít na sobě, když jdete na nějakou státní návštěvu. To, že samozřejmě oni jsou v nějakém jako tady režimu válečným a kvůli tomu mají asi jiný jako outfity, nevím. To je všechno v otaznících. Nicméně byl tenkrát Volodymyr Zelenský kritizován za tohleto. A docela to dali jako zajímavě do souvislosti s tím, jak tam teďkom bylo to UFC, ten zápas přímo vlastně na trávníku Bílého domu, tak bylo docela vtipný, jak někdo udělal takový jako meme, kde bylo napsáno, kritizoval někdo, že někdo přišel bez saka do Bílého domu a teď tam zrovna skákaly ty motorky, ty backflipy na té zahradě Bílého domu. No je to samozřejmě, říkám, úhel pohledu, jo, někdo může říct, jo, je to super, že se takhle snoubí prostě politika a sport, ještě tak zase jaký sport, že? A tak jsem si říkal, jo, dobrý, tak to budou mít přes noc fajn a mít si, budou mít show prostě už přímo v Bíli. Teď už vlastně další jenom level už by bylo udělat přímo v Bílém domě, třeba v té pracovně. Jo, nové zápas. Nicméně, probudím se, koukám ráno na ty věci a teď tam vidím jednoho z těch bojovníků, jak prostě si vezme po tom zápasu, což už dostal pár ran samozřejmě, tak si vezme ten mikrofon a zařve prostě do něj, Michelle Obama je muž. Tak jsem si říkal, OK, takže v Americe to dotáhli opravdu daleko. No a to je vlastně první taková legrační zpráva dne. Jestli vůbec jako se tomu dokážeme zasmát vlastně.

0: It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
16: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici si tu svou na bloodfest.com.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.
19: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

2. My jsme před chvílí skončili v Americe v rámci UFC, tedy šampionátu, který byl na zahradě prakticky Bílého domu. Tamto dění jsme tak nějak jakoby shrnuli, nebo asi víc to nejkontroverznější dění, to, že samozřejmě třeba padl Alex Pereira, tak to je další informace, už víc jako sportovního rázu, jak vidíte, nikdo není neporazitelný nebo nenahraditelný, ale my otočíme trošku teď ze sportu na AI, protože ta je samozřejmě čím dál tím víc silnější a silnější a schopnější. Své o tom by klidně mohli vyprávět vývojáři z Anthropic, to jsou tedy kluci, kteří se odtrhli kdysi od chatu GPT a šli si svojí cestou, založili tedy aplikaci Claude a teďkon právě Claude přišel tedy s novými dvěma modely, pro ně jako úplná topka, ty modely se jmenovaly Fable 5 a Mythos 5. No a teď je kolem toho taková zajímavá jakoby záležitost, protože vlastně ty modely se velmi rychle byly jako staženy prostě, jo. Prostě se vyzmizíkovaly najednou. A teď jako na jednu stranu Anthropic říkal, že to bylo díky tomu, že nějak prostě padaly servery, že je to tak náročný, že prostě tolik uživatelů zkrátka nějakým způsobem jako to prostě přetížili. Nicméně, pozor, a mluví o tom CheckCrunch mimo jiné, jo. Ještě je tam ta jako další verze, že vlastně americká vláda zakročila, že tyhle ty dva modely prostě není možné dát do, jako pro veřejnost. A pakliže, tak rozhodně ne pro veřejnost, která je mimo Spojené státy americké, tedy pro lidi, kteří nejsou rezidenti v USA. Jo. Teď je v tom trošku jakoby Braigl, neví se, jaká z těch verzí je pravdivá, možná na každým šprochu pravdy trochu, uvidíme. Každopádně, co je jakoby zajímavý, je prostě ta vůbec ta schopnost těch modelů, jako co vlastně všechno umí a jakou mají prakticky jako, jaký mají záběr v rámci těch tématů a tak dále. Když jsem jako se koukal víc blíž na ten Fable třeba, tak to je fakt jako neuvěřitelný. A ten exponenciální růst, který byl už tolikrát u AI vždycky jako zdůrazňovaný, jo? Že to je jednou jako 8x, pak už je to 8x8, jo, že 64x, že prostě to leze exponenciálně, že to zrychlování je neuvěřitelný. Tak když potom se člověk podívá na ty detaily, jako co to vlastně umí, že vlastně v rámci jednoho promptu už jste schopný prostě udělat jako fungující třeba web, jako co dobře, je to neuvěřitelný. Takže určitě se nejspíš stane to, že se budou nějakým způsobem tedy proměňovat pracovní pozice, ne mizet pro lidi, ale zcela jistě proměňovat, upravovat a budeme se na to muset adaptovat. Jako jsme se adaptovali na už hromadu věcí v posledních tisících letech. Maximum muziky. Evropa 2. My favorite.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 8.

0: se blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Lake Malawi dohrává na Evropě 2 a ještě mám takový dovětek k AI, tedy k tématu, který jsme před chvílí řešili ohledně toho, že jsou už tedy nějaký ty modely tak pokročilý, že se v Americe vlastně řešilo to, že americká vláda údajně skrze jedno ministerstvo tedy požádala Anthropic, aby stahli tyhle ty modely, že vlastně už jsou tak pokročilý, že už by to bylo až jako nebezpečný. No, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě to, jak moc ty data centra vlastně jsou energeticky náročný. Je určitě zásadní point, když někdo řekne, hele, tady řešíme brčka a podobně a pak tu bouchají prostě obrovský třeba rakety a tak dále. To je jedna věc, to je samozřejmě jeden level. A pak to je ten druhý level, kdy jako jedou po celém světě tyhle ty data centra, které potřebují nejen hromadu energie, nejen, že spotřebovávají tedy drtivou většinu čipů, který jsou aktuálně na trhu, tudíž všechna elektronika je o to ještě dražší, ale hlavně spotřebovávají hromadu vody. Dokonce už někdo i spočítal, kolik takový jeden běžný prompt, když se ptáte třeba, jo, jak zalejvat rajčata, kolik vlastně tahle ta otázka vaše sežere vody. Jo, radši to ani nebudu říkat vám, protože to fakt jako nechcete vědět, jo. Jediné, co je možná dobrý, je, že ta voda, nebo co je ještě jako v pohodě, ta voda se teda jako vypaří a někde zase potom spadne, jo. Ale to je dost jako krátkozrakej názor. To tady jenom změkčujeme už něco, co je fakt ostrý jak břitva, jo. Každopádně jsem viděl jako nádherný, je to nové obraz. Hned bych si ho dal domů, protože to je strašně vtipná věc, sarkastická hodně. Je tam taková srnka, která pije vodu u takového potůčku a je tam taková ta bublina, jako kdyby někdo odvedle, mimo ten obraz, vlastně říká, sakra, opatrně s tou vodou, ušetři nějakou prostě pro datacentra. Ty taky potřebujou. Tak jsem si říkal, jo, jo, jo, každá kapka prostě je dobrá, takže všichni z vás, kdo tady používáte AI, můžete se radovat vlastně z deštivého počasí, protože aspoň se navrací něco prostě, co pošlete do vzduchu v rámci těch datacenter všech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
5: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
5: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budem si spolu povídat. A on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
5: Ty největší hvězdy.
10: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
10: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
10: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
15: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla. Pojďme tedy na další aktuální zprávy s Lucou na Evropě 2.
1: Hezké odpoledne. Lidé protestovali před sídlem vlády v Praze proti změně financování veřejnoprávních médií. Nesouhlasí s návrhem vlády na zrušení systému poplatků a přechodem na financování ze státního rozpočtu. Lékař z Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Žádal peníze za hrazené léky a úkony. Policisté ho sledovali 6 měsíců. Lékař se přiznal a mimo jiné musí zaplatit 2 milionový trest. Hrozí mu až 5 let vězení. Další zprávu přidává Zuzka.
2: Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu. Ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Sdílené elektrokoloběžky zmizí už příští rok z Bruselu. Belgická metropole se tak přidá k několika dalším evropským městům, kde je tento dopravní prostředek už zakázali. Jako důvod uvádějí úřady obavy o bezpečnost a přeplněné chodníky. Navíc v Bruselu koloběžky využívají při své činnosti organizované zločinecké skupiny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S 10minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Popojíždět budete před Ořechem mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz. A bouralo se na D8 na výjezdu z Prahy. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do svodidel.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno, bude tak celé odpoledne, k tomu místy ještě zaprší. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Teploty celkem nízko, 16 až 20, tepleji je na jižní Moravě, tam naměří až 23. A k tomu fouká mírný severozápadní až západní vítr. Ze zpráv je to vše, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak a je po zprávách, pojďme tady na další maximum muziky. Mám pro vás další info, samozřejmě, tak držte vlnu, taky rubriku Kultovka. Nostalgicky se vrátíme do historie hudby, prostě hromada věcí. A pak už odpolední show od 3. Nechci teda předbíhat, ale uteče to velmi rychle. Teď Ray Dalton na Evropě 2. Hezký den.

0: Evropy 2.
1: Ano, přichází dnešní kultovka. Dneska se podíváme do roku 1992. R&B projekt Sister with Voices, který tedy remixoval ikonickou věc Human Nature od Michaela Jacksona a udělal z toho takovou R&B záležitost, která zní takto. Pojďme si ji připomenout, jak prostě to znělo kulturně v roce 1992. Už je let. Kdo si to pamatuje, jak by se dalo říct, že v úvozovkách starý.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já ty

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Teď se fotím já.
7: Řekni Epet.
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5 000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě. 90 šťastlivců. 6 lupenů denně.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Miley Cyrus dohrává. Jsme se tady shodli, že úplně nejúžasnější je nepropadat nikdy takovým těm jako ostrým různým zprávám, který tady slyšíte ve zprávách. Většinou to jsou taky ty výhružné věci, jo, typu prostě extrémní sucho, jo, El Niño, prostě vypne se to proudění a v polovině prázdnin normálně všichni zemřeme tady vedrem a suchem a podobně. Jak vidíte, opět se tady děje tak jako trošku podobný scénář jako minulý rok, kdy to vlastně vypadalo úplně stejně. V červnu extrémní prostě pařáky, pak tedy červenec a půlka srpna, tak nějak jaksi léto víceméně zmizelo. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, kterou jsme tady toto léto měli dost jakoby na talíři a vypadalo to velmi, velmi vyhroceně tedy, až tam jako se samozřejmě zmiňoval nějaký nukleární konflikt, ale to je ta iránská situace s Hormuzským samozřejmě průlivem. Už prostě od března se potom čekali ty ceny, jak to poleze a jak prostě už někdy na konec května bylo hlášeno, že budeme mít příděly normálně paliva a podobně. Zase tak hrozný to není, ne? I ty ceny ušly jako dolů. A teď pozor, na The Guardian před pár minutami tedy vyšla taková analýza vlastně toho, co je teď v plánu v rámci tedy vztahu USA a Iránu, tedy jak

0: jakési memorandum 60-stránkový, který by tady mělo být podepsáno už v pátek, a teď jako se spíš na to kouká jako skepticky, že tam je hromada tedy různých detailů, který jako asi by úplně jako se hned tak jako nepodepsali, ať už z jedné nebo z druhé strany, to je jedno. Každopádně vůbec to, že se už to jako nějak jedná, že to je na stole, že údajně se to má podepisovat v Ženevě, Pakistán tedy je takový ten propojovatel těch dvou stran, a vůbec to, že tedy se otevře obchod v následujících potom dvou měsících úplně, jako, tak to je jako samozřejmě pěkný. Samozřejmě doufám, že někdo řekl Iránu, že výsostné vody nejsou pouze jenom jeho, v rámci toho průlivu je, tam je jako jedna taková zemička, Oman třeba, která má polovinu toho průlivu. Je to zajímavý, každopádně je dobře, že tady opět takový ty katastrofální scénáře nevzešly jako do reality, to je skvělý.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
7: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Tak krásný den, posloucháte Evropu 2, Tomáš a Zorka už jsou tady.
1: Ahoj, hezké pondělí.
2: No, dobrý den.
0: V uvozovkách je pondělí, může být pondělí opravdu hezké.
1: Já třeba ale dneska může, mám krásný pondělí.
0: To víš, jo. Mimochodem, já jsem tady viděl, navážu, Zorka si přinesla, myslel jsem si, že to je nějaký hezký pitíčko. Za prvé tady to má leopardí, jakoby skýr na sobě, to je jedna věc.
2: A já, počkej, co to schválně je, jenom zvukový efekt, jo?
0: Jo, jo.
2: Jestli poznáte podle zvuku, co to Zorka má.
0: To.
2: Počkej, zapnu to.
1: Když to z něk zubař.
0: Jako zní to přesně.
2: Zorka má sebu zubařskou vrtačku.
0: Je to přerostá vrtačka. Počkej, to by byla ale dobrá zbraň.
2: To by byla, no.
0: I jako obraná, víš, prostě.
2: To stačí jenom zvuk totiž.
0: No.
2: Víš, ty nemusíš někoho vrtat, ale to vytáhneš, že ho tě přepadne třeba a ty uděláš tak bacha a pustíš tu zubařskou vrtačku a ty lidi se tak bojí toho zvuku.
1: To je dobrý.
2: Že zdrhnou.
0: A tam útočíš na to podvědomí těch lidí, protože odmala už to mají
1: přesně
0: spojený.
1: Je to trauma prostě.
0: Ne, ale my vám ještě teda prozradíme, o co jde. To je prostě jenom jak reklamní okénko.
1: To reklamní okénko.
0: Chcete si nosit sebou fresh ovoce, ale nechcete mít prostě, nebo ne, v obráce, měl jsem začít jinak.
2: Ne, to
0: jsem úplně zkazil teďko.
1: Ale já to řeknu,
2: ale reklama.
0: Chcete mít smoothie, ale chcete ho mít čerstvé. Nenoste si smoothie, ale rovnou to ovoce a pak si to můžete právě posléze umixovat.
1: Je to přenosný blender.
0: Ty blá.
1: A dostala jsem to od Káti Říhový jako dárek. A je to nejvíc věc na světě.
0: Jako
1: a
0: ta, je to super.
1: No, je to strašně
2: prostě
1: dobrá
2: hlička,
1: věc.
2: Která má v sobě vrtulku.
0: A jak to dlouho vydrží takhle na baterce, Zorko? Jako, že
1: já
0: kolik
1: teda už jsem měla třeba 6, já si v tom dělám proteinový šejky.
0: Ano.
1: A udělala jsem jich třeba 6-7 a zatím to drží, viď? Tak pak to píchnu na kabelo, zatím to jede.
2: Dobrý, no. Ale ještě žábu a má žábu v mixéru sebou.
1: Skvělý tip.
0: To bude mňamka.

0: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
2: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 8.

0: Dvě minuty po 15. hodině jsme ve fázi startu odpolední show a Lucka Hněvkovská má zprávy. Hezké odpoledne všem.
1: Pěkné odpoledne. Z dovolených ze zahraničí si kromě suvenýrů často domů vozíme i počítačový virus. A ten nás pak snadno připraví o peníze i data. Problém je v tom, že se svým mobilním telefonem připojíme k veřejné Wi-Fi nebo ke sdílené nabíječce. Varují předtím počítačoví experti. Odborníci proto doporučují mít sebou vlastní nabíječku nebo powerbanku. Už od příštího roku by mohla základní zdravotní péče o pacienty přímo v jejich domovech posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dříve zachytit zhoršený zdravotní stav pacientů. Zástupci agentur domácí péče ale varují, že změna může oslabit zavedenou síť služeb. Teď už má slovo Zuzka.
2: Letošní 79. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově na Břeclavsku letos jako novinku zavádí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po 5 letech obnoví mobilní aplikaci. Vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září. Termín se opět shoduje se znojemským historickým vinobraním. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kriminalisté dopadli 38letého muže podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. Na svědomí má podle nich 4 požáry na různých místech v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval například kontejnery, balíky slámy nebo stromy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S 10minutovým zdržením počítejte na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Popojíždět budete před Ořechem mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz. A na příjezdu do Brna po D2 je kolona, v té budete popojíždět od 8. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, má tak vydržet až do večera. Ojediněle ještě může zapršet, teprve večer bude oblačnosti ubývat. A teploty celkem nízko, 16 až 20 stupňů, tepleji je na jižní Moravě, tam měří až 23. A k tomu fouká mírný severozápadní až západní vítr. A po zprávách už jsou tady Tomáš Zástěra, Zorka Hejdová a odpolední show.
0: Ano, dobré odpoledne všem.
4: Dobré odpoledne.
0: Se líbilo, jak jsi říkala o té sestře, která by měla právě zachycovat zdravotní stavy různých lidí a jmenuje se terénní sestra.
4: Ano.
0: To je hezký označení, to už je, už nám chybí jenom závodní lékař a terénní sestra. A jsme zpátky u motorsportu, kterému se budeme za chvilku věnovat.
4: Je to tak.
0: Protože kolegyně Zorka se stává odbornící na motorsport. Na jaký?
4: Skoro.
0: Na jaký?
4: Skoro. Asi, téměř odbornice.
0: To asi víte, ne? Už dávno. Tak za chvilku na Evropě 2 více. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, přátelé, dámy, pánové.
1: Ježišmarja, tak se zase uklidníme.
0: Byla se velká cena Španělska.
1: Ano.
0: V Barceloně, Katalunia. A kolegyně Hejdová ji sledovala. A pojďme si říci, že se z ní stala po výletu do Monaka na Formule 1 odbornice na motorsport.
1: Ale tak samozřejmě, nebudem to přehánět, ale tak holduju tomu, no. Prostě holduju to tomu. Víš, že člověk přičichne a najednou je pohlcen a no. Jako, co se dá dělat, už je to nezvratný.
0: Ty jsi se vlastně a přiznala to, že dřív jsi se dívala na Formule 1 tak nějak s dědou pod donucením, respektive
1: příležitostně,
0: ano. Že jsi jako dělala, že se díváš,
1: ale jako
0: spíš
1: takhle, příležitostně,
0: okna,
1: ale rozhodně to nebylo teď, v jaké to fázi, že si vyhrazuješ ze svého volného času, protože potřebuješ sledovat tu formuli, což vlastně se člověku moc nehodí.
0: Zjistíme, jak hluboce jsi faninka Formule 1. To znamená, dívala jsi se na tréninky první?
1: Ano, koukala jsem i na sobotu, na kvalifikaci.
0: Ne, to nejsou tréninky, to je kvalifikace.
1: Jo, takhle, tréninky, ano. Viděla jsem i tréninky.
0: Jedna, dva.
1: Viděla jsem i kvalifikaci, dokonce jo. Sobota byla rodinná oslava, takže jsme si to tam zapli, zjistili jsme, že vícero členů v rodině potřebuje vidět kvalifikaci naštěstí, takže byla narušena.
0: To byly děti nadšený, že jo, tak oslava rodinná dětská.
1: No, jeden ten...
0: Kde je maminka?
1: To nebyla dětská oslava.
0: A tatí ne.
1: Synovcovi je 14 a ten na to chtěl koukat, tak jsme...
0: Ječky mi! No.
1: Tak, o čem jsi se chtěl bavit,
0: Tomáši?
1: Chtěl
0: jsem říct to, že Zorka vlastně odbornice na Formule 1, dobře?
1: Přestaň to takhle zveličovat.
0: No seš už.
1: A nejsem, Ježišmarja.
0: Ale já jsem chtěl říct, že hlavně na tu bulvární část, protože Zorka přišla...
1: No tak
0: přišla,
1: tam mě baví samozřejmě říká, taky.
0: Viděl jsi, jak ta Kim Kardashian poslala ten ručník tomu Kimu Antonellimu. Říkám, ne, to jsem neviděl, to se jako...
1: To je obrovská kauza, Tomáš, je Towelgate.
0: Já sleduju, co se děje vlastně na tom okruhu, ale říká, no to nesmíš, to musíš jít mimo. Tam se dělou hrozný věci, opravdu. Towelgate. Takže Zorka sleduje
1: mě
0: cestu
1: baví,
0: ručníku.
1: Ano, mě baví i cesta frota ručníku. Nepopírám.
0: A přátelé, dřív, když
1: jsem, to vtipný.
0: Když jsem se jí zeptal, jestli se vyzná v F1, tak se podíval na klávesnici a řekla, no jasně, F1 až F10. To jsou krásné tlačítka, tak je používám.
1: Jsi vtipnej.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem byl na jeden večer o víkendu na chalupě a takhle přes den, tu sobotu, když jsem tam byl, tak jsem zjistil, že na kompostu mám hada. Ale to pořádnou úžovku, zhruba metr dlouhou, což je na úžovku teda pořádný jako kousek. A Zorka, když viděla toto storíčko na Instagramu, tak mi napsala jednoduchou zprávu.
1: Ne, Tomáši, bylo to jinak, ty to asi praješ opačně.
0: Jak to bylo opačně?
1: Přišla mi zpráva od
0: tebe. Jo, to je
1: tebe.
0: Pravda, já jsem ti psal.
1: Přišla mi zpráva od tebe, která ano. Mě absolutně jako šokovala, protože přátelé, my jsme tady už minulý týden mluvili o tom, že jsme měli doma hada.
0: Ano, na pozemku jsme měli hada.
1: A to jsem teda netušila, že tady kolega Zástěra se bude chtít přeměřovat hady prostě.
0: No, je pravda. Když jsem
1: a přišla mi zpráva, že jestli si jako myslím, že jsem jediná, kdo má svýho vlastního hada doma, tak to jsem na omylu. A pravda. Chtěl mě zamachrovat, že má prostě dalšího hada.
0: No, ale to já mám určitě, jako ta uživka, co mám, já to je pořád.
1: Chtěl
0: jako
1: zamachrovat, samec. Že má dalšího hada, ale neposlal to mýmu muži, omylem to poslal mě.
0: Bylo takové lascivnější tohleto. Ale nechme...
1: A nevím, jak to dopadlo nakonec.
0: Nechme to tak.
2: Nastav uši hvězdám.
3: Hello, with the bell Coldplay. Catch yo, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right.

0: si Nice Boy spotřebič. Bič.
1: Nice Boy.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: obuv ví. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
4: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Budeme se bavit o něčem, co Tomáš nemá úplně v lásce, a to je cestování.
1: Ale tak, to bolelo.
0: Je to vlastně takové aktuální téma, protože tě čeká dovolená.
1: Ano.
0: A mě pobavil včera článek, který na mě vyskočil. Turistka, cituji, turistka převážela 55 kufrů.
1: Ne.
0: Žádný kontraband, vše pouze pro svou osobní potřebu. Potvrdili překvapení švýcarští celníci, kteří nevěřili vlastním očím.
1: To musela být nějaká ta Kim Kardashian nebo tak, to
0: 55
1: není možný.
0: Kufrů, Tomáši.
1: Běžná turistka nemůže mít 55 kufrů.
0: Měla 55 kufrů, oni to samozřejmě všechno prověřili, prošacovali, protože jim to přišlo absolutně neuvěřitelné. 55 kufrů, Tomáši.
1: Běžná turistka nemůže mít 55
0: kufrů. Měla 55 kufrů, oni to samozřejmě všechno prověřili, prošacovali, protože jim to přišlo absolutně neuvěřitelné, ale zjistili, že skutečně jsou to jen

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
7: Co je za otázky, blbý?
8: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
7: Takže jsi je psal ty?
8: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
9: No, to jsi odvážný teda.
0: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
10: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, Alena Volkra, Faded.
13: Jo, faded, faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
11: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Eurodiotalk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
16: České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Eurodiotalk.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
17: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
18: Komedie Omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
19: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz

0: to the ball girl one time.
1: Vytoč mámu.
2: Vytoč mámu.
3: Odpolední show na Evropě 2. Čověče, já jsem poslal mámě peníze na účet a vůbec mi nepotvrdila příjem, dělá, jako by se snad nestalo.
4: Tak k tomu mám spoustu otázek.
3: No, tak já hlavně chci odpovědi a to od ní, vytáčím.
5: Ano, synu.
3: Čau, Máti.
5: Ahoj.
4: Dobrý den.
5: Ahoj, Suzanko, ahoj.
3: Prosím tě, za teplo rovnou se zeptám, ty jsi z toho nevšimla?
5: Čeho jako, že je pondělí.
3: Matko, poslal jsem ti 5 000 na tvůj bankovní účet, abychom to měli vyrovnaný.
5: Aha.
4: A co si potřeba vyrovnávat?
3: Ty se jako nekoukáš na svůj bankovní účet, nebo co?
5: No nekoukám na svůj bankovní účet, co bych tam asi jako podle tebe hledala.
4: A ty jsi poslal mamince?
5: Jako já si držím českýho dobrýho přísloví, co oči nevidí, to srdce nebolí, tak proto tam nečumím.
3: Aha, no ne, my jsme si vyrovnávali Vánoce ještě, víš.
4: Ještě Vánoce teprve,
3: jo. No oni mi dali 5 000 a já jsem jim měl poslat 5 000 zpátky jako dárek zase.
5: No, tak nekoukám, tak to si hodnej syn, že jsi to konečně po 15 letech zaplatil.
3: No nic. A nechceš se na ten účet nějak občas podívat nebo tam nastavit nějaký notifikace, když něco přijde, odpovím si, proč bych ti nastavil notifikace, když tam nic nepřichází. No.
5: Nevím, co bys mi nastavil, hele, já už teď normálně cítím, jak jsem z tebe, já už normálně cítím, jak zítra budu unavená a vyčerpaná z tohohle telefona.
4: Vám se přitížilo?
5: No, úplně, ale.
3: No a mě líp.
5: No, protože jsi o 5 000 lehčí.
4: Vidíš, mámě, a z toho plyne, mámě líp bez peněz.
3: Přesně.
4: Nekaší to štěstí.
5: Jo.
3: Tak mi to pošli zpátky, prosím tě. Ahoj.
5: Dobrý, no to víš, že jo. Čau.
4: Naschle.
1: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find something that I can hold and never let go.

0: Odpolední show Evropa 2 a přesně na vteřinu 16. hodina s ní i Lucka Hněvkovská a zprávy.
1: Já taky s ním.
2: Krásné odpoledne. Na dálnici pojedou tanky. Po D35 ve směru na Ostravu se bude zítra z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 50-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. až 15. hodinou na zhruba 9-kilometrové trase.
1: Ty bláho, že to říkáš, jo? Totiž to si asi užijou pořádnou party teda večer předtím. Vojáci. Protože jestli s nima jde vyprošťovací vozidlo.
2: Možná bude potřeba.
1: No nic, tak se omluvám, že zase budu zpráv.
2: Podle chorvatské televize našli potápěči tělo pohřešovaného člověka ze včerejší nehody Plachetnice u chorvatského Splitu. V terénu jsou stále všechny složky policie, námořní policie, státní zastupitelství a agentura pro vyšetřování námořních nehod. Původní informace mluvily o 3 českých obětech tragédie. Plachetnice je v hloubce 52 metrů a teď musí odborníci vytáhnout. Další zprávu přidává Zuzka.
3: Město Ostrov na Karlovarsku spouští v polovině června program startovacích bytů pro mladé do 35 let, řekl to starosta Pavel Čekan. O přidělení nerozhodne výše nájmu, který je pevně stanoven na 100 korun za metr čtvereční, ale bodový systém hodnocení zájemců. Základními kritérii pro žadatele jsou věk do 35 let a trvalé bydliště nebo zaměstnání v Ostrově. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl se tak vytoužené trofeje nedočkal.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kamion s osobním autem se srazili na D1 na trase z Prahy do Brna. Blokuje nehoda pravý pruh na 100 kilometru a kolona je na půl hodiny. A bouralo se na Pražském okruhu v koloně ve směru k D1. Na 20. kilometru za sjezdem na Ořech se srazila 2 osobní auta.
5: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou oblačno, místy ještě může zapršet. K večeru pak bude oblačnosti ubývat a dočkáme se i polojasné oblohy. Teploty stoupají na 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě měří až 23 a k tomu fouká mírný severozápadní až západní vítr. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: My se ještě vrátíme k hokeji. A taky jsou tady ve hře soutěže.
0: No a ne jedna, ano dvě.
1: Buďte s námi, Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme slyšeli ve zprávách, že Tomáš Hertl titul Stanleyův pohár tedy v NHL nezíská, že vypadli. On hraje tedy za Las Vegas Knights, jo, to jsou to ty rytíři.
1: Ano.
0: A já jsem si říkal, mě napadla v průběhu té zprávy myšlenka, což se děje výjimečně už poslední dobu, a napadla mě, takže jsem jako za to rád. A vlastně až do ztrát,
1: pokračuj,
0: přiznám.
1: Pokračuj, Tomáš, bez té předehry. Rovnou k věci.
0: No. OK. No, takže dobře. Prostě jasně, že v NHL jsou ty týmy, a nejenom v NHL, ale že se jmenují často i podle zvířat, který jsou drsný. Ano. To víme, že jo?
1: Jasně. Já jsem tady udělal takový Penguins a tak dále.
0: No, Penguins nejsou tak drsný, Zorko. Zrovna si zvolila.
1: Ale podle zvířat ne,
0: to jo, ale zrovna si zvolila, já říkám, drsný zvířata.
1: Bulls.
0: Penguins, no.
1: Tak co tam je, já nevím.
0: NHL, jo, tak co tam je, třeba medvědi, že jo, Boston Bruins, jo, medvědi, jo. Nebo žraloci, jestřáby, panteři, jo.
1: Jasně.
0: Takže to jsou vlastně drsní zvířata všechno, kteří jsou predátoři, jasně, zabijáci, no. Takže samozřejmě se jmenují podle nich, aby byli drsnější.
1: Ale pingviny taky má někdo, ne, přece.
0: No má, no, tak samozřejmě, že mají pingviny, pochopitelně Pittsburgh, že jo, ale jako... To není zase drsný zvíře, ale ostatní chtějí děsit tím zvířetem.
1: No právě já to chci vyzvihnout, že mě přijde sympatický, jo? Že tady jako jdou na to opačně, třeba... že rozkošné zvířátko si zvolili.
0: A Anaheim má kachny třeba, že Anaheim Ducks jsou, že jo, takže
1: no,
0: jsou tak kachny.
1: Vidíš,
0: taky zajímavý.
1: Jako nepotřebuji zastrašovat tím, že se je prostě žraloka do loga.
0: Ale já se vracím k těm, co chtějí zastrašit tím, že jsou žraloci, predátoři, že jo, jestřáby, medvědi a tak. A že vlastně bych si zvolil nejdrsnější zvíře, fakt nejdrsnější, který za rok zabije nejvíc lidí.
1: Já vím, ty bys tam dal komára.
0: Moskitos.
1: A to zní dobře anglicky vlastně.
0: Tak nabízíme
1: to... Tak můžeš si udělat v Praze svůj ty auto, Prague Mosquitoes.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tak, přátelé, ty jsi říkala, že máš nějaký zážitek na zítra, Zorko.
1: Ano, já jdu zítra na Evu Farnou. Já jdu zítra na Evu, no.
0: No tak já přijdu do práce na Adama tím pádem, aby to bylo vyrovnaný.
1: No ano, tak přiznáme, my jsme si tenhle forek připravili.
0: No tak já jsem ho připravila, ale Zorka ho pokazila.
1: Já takhle. Jsem jakoby, přátelé, já jsem měla jakoby říct, že jdu zítra na Evu, no. A na to Tomáš jakoby říká, ha, a já jdu
0: ale
1: do práce
0: na
1: Adama.
0: Tak to vypadá, když prostě je for chystané.
1: No
0: jo.
1: Já jsem na něj zapomněla, promiň. Já, my totiž nejsme zvyklí si fóry připravovat,
0: ne,
1: a prostě tady jsme si ho jakoby připravili, protože nám to v tu chvíli přišlo vtipný. Dokonce jsme se tady na tom smáli třeba 10 minut, což mi přijde docela dost.
0: Tady slyšíte, jak
1: ale
0: to vypadá,
1: bohužel prostě do eteru se to nepovedlo, no.
0: Když prostě pracujete s materiálem, který tady mám prostě, no.
1: Tak jsem zapomněla, nemůžu si prostě pamatovat všechno, to máš.
0: Dobře, tím pádem uděláme velký krok stranou a pozveme vás na soutěž, která vás může příjemně oblažit novým fotoaparátem, který je z řady Instax.
1: Je to tak?
0: A asi chcete vědět, jaký výherní signál je, protože to je zásadní, předpokládám.
1: Je to naprosto zásadní. Máte tam ještě náhradní fotopapír, je to taky dobrý říct.
0: To je dobrý.
1: Je to celkově výhra v hodnotě 5000 korun a plus taky plný tiket, ale o tom všem, jaký tiket, to až za chvilku.
0: O tom potom, a to sice po Benovi Kristovalovi ze Starou James, ať se ozvou, 257-400-888. Třetí volající tady s námi poklábosí, my řekneme všechny informace, ještě
1: taky
0: bude soutěžní otázka.
1: Ano.
0: No a to všechno už velmi brzy, tak si dávejte pozor, ve hře je tento fotoaparát, který je legendární už.
1: No, tak držíme palce a zazní to za chvilku.
0: Evropa 2.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Beje on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: I can do this with my eyes.
7: Evropa 2.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa.
5: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, zazněl výherní song a to je Ben Kristova a Sarah Jamesových Brighter Day. A to znamená jediné, že jdeme soutěžit, přátelé, protože s loteriemi od Olvinu máte milionový důvod se usmívat. Za necelých 6 měsíců udělal Olvin radost už téměř 287 novým milionářům a to číslo je důležité.
1: A věděli jste, a to je zajímavost ještě větší, že letos jich vytvoří přes 600. 600 milionářů letos.
0: Ano.
1: Důležité je upozornit, hraj s rozumem, hazardních her se v Česku nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. A pojďme na cenu, která vás dneska čeká od Olvinu.
0: Ano, dneska můžete vyhrát s Olvinem stylový foťák Fujifilm Instax Square SQ1 s náhradními fotopapíry v celkové hodnotě 5000 korun a plný tiket extra renty. Zachyťte svůj milionový důvod se usmívat, to vám zkazujeme.

0: Asi bych odjela na dovolenou, na pořádnou dovolenou.
1: To je rozumný.
2: To je dobře, no, samozřejmě. No nic, tak hele, zatím pojďme od podlahy, jak se říká, ve hře je foťáček.
1: Ano, a doufám, že si pozorně poslouchala, co jsme tady říkali, protože se to bude týkat i soutěžní otázky. My se ptáme, kolik milionářů letos Olvin vytvořil? Buď za A téměř 200, nebo za B téměř 300, nebo za C více než 300.
2: Ano. Tak ne, co ne, kolik, ne kolik jich vytvoří, ale kolik už jich vytvořil.
1: Mně se třeba líbí téměř 300. To jsem taky jako líbí, sympatický, taky kulatý číslo, víš, ne? No právě.
0: Jo, že by těch 300...
1: Myslíš téměř 300, že jo?
2: Z jistotou si označila, ano, je to pravda.
1: Naprosto bravurní výkon.
2: Ano, ano,
1: je to
2: cítil jistotu v hlase, B, okamžitě víme
1: okamžitě
2: to.
1: Okamžitě dejte to tam.
2: 100% označte to, proč si vůbec ptáte takhle hloupě.
1: Konkrétně, já jsem to tady zmiňovala, jich bylo 287.
2: Přesně tak, Míšo. Tak, jak říkáme, fotoaparát na cestování a vyfotit se, jak se usmíváš, už máš. Teďka už jenom chybí nějaký ten tiket s tím milionem navíc.
0: To je úplně skvělé. Já vám moc děkuji. Úplně ohromnou radost, protože moje děti mají minimum fotek. Já jsem fotografka a foťáky nikam sebou nenosím na rodinné akce, tak konečně mám něco malého, co můžu prostě takhle jako používat. To je
1: no
0: boží.
1: Jasně.
2: Tak to je skvělé.
1: Užij si Instax, měj se krásně, gratulujeme k výhře, zůstaň na telefonu.
0: Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak radost bychom měli. A přátelé, samozřejmě soutěží se i nadále v různých časech na Evropě 2 o různé výhry od Olvinu, tak buďte u toho.
1: Je to tak, Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Opět bude řeč o mistrovství světa ve fotbale, nicméně tentokrát trošku z jiného soudku. Bude se to týkat všech influencerů, kteří si do Spojených států přijeli jaksi vytvářet různé spolupráce na Instagram.
1: Placené spolupráce.
0: Placené spolupráce. Mají totiž útrum.
1: A my se ptáme, Zorko Hejdová, proč?
0: Představ si, že... Úřad pro celní a hraniční ochranu a ministerstvo pro vnitřní bezpečnost vydalo příkaz, že pokud nemáš oficiálně vyřízené a potvrzené pracovní vízum, máš zákaz vytvářet v rámci tohoto mistrovství jakýkoliv speněžitelný obsah na sociálních sítích.
1: A to teda vydala vláda Ameriky, anebo to je přes
0: Ameriky,
1: UEFA?
0: Ameriky.
1: Ve spojení s UEFA nebo jenom Amerika?
0: No tak bylo by divné, kdyby to nebylo ve spojení s UEFA, že jo? Taky asi do toho mají co mluvit, že jo?
1: No, já myslím, že UEFA ne.
0: Myslím, že ne. A máme tady kolegu Jordana, který to má informace.
1: UEFA je evropská vlastně, že jo? To je FIFA tady to. To je FIFA.
0: Jo, no jasně. FIFA.
1: To je světová vlastně
0: FIFA,
1: federace.
0: Ano,
1: ne
0: ano,
1: FIFA,
0: ano.
1: UEFA je Evropa, že jo?
0: No, tak nevím, no, to se ptím, ptáš na moc informací zase klasicky.
1: Takže nevíš, jestli to souvisí.
0: To nevím. Počkej, tady. Cituji, opatření může ovlivnit mediální strategii Světové fotbalové konfederace FIFA, která počítá se spoluprací s tvůrci obsahu, takže bez jejich souhlasu.
1: Ano, takže to je FIFA,
0: ano.
1: Ne Amerika. Jasně, no, tak zajímavý, vidíš to. A zajímavostí je, tady kolega říkal, že utkání české reprezentace další budou řídit tři ženy. Jako rozhodčí. To je super, hele, můžu vás řídit tři ženy, je to moje žena, seš to ty a moje matka a, jak, je to, a hraju to skvěle ten život.
0: No vidíš, jak jsi spokojený.
1: Jak mě řídíte krásně.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
6: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
7: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
7: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkujem.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké škole STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
7: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
13: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
14: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: 17.01, odpolední show pokračuje zprávami. Lucka Hněvkovská na svém místě a všem přejeme pěkný den.
1: Pěkný.
2: Pěkný den. Vláda dnes schválila novelu mediálních zákonů, která ruší poplatky za veřejnoprávní média. Napojena budou na státní rozpočet. Ředitelé obou institucí se obávají propouštění a omezení výroby. Celkem by obě média podle prvních odhadů mělo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Lékař z Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Žádal peníze za hrazené léky a úkony. Policisté ho sledovali 6 měsíců. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Další zprávu přidá Zuzka.
1: Opavě se otevřel Breda Point, multifunkční prostor v přízemí meziválečné architektonické legendy obchodního domu Breda. Nabídne prostor pro kulturní akce, setkávání i nostalgické vzpomínky. Fungovat ale bude jen dočasně. Po přestavbě mají v budově vzniknout kancelářské prostory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Sdílené elektrokoloběžky zmizí už příští rok z Bruselu. Belgická metropole se tak přidá k několika dalším evropským městům, kde je tento dopravní prostředek už zakázali. Jako důvod uvádějí úřady obavy o bezpečnost a přeplněné chodníky. Navíc v Bruselu koloběžky využívají při své činnosti organizované zločinecké skupiny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: S 10minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Popojíždět budete před Ořechem mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz. A na příjezdu do Brna po D2 je kolona, v té budete popojíždět od 8. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude nejdřív jasno až polojasno. Během dne postupně přibude oblačnost a večer i tady bude pršet. Nejvyšší teploty vystoupají zítra na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 26. A také po 17. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Ty jsi mě úplně vyděsila, jak jsi říkala tu zprávu o těch sdílených koloběžkách, ano. Jak to v zahraničí využívají ke zločinu organizované skupiny mafiánů. To je fascinující, ne? Jezdí na koloběžkách. No. Jak se asi jmenují? Hurvínkové. A ty druhý jsou královny koloběžky.
4: A my vám dlužíme ještě jednu soutěž, přátelé, takže dostanete, co zasloužíte.
0: My své dluhy platíme do 18. Ano. hodiny na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show a říkáte si, o co ty dva kulišáci budou asi ještě soutěžit. Skutečně máme pro vás pěknou cenu. Tady to popisují tak, že mistrovství světa ve fotbale je tady a kvůli tomu fotbalu právě může doma hrozit tichá domácnost a proto můžete vyhrát pro rodinu palivovou kartu za 5000 korun. Což ovšem, ale lehce diskriminuje jakoby ženy, jestli mi rozumíš, jo?
1: Jak to?
0: No, protože... No ne, tak jakože se můžu dívat i ženy a můžu naopak mužové přivést. Jako
1: no a teď jo, teď to tam nikdo nespecifikuje, tak to bylo myšlen, Tomáši.
0: Že to je obou strany, že žena se může dívat a muž se
1: dívat na fotbal, muž třeba nechce a může vzniknout tichá domácnost.
0: Právě jsem říkal, že muži většinou jakoby chtějí, ale může muž nechtít.
1: No to nemůžeš takhle říct.
0: To je pravda, dneska to nejde. Muž může nechtít se dívat na fotbal, žena chce.
1: Je to tak.
0: A proto musí pro rodinu vyhrát palivovou kartu žena.
1: Ano.
0: Ano.
1: No, může ji vyhrát i muž.
0: I muž ji může vyhrát.
1: A takže je to šance pro všechny. A tyhle genderové diskuze jsou jakoby k čemu?
0: No to je natažení času jenom.
1: Aha, no tak si pojďme říct, že soutěžíme o tuto palivovou kartu. Výherním signálem je Jay-Z a Alicia Keys. Dovoláte se na 257-400-888 a je to.
0: A ne náhodou je tam Jay-Z jako muž a Alicia Keys jako žena v tom songu.
1: Ale pozor jo, pozor.
0: Ano.
1: Je tam soutěžní úkol.
0: Je tam soutěžní úkol.
1: A jako i je lehce nepříjemný.
0: Počkej, tak já si to přečtu.
1: Může přečtit, je to jako lehce.
0: Ježiši, cože?
1: No je to lehce jako, může to být nepříjemný tohle, jo?
0: No.
1: Takže prosím vás, volejte jenom vy ti nejodolnější, kteří se nebojíte vůbec ničeho.
0: Kdo jsou schopni za 5000 udělat téměř cokoliv?
1: Vy volejte.
0: Takže celý OnlyFans volá, prosím. Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dobré odpoledne všem, kteří právě poslouchají. Jo. My bychom chtěli říci, že můžete obvolávat pojišťovny jednu po druhé a strávit tím celý poločas, anebo to nechte na klik.cz.
1: Ano, srovnají nabídky, doporučí tu nejvýhodnější, vše zařídí online během pár minut, takže můžete šetřit čas na důležité zápasy. Klik.cz, proč to dělat jinak?
0: A jak jsme říkali, mistrovství světa je tady a doma kvůli fotbalu hrozí tichá domácnost, leckde. Můžete tak vyhrát pro rodinu palivovou kartu za 5000 korun od klik.cz. Stačí se dovolat k nám, což udělal jeden z vás a je třetí volající, No a potom už jenom odpovědět správně na soutěžní otázku.
1: A to je zajímavý, vlastně ta konotace, že hrozí kvůli fotbalu tichá domácnost, proto vyhraj palivovou kartu. Je to tady myšleno tak, že když je doma nepříjemno, sedáš do auta a odjíždíš, utíkáš z toho konfliktu. Chápu to správně?
0: No a záleží, jak daleko se dostaneš. Když máš palivovou kartu, tak se dostaneš daleko dál.
1: Daleko.
0: Už neslyšíš řev z domova.
1: Rozumím.
0: Nebo naopak to ticho.
1: Je to rozumný, no.
0: To zžíravé ticho.
1: Prostě jakoby jeden odjede a druhý má klid.
0: No jasně, no. Tak to může vyřešit takhle krásně Martin. Martine, ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás, Zolko, Tomáši.
1: Ahoj, Martine.
0: Martine, u tebe hrozí tichá domácnost kvůli fotbalu, takže se díváš na fotbal ty anebo žena?
2: Víte co, my to celkem aj tak sdílíme spolu. Horší to máme, když se hraje zápas Sparta Baník, protože aj. Moje přítelkyně je Spartňanka a já jsem z Ostravy Baníkové. No, takže to my máme někde jako tichou domácnost.
0: A jak to řešíte? Jako, že fakt se spolu nebavíte, když jeden samozřejmě prohraje, nebo...
2: To vydrží. No většinou prohrávám já, že v současné době, že ten paní nám to moc neukázal. Ale zase já si spravuju chuť, když chodíme třeba na Spartičku na hokej, takže Vítkovice, jsem tam vyhraju na Spartě, tak to si spravuju chuť, to aj slyším hlášky, že... Dneska si bez večeře a takhle.
1: No takhle, Martine, já si myslím, že na podobné situace se ti palivová karta v hodnotě 5000 korun od klik.cz bude hodit, anebo naopak, kdyby náhodou byla nějaká tichá domácnost, tak pak si můžete zase jakoby tu situaci vyžehlit nějakým společným výletem.
0: Ano, ano.
2: Přesně tak.
0: A Martine, já jsem řekl, že nás čeká soutěžní otázka, ale nebyla to úplně pravda.
1: Není to pravda.
0: Nás totiž čeká soutěžní úkol.
1: Úkol.
0: A je to teda opravdu na hranici, dejme tomu, hry aktivity skoro. Protože ty máš za úkol předvést nám do vysílání zvuk, a teď to tady čtu a cituji, zvuk roztržené sítě.
1: Ano. Je to tak.
0: Asi to je fotbalové, řekněme.
1: Martine.
0: Já slumím hudbu.
2: Fotbal jsem hrál, to jako musím přiznat, ale roztrhnuto si už si nepamatuju, jak to znělo. Ale...
0: Tak zkus roztržení trenky, to je podobný.
2: No to je podobný, to by mohlo být něco takové, letí banky.
1: Myslíš, že...
2: Něco možná by to mohlo být, že prasnou ty lanka nebo něco.
0: Jo, možná.
1: Jo, že to jakoby takhle jako děláš.
2: Jako vzduch, jako pro ten balon protíná ten vzduch a jasně. Potom to dopadne, já to...
0: Jo, výborně. Jo, výborně. Ale,
1: hele, Martine, tohleto, takhle Martine... pokecat to umíš, to by ti šlo.
0: Bravo.
2: Děkuji.
1: No nemáš záč, ale popasoval jsi se s tím s grácí sobě vlastní, takže my gratulujeme. Palivová karta za 5000 korun od klik.cz náleží právě tobě. Měj se krásně, pozdravuj ženu a ať je co nejméně tichá domácnost.
0: Naslyšenou.
2: Jo, děkuji vám taky,
0: naslyšenou.
1: Měj
0: se,
1: ahoj.
0: A z klik.cz se hraje o stejnou cenu v různých časech opět, podotýkám, a v pátek je tady palivová karta za 10 000 korun.
1: No tak buďte s námi, s Evropou 2.
3: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím. Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Ano.
5: Ačka jsou i v létě plná.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
5: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Přebíč.
1: Bitch. Nice boy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
8: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
11: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: mámu.
1: Lituj mámu. Odpolední show na Evropě 2. Člověče, já jsem poslal mámě peníze na účet a vůbec mi nepotvrdila příjem, dělá, jako by se snad nestalo.
2: Tak k tomu mám spoustu otázek.
1: No, tak já hlavně chci odpovědi a to od ní vytáčím.
3: Ano, synu.
1: Čau, Máti.
3: Ahoj.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Suzanko.
1: Prosím
3: ahoj.
1: Tě, za, te, za teplá rovnou se zeptám, ty jsi z toho nevšimla?
3: Čeho jako? Že je pondělí.
1: Matko, poslal jsem ti 5 000 na tvůj bankovní účet, abychom to měli vyrovnaný.
3: Aha.
2: A co si potřeba vyrovnávat?
1: Ty se jako nekoukáš na svůj bankovní účet, nebo co?
3: No nekoukám na svůj bankovní účet, co bych tam asi jako podle tebe hledala.
2: A ty jsi taky poslal mamince?
3: Jako já si držím českýho dobrýho přísloví. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Tak proto tam nečumím.
1: Aha. No ne, my jsme si vyrovnávali Vánoce ještě, víš.
2: Ještě Vánoce. No. Vánoce teprve,
1: no, oni mi dali 5 000 a já jsem jim měl poslat 5 000 zpátky jako dárek zase.
3: No, tak nekoukám, tak to si hodnej syn, že jsi to konečně po 15 letech zaplatil.
1: No, nic, tak a nechceš se na ten účet nějak občas podívat nebo tam nastavit nějaký notifikace, když něco přijde, odpovím si, proč bych ti nastavil notifikace, když tam nic nepřichází. No.
3: Tak, nevím, tak. Co bys mi nastavil, hele, já už teď normálně cítím, jak jsem s tebe, já už normálně cítím, jak zítra budu unavená a vyčerpaná z tohohle telefona.
2: Vám se přitížilo?
3: No, úplně, ale.
1: No a mě líp.
3: No, protože jsi o 5 000 lehčí.
2: Vidíš, má mě, a z toho plyne, má mě líp bez peněz.
1: Přesně.
2: Nekaší to štěstí.
3: Jo.
1: Tak mi to pošli zpátky, prosím tě. Ahoj.
3: Dobrý, no to víš, že jo. Čau.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Olvin, tento tým... Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod. Týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů.

0: plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátor.

0: taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera a Tří Spider.
3: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
7: tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
0: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až

0: sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. S námi už ve studiu osamocený Ondra Urban.
1: Ahoj.
2: Ahojky.
0: Ahoj.
1: No vy jste tady se mnou, já jsem rád.
0: To jo, no, ty jsi byl takový bezprizorní, ty jsi seděl jako úkropek v koutečku celou dobu, říkáš, Peťa tu není, říkáme, neboj se Ondrášku, pojď si k nám
2: My tě dovedeme do toho studia, dej nám ručičku.
0: A Peťa, kde je Peťa? A já říkám, hele, to nevím, chlapečku, to nevím, musíš to zvládnout sám dneska. Ale já jsem s Peťou zvyklý vysílat. A říkám, no ne, to nevadí, fakt zvládneš to, tak jsem ho podpořil, že Ondráška chudák. No, vyčulej se ještě a potom to zvládneš. No. Ondrášku, no.
1: Papu.
2: On no. Umí hrozně dobře kecat, no. Veď?
1: To tak on to doma zažívá takhle, takže.
2: Jako, to je normálně herecká scénka.
0: Že já teď hraju dětem, anebo že žena se mnou?
1: Manželka s tebou, no.
0: Nejsme jako od pravdy, kamarád. Tak, Zorinko, pojdeme.
2: Já se potřebuji taky vyčurat ještě.
0: Já poznám, že to není úplně pravda, ale...
1: Už je pozdě,
0: ahoj.
3: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
4: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
9: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Upside Down je v podstatě i naše studio. Je 18.00, naprosto přesný čas. Lucka Hněvkovská připravená, je to tak, Luci?
1: Jak jinak?
0: Jdeme na dnešní poslední zprávy na Evropě 2.
1: Krásný večer. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popoledni objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody. Je to páté potvrzené tornádo v této sezóně. A už tento týden nás čeká horko. Po chladnějším začátku týdne se v Česku postupně oteplí. Pátek a víkend budou tropické. Teploty mohou dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Z dovolených ze zahraničí se kromě suvenýrů často domů vozíme i počítačový virus. A ten nás pak snadno připraví o peníze i data. Problém je v tom, že se svým mobilním telefonem připojíme k veřejné Wi-Fi nebo ke sdílené nabíječce. Varují předtím počítačoví experti. Odborníci proto doporučují mít sebou vlastní nabíječku nebo powerbanku. Teď už má slovo Zuzka.
2: Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně na Karvinsku se letos otevřela o 2 týdny dříve. Svůj provoz zahájila v sobotu. Lidé si budou moci k projížďkám po jezeře zapůjčit pramice, šlapadla či paddleboardy. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční odemykání meandrů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kriminalisté dopadli 38letého muže podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. Na svědomí má podle nich 4 požáry na různých místech v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval například kontejnery, balíky slámy nebo stromy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nákladní auto s osobním se srazily na D1 na 215. kilometru na trase z Vyškova na Brno. Kolem se jede pomalu a s 15-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Zdržíte se kolem 20. kilometru u Ořechu.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude nejdřív jasno až polojasno, během dne postupně přibude oblačnost a večer bude pršet. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: Luci, děkujeme a šťastnou cestu.
1: Krásný večer, ahoj.
0: No a děkujeme taky i vám, že posloucháte Evropu 2. Já dneska teda speciálně jsem tu sám, ale vy se mnou, tak budou songy na přání na Evropě 2. Evropa 2.

Nejnovější spolupráce BB Rexy a Davida Getty otevřela dnešní večer na Maximum na Evropě 2. Přesně v 6 hodin a 6 minut, tak jsme rádi, že posloucháte večer na Maximum. Tak, jak jste zvyklí, budeme připraveni na telefonním čísle 257 40888. Nejenom songy na přání, ale taky song za trest. Po víkendu to znovu nakopneme a můžete se pomstit někomu, kdo vás naštval. To bude zhruba za takových 35, možná 40 minut. Uvidíme, jak to stihneme. No ale k tomu taky Petr Švancara, rubrika Žádný švanci. Já jsem viděl, že Švanci byl na koncertě Evy Farné. Dokonce tam byl se svojí manželkou. Tak to je rozhodně téma, které by stálo za to probrat. Čili koncert Evy Farné, budeme ho probírat za chvilku v rubrice Žádný švanci s Petrem Švancarou na Evropě 2.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, po víkendu do Prahy přijel Švanci.
2: Já vás zdravím všechny, starec. Ahoj.
1: I když vlastně nevím, jestli jsi dneska jel do Prahy, nebyl jsi už od včerejška v Praze?
2: Míříš na Evu Farnou, kde jsem se zúčastnil koncertu.
1: Viděl jsem to na Instagramu, že jste byli s manželkou.
2: Ano, otočil jsem to tam a zpátky.
1: Aha.
2: Je to teda mimochodem žrádlo, ta naše D1, ale to se ani bavit nechci, protože chci mít furt pěkný a krásný den, ale Eva Farná, kamaráde, dvakrát jsem plakal.
1: To mi řekni, jaký normálně. To bylo v Edenu, ty jsi plakal?
2: Takhle, to že plaču, to není nic novýho, jo, on umře v pohádce mravenec a já plaču, jo, to je prostě, třeba Vinetu, jak mu zastřelili toho koně.
1: No tak.
2: Úplně konec.
1: Každý chlap musel plakat.
2: Jak umře ve filmu dítě, nedej bože, jako že ve filmu, nebo pes třeba, nebo jakýkoliv zvíře, já nomáje brečím, to je strašný.
1: Aha.
2: A Evička mě včera dvakrát rozbrečela a bylo to strašně hezký, takový moderní, já vlastně nevím, jak bych to přirovnal a strašně mi to, a 2,5 hodiny to táhla, bylo to skvělý.
1: To je dlouhý teda, no ale čím konkrétně tě rozplakala, to mě zajímá.
2: Tak ona tam vlastně vzpomíná i na dětství, bojuje s hejtama. Aha. A jak zpívá. Tak to je strop. Poslední písnička byla v polštině. Samozřejmě všechny ty ostatní člověk jak nějak vnímá, slyší v rádiu, byly tam nějaký novinky, ale ta poslední byla, myslím, jenom klavír, jestli jsem řekl správně ten nástroj, a ona. A je na ní vidět hrozná lidskost a bylo to fakt jako skvělý.
1: Poslední věc, co mě zajímá, bylo to teda na Slávii v Edenu, tak doufám, že ti dali místo do VIPky za ty skvělé sezóny, které si ve Slávii odehrál.
2: Oni na mě ve Slávii zapomněli, takže jsem šel normálně.
1: Jak je to možné?
2: Čisto ulico takzvaného brněnského hošta playera a prostě ty lísky ve VIPu jsem sehnal a dopadlo to dobře. Samozřejmě, když řekneš Eden, tak si tam, já jsem tam ještě hrál, když byl starý Eden, dřevěnej, takovej, víš?
1: Aha.
2: Já jsem hrál za Bčko.
0: Večer na maximum. Evropa 2.
1: Tak si královnu Edenu samozřejmě zahrajem. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Evropě 2.

I tahle písnička dneska večer pravděpodobně zazní v Edenu, kde má Eva Farná svůj třetí velkolepý koncert. Z Evropy 2 zdravíme všechny z vás, kdo ještě míříte na tenhle ten třetí megakoncert do pražského Edenu. Jedete teda na poslední chvíli, protože třetí koncert začíná za hodinu a čtvrt v 19.30, tak makejte, makejte a moc si to užijte. Hodně se mluví o tom, jak jiný to dneska bude. Ta kostra asi bude stejná jako první a druhý koncert, ale nějaké překvapení by se tam třeba dneska mohlo odehrát. Možná, že tam zazní nějaká další písnička z toho nového alba, které oficiálně vyšlo před 16 minutami. Ano, Eva Farná má venku oficiálně nové album, jmenuje se ADHD Pop. Je to rozmanitá deska, která obsahuje 12 tracků, včetně už vydaných hitů jako Big Mac, Perpetuum Mobile, Neříkej, co se má stát, a nebo právě Vzpomeneš si s kapelou Miraj, kterou včera Miraj zaspíval i naživo. Jestli to bude i dneska, uvidíme. Každopádně Eva Farná to tam sází a ty uplynulé dny, a řekl bych uplynulé týdny, patří jenom jí. Je to velká hvězda. Následující minuty ale na Evropě 2 budou patřit vám. Už za chvilku 257-400-888 dáme první track na přání v rámci dnešního večera na Maximum Evropy 2. Tak volejte. Večer na Maximum.

0: dvě, pondělní večer na maximum, díky, že ladíte a taky díky, že voláte na 257-400-888. Kdo je dneska první na lince? Halo, tady Evropa 2. Halo. Teda občas se to stává, že tam někoho slyšíme takhle šustit, ale nikdo s náma nechce mluvit. Poslední pokus, halo, mluvíte
1: si? Dobrý den.
0: No jo, funguje to, ahoj, jak se jmenuješ?
1: Niky.
0: Čau Niky, tak povídej, co to bude?
1: Budou to Bohemia Rhapsody od Queen.
0: Nekecej, tak to jsme tady dlouho nehráli a rádi to pustíme. Jak tě to napadlo, že tohle zahrajem?
1: Já jsem to před asi měsícem mi to tato řekl, že znáš Queen a já ne, tak od té doby to hrozně ráda poslouchám.
0: Taťka ti to pustil a líbí se ti to?
1: Ještě jednou, já jsem se fakt dovolala.
0: No jasně, jsi v éteru Evropy 2.
1: Wow.
0: No a pro koho budeme hrát Queeny?
1: Pro tátu, protože ten mě to naučil. Jako ty
0: Queeny. Super, souhlasím. Výborný, taťku moc pozdravuj a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a zdravíme taky všechny, kdo jdou na třetí koncert Evy Farné. Představte si, že jsem to asi trošku popletl a možná jsem někomu přivodil infarkt. Já jsem mluvil o tom, že dneska je třetí koncert. Není, je až zítra, takže můžete to pěkně sklidnit. Lístky, kdo máte na zítra, jdete až zítra, tak si to moc užijte v klídku a třeba i s Evropou 2 na cestě.
2: Večer na maximum.

0: Až do posledního tónu jsme si zahráli tohleto hudební zlato, které jste vybrali do playlistu Evropy 2. Ano, posloucháte Evropu 2. I tohle rádi zahrajeme, když na to máte chuť. Za chvilku znovu diktování podle vašich nálad, podle vašich představ, a to na telefonním čísle 257 400 888, anebo jsme taky online. Jestli chcete, můžete si o song na přání napsat na Instagramu Evropy 2, profil e2.cz.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 000 sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, jak mě potopili, Zorko?
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebude otravovat.
5: No, to seš odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
14: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
15: Ta happy foto, epi foto, pi foto, ototo. Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
16: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2,5 tisíce, 2 tisíce a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Teď ho můžete vytáčet, pakliže si chcete nechat zahrát něco, na co máte chuť. Kdo je na drátě? Halo.
1: Nazdar, to je Jirka.
0: Čau Jirko, tak povídej, co máš na srdci.
1: Prosím tě, šo by zahrát DJ Těslo?
0: DJ Tiesto.
1: Mm-hmm.
0: No jasně, jasně. A něco novějšího nebo staršího?
1: Dal bych něco staršího.
0: Dobře.
1: Nechám to na tobě.
0: Dobře, dobře. A pro koho bude Tiesto?
1: Takže pro tebe do rádia a pro všechny z Evropy 2.
0: OK. A nedáme úplně nejstarší Adagio for Strings?
1: Jsem pro.
0: Že jo? Dívej se, už to tady chystám. Už to tady hraje. Teda to jsem dlouho neslyšel. Jirko, skvělý, paráda. Měj se hezky, krásný pondělní večer.
1: Zatím, čau.
0: Čau, ahoj. A tady je Tiesto na Evropě 2.

0: trošku vrátilo do minulosti. Tiesto Adagio for Strings z roku 2005, což byla doba, kdy v podstatě ještě neexistovaly sociální sítě. No a přesně do této doby se chce vrátit i Velká Británie. Tam dneska proběhlo velké oznámení. Velká Británie totiž zakázala sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Wow! Premiér Spojeného království Keir Starmer v pondělí oznámil plošný zákaz sociálních sítí pro uživatele mladší 16 let. Týká se to TikToku, YouTubeka, Facebooku, Xka, Redditu a i dalších platform. Britská vláda říká, že děti dostanou zpátky své dětství. A ještě je tam další omezení, a to pro teenagery ve věku od 16 do 17 let. Tam se chystají noční zákazy používání a omezení nekonečného scrollování. Zákaz se ale nevztahuje na komunikační aplikace jako třeba WhatsApp nebo Signal. A navíc vláda britská se dělala průzkum a ten průzkum ukázal, že plný zákaz podporuje 90% britských dospělých a taky většina dětí samotných. No, velké rozhodnutí, přísné rozhodnutí, ale jestli můžu říct za sebe, tak správné rozhodnutí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Večer na maximum. Novinky Evropy 2.

0: Fabie. Maximum nový muziky.
1: Honda přiváží.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
3: Havou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park.

0: Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý Most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
1: Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

18 hodin, 46 minut, aktuální čas. Pravidelní posluchači Evropy 2 už ví, co se blíží. Ano, blíží se první song za trest tohoto týdne, tedy pondělní song za trest. Máte možnost potrestat někoho, kdo vás naštval. Ať už to bylo v práci, nebo na úřadu, nebo v dopravě, kdekoliv. Nebo třeba někdo vám tvrdil, že třetí koncert Evy Farné je už dneska. A on je přitom až zítra. A zbytečně vás vystresoval a vystrašil. No, tak tohle já bych trestal neuvěřitelně. Tak jestli máte něco podobného, berte telefon, vytáčejte 257-400-888. Dáme ještě kapelu Giant Rooks, hrajou teď a hned po nich song za trest Evropy 2.

0: Pondělní večer na Maximum Evropy 2, pondělní song za trest. Kdo je na lince a kdo bude dneska trestat? Halo.
1: Zdravím.
0: Ano, taky Pavlína. Zdravím. Pavlína, Pavlíno, dobrý večer. Tak pro koho bude song za trest?
1: Pro syna a pro přítele.
0: Jo, takhle dvojtej.
1: Za trest.
0: No, proč?
1: Že, no, synáček Kajča mi odjel do Španělska a přítel mi dneska odjel do Brna.
0: Takže taky
1: nechali mě tady samotnou.
0: Taky skoro do zahraničí, dá se říct. A vy jste sama doma, nikdo vás nevzal sebou?
1: Ne, nechali mě úplně samou.
0: No a kam byste radši vyrazila? Do Španělska se synem nebo do Brna s přítelem?
1: S obouma všade.
0: to je hezký. No a kdy se vám vrátí?
1: No, synaček se nevrátí. Zájem do Španělska jdeme do na Vánoce a přítel příští týden.
0: No, a tak užíváte, ne, ten volný čas, že máte sama byt pro sebe?
1: To je nuda.
0: Rozumím. No tak co děláte, jak to využíváte?
1: Zkouším se dovolat do Evropy 2, ať pokecám aspoň.
0: No a podařilo se, vidíte. A vy teďka teda přes éter Evropy 2 můžete nejprve synovi a pak partnerovi nebo klidně dohromady jim něco vzkázat. Pojďte jim něco vzkázat.
1: Vy parcanti, se mi odjeli.
2: Song za trest.
0: Pracanti odjeli a Pavlína je sama doma. A s nohami na stole a má pohodičku. To jsme slyšeli, že náladu má prostě dobrou, je dobře naladěná. Tak tady je dneska dnešní song za trest Peter Knight s nohami na stole. Evropa 2.

0: Peter Naď se postaral o dnešní song za trest na Evropě 2, protože sama s nohami na stole je také Pavlína, která se dneska dovolala. Odjel jí manžel, respektive partner, do Brna na služební cestu a odjel jí taky syn, daleko do Španělska. A ona je sama s nohami na stole a vlastně se nudí, proto zavolala na Evropu 2, protože prostě nemá co dělat a nudí se. Jo, tak to já, jakožto otec dvou malých dětí, bych chtěl zažít, že jsem sám doma a nudím se. To je pro mě nedostatkové zboží, ale samozřejmě chápu, že když vám odjedou dvě milované osoby, tak jste z toho smutní a třeba se i nudíte. Tak Pavlínku ještě moc a moc zdravíme, jsme rádi, že ten volný čas tráví s Evropou 2. No a další song za trest nabídneme zase zítra v rámci Večera na Maximum Evropy 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: maximum muzike. Europa 2.
1: Časně minutu po 7 hodině posloucháte Evropu 2, kde pokračuje pondělní večer na maximum. Maximum muziky. A i po 19. hrajeme na přání, tady je Jakub Ondra pro Viktorku, Klaudinku a babičku z Evropy 2.

0: Jakub Ondra v éteru Evropy 2. Tak, jak jste ho nadiktovali na Instagramu Evropy 2, profil e2.cz. Diktovat můžete i mezi 19. a 20. Teď konkrétně se zaměříme na telefon 257 400 888. Číslo, které vytočil kdo? Halo.
1: Ahoj, tady Emča.
0: Čau, Emi, tady Ondra. Jak se máš dneska?
1: Dobře.
0: No, tak to jsem rád. A můžeme k tomu i něco zahrát. Co by si chtěla?
1: Nevím.
0: A tak jenom si chtěla něco říct do vysílání, proto voláš?
1: Tak asi písničku.
0: Přemýšlej, co máš tak ráda? Něco českýho nebo spíš zahraničního?
1: Tedy
0: Swims?
1: Mr. Know It All.
0: Yes, I got it, Mr. Know It All. Jenom se pro jistotu podívám, jestli to nehrálo. Dobrý. Čověče, dokonce to tady mám zrovna nachystaný, takže to strefila, výborně. A pro koho bude tedy Swims?
1: Nevím.
0: No tak chceš pozdravit, já nevím, rodiče, nebo kámošky, nebo nikoho?
1: Tak asi všichni, co už jsou doma, můžou ukázat, že odpočívat po celém dnu.
0: Stejně jako ty, už jsi doma, že jo?
1: Jo.
0: Byl nějaký kroužek dneska ještě po škole, to mi řekni.
1: Atletika,
0: hezky, dobrý. A děláš nějakou konkrétní disciplínu?
1: Mm-mm.
0: Tak komplexně všechno zatím.
1: Jo.
0: To je dobře, to je moc dobře. Držím ti palce, ať se ti daří a měj se hezky. Ahoj, Emi.
1: Ahoj.

Tady je Evropa 2, večer na maximum, dneska je pondělí 15. června, pracovní týden teprve začíná, ale celý tento týden můžete zakončit velkolepě a stylově, konkrétně na Moravě, v Mohelnici, protože tam bude od pátku do soboty, tedy od 19. do 20. června, festival Fingers Up. Tohle je nejpohodovější festival se skvělým jídlem a ten line-up, který je nachystaný, je fakt dobrý. Těšit se můžete na Tata Boys, Tomáše Kluse, Xindla X, Martinu Pártlovou, Prago Union, Red Zeda, Skyline, kapelu Koblížci nebo rapera, který si říká Mat 213 a spoustu dalších a dalších. Rozhodně na to mrkněte www.fingersup.cz. Myslím, že každý si tam najde svoje. A to třeba i milovníci dobrého jídla, protože na vás čeká úžasná food zóna a spousta dalších atrakcí. Takže ještě jednou, tento pátek 19. června až sobota 20. června Morava Camp v Mohelnici na Moravě, tak to je festival Fingers Up, na který vás zve Evropa 2.

0: 257-400-888, tohle telefonní číslo vytáčíte ze svých telefonů, pakliže se chcete dozvolat do éteru Evropy 2 a vybrat třeba nějaký song. A někdo už to udělal, ptám se kdo, haló.
1: Tady je Aleš.
0: Nazdar Aleši, tady je Ondra, jak se máš?
1: Jo, dobrý.
0: Tak je to dobrý, a co ti můžu zahrát?
1: No, něco pro mácí.
0: Jako pro maminku?
1: Mojí. Aha. No, že se o mě pěkně stará.
0: No a co má maminka ráda? Má ráda český písničky nebo zahraniční, rychlejší, pomalejší?
1: No, český. Náš příběh.
0: Příběh nekončí, myslíš?
1: Ne.
0: A
1: jinej.
0: Terezu Maškovou.
1: No.
0: Jo, tak počkej, Tereza Maško. Náš příběh s Markem Lamborou, mám to tady pro maminku. No tak a vzkážem něco mamce, Aleši.
1: No, že ho mám rád.
0: To je hezký. Tak jí moc pozdravuj.
1: No.
0: Jo?
1: Jo, budu.
0: A tebe taky zdravíme, ať máš hezký večer, ti přeju. Ahoj.
1: Jo, tebe taky ahoj.
0: Díky, ahoj. Večer na maximum.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora osvěžili éter Evropy 2. A já k tomu přidám ještě jednu zajímavost, kterou jsem našel na internetu. Představte si, že se prodává náramek, který vám dá elektrický šok pokaždé, když utratíte moc peněz. Haha, je to inteligentní náramek, který bojuje proti zlozvyku chorobného utrácení. V té aplikaci si nastavíte rozpočet a pokud limit překročíte a nakupujete pořád dál, tak dostanete malý elektrický šok. Tady ta psychologická metoda spojuje finanční bolest s reálným fyzickým nepohodlím. A je potřeba říct, že někteří lidé v tom vidí záchranu pro svůj bankovní účet. No to je náhoda. Moje manželka má za 2 týdny narozeniny. A já jsem pořád nevěděl, co jí k narozeninám koupit. Myslím, že teď už to mám vyřešené. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte. Ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Zpátky k muzi.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2, taky já, Ondra Urban, a budu rád, když spolu pokecáme na 257-400-888. Když jsem tady dneska sám, tak aspoň vy můžete být oparou, takže ještě jednou 257-400-888. Kdo je tady dneska se mnou? Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak se jmenuješ?
1: Romana.
0: Čau, Romčo, ty jsi taková nějaká udýchaná, kde seš?
1: Jo, já jsem teď přišla domů.
0: Z práce?
1: Takhle, já chtěla bych Lola Young, Messi, už tý dlouho nehráli na Evropě.
0: Lola Young a Messi, to se vlastně hodí i k tomu fotbalovému mistrovství, které teďka je, protože Messi tam taky hraje. A pro koho bude Lola Young?
1: Pro všechny, kdo ji mají rádi, pro všechny, kdo poslouchají Evropu.
0: Super, super. A jak ses měla dneska, jaké bylo pondělí?
1: Jo, pěkný den.
0: To je dobře. A odkud voláš, poslední jenom informace?
1: Prahy.
0: Z Prahy. Tak i do Prahy přejeme krásný večer a díky, že v hlavním městě posloucháš Evropu 2. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tady je Lola Young, Messi na Evropě 2.

kdy bohužel tragicky zemřel jeden, řekl bych, z nejznámějších DJů, producentů Oliver Tree. Velmi dobře ho znáte také z vysílání

plánoval odehrát koncert v pražském Lucerna Music Baru. K té tragické události došlo v neděli ráno v jihozápadní části Rio de Janeiro. Dva vrtulníky se z dosud nejasných příčin srazily přímo ve vzduchu a jejich trosky se zřítily na parkoviště prodejce automobilů. Následoval masivní výbuch, přičemž požár zachvátil nejméně 20 vozidel. Podle vyšetřovatelů neměl v ani jednom z vrtulníků nikdo šanci na přežití. V jednom z vrtulníků zahynulo 5 lidí, včetně amerického hudebníka, ve druhém zahynul pilot, který letěl sám. Smutný, jak jednou jste na vrcholu, jedete tour, máte namířeno i do České republiky a v druhém okamžiku je prostě konec. Tak tady je jeden z jeho největších hitů, který ho proslavil i v tom mainstreamovém světě, Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, příznačný název tady u nás na Evropě 2.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2 a po vzpomínce na Olivera Tree je čas na last call, poslední telefonát. Doufám, že se budeme bavit na trošku veselější téma než v souvislosti s tímto hudebníkem. A o to už se postará kdo? Halo, tady Evropa 2.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
1: Já se jmenuji Natka.
0: Čau Natko, tak povídej, co to bude, čím to dneska uzavřeme?
1: Já bych chtěla zahrát, prosím, Ute Papa Ute.
0: Papa Ute? Tyjo, to jsem taky dlouho neslyšel. To už snad ani nevím, jak se to píše, Papau, no já to tady najdu, jo, už to mám s troma, je Papau. A pro koho bude tahle ta písnička z roku 2013?
1: Pro moji maminku.
0: Ano. A to je všechno?
1: Ano.
0: Dobře, mamka dělala večeři dneska?
1: No, právě ji dělá.
0: A co dělá, co budete mít dobrýho, udělej nám chutě.
1: Budeme mít špagety.
0: S nějakou dobrou omáčkou, boloňskou nebo jaký?
1: No, mámka vždycky dělá domácí.
0: Domácí špagety jako domácí těstoviny nebo omáčku?
1: Ne, omáčku.
0: No, tyjo, super, super. Tak ať se to podaří a přejeme dobrou chuť. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 19 hodin 45 minut, aktuální čas, tady je Evropa 2, pondělní večer na maximum, no a ten čas říká, že už se blížíme do finále. Stihneme už jenom rubriku Žádný švanci a protože vím, že Petr Švancara byl včera v Edenu na koncertu Evy Farné, tak se ho na to zeptám. Ale pokusíme se nespoilovat, takže i vy, kdo se chystáte zítra, tak zůstaňte klidně s námi, myslím si, že nebudeme prozrazovat nic, co byste buď nevěděli, nebo co by vás mohlo překvapit. Ono ostatně zítra to může být úplně jiné, že jo? Třeba tam budou jiná překvapení. Zkrátka, jestli vás trošku zajímá, jak se Švanci mu líbilo na Evě, tak s námi zůstaňte, protože rubrika Žádný Švanci tady bude už za chvilku na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 80. Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod. 8.2 a 105.5 FM.
2: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, po víkendu do Prahy přijel Švanci.
2: Já vás zdravím všechny, starec. Ahoj.
1: I když vlastně nevím, jestli jsi dneska jel do Prahy, nebyl jsi už od včerejška v Praze?
2: Míříš na Evu Farnou, kde jsem se zúčastnil koncertu.
1: Viděl jsem to na Instagramu, že jste byli s manželkou.
2: Ano, otočil jsem to tam a zpátky, tam a zpátky.
1: Aha.
2: Je to teda mimochodem žrádlo, ta naše D1, ale to se ani bavit nechci, protože chci mít furt pěkný a krásný den, ale Eva Farná, kamaráde, dvakrát jsem plakal.
1: To mi řekni, jaký normálně. To bylo v Edenu, ty jsi plakal?
2: Takhle, to že plaču, to není nic novýho, jo, on umře v pohádce mravenec a já plaču, jo, to je prostě, třeba Vinetu, jak mu zastřelili toho koně.
1: No tak.
2: Úplně konec.
1: Každý chlap musel plakat.
2: Jak umře ve filmu dítě, nedej bože, jako že ve filmu, nebo pes třeba, nebo jakýkoliv zvíře, já normálně berečím, to je strašný.
1: Aha.
2: A Evička mě včera dvakrát rozbrečela a bylo to strašně hezký, takový moderní, já vlastně nevím, jak bych to přirovnal. A strašně mě to, a 2,5 hodiny to táhla, bylo to skvělý.
1: To je dlouhý teda, no ale čím konkrétně tě rozplakala, to mě
2: zajímá. Tak ona tam vlastně vzpomíná i na dětství, bojuje s hejtama.
1: Aha.
2: A jak zpívá. Tak to je strop, stropu. Poslední písnička byla v polštině. Samozřejmě všechny ty ostatní člověk je nějak vnímá, slyší je v rádiu, byly tam nějaký novinky, ale ta poslední byla, myslím, jenom klavír, jestli jsem řekl správně ten nástroj, a ona. A je na ní vidět hrozná lidskost a bylo to fakt jako skvělý.
1: Poslední věc, co mě zajímá, bylo to teda na Slávii v Edenu, tak doufám, že ti dali místo do VIPky za ty skvělé sezóny, které si ve Slávii odehrál.
2: Oni na mě ve Slávii zapomněli, takže jsem šel normálně.
1: Jak je to možné?
2: Čisto ulico takzvaného brněnského hoštaplejera a prostě ty lísky ve VIPu jsem sehnal a dopadlo to dobře. Samozřejmě, když řekneš Eden, tak si tam, já jsem tam ještě hrál, když byl starý Eden, dřevěný, takovej, víš?
1: Aha.
2: Já jsem hrál za Bčko.
0: Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2.
1: No a s Petrem Švancarou končí dnešní Večer na maximum. Díky, že jste poslouchali a těším se zase zítra od 18 hodin na Evropě 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady se odtě, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Check Radio Europe 2.
3: Evropa 2. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
9: You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
1: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Evropa 2.

0: Moravia. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, ale já, to jsem já,
3: co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta,
4: ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartfónu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Pedro Pablián. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Oh, father, tell me.

0: Skotky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ani ne.
2: Nebo ještě dál.
3: Pane Solci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Haló, kdo?
3: Haló.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.